Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

nám rychle ubíhají. Festivalová sezóna je v plném proudu, ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme na loňský Mohelnický Folkfest do sobotního večera, kdy na obou scénách koncerty vrcholily. Poslechneme si dnes pořadu Na cestě tři kapely, které vystoupily na Morava scéně. Taky to bude Víťa Troníček a Marien, kteří rozespívali návštěvníky na scéně Velké. Klidný poslech přeje Jarka Nosková. První dnešní písničku Jeřáby zahrají Marien.

Marien patří ke stálicím Mohelnického folkfestu. Vystupují snad každoročně. Loni na 6. ročníku měli vyhrazený čas v sobotu večer. Zahráli písničky starší, ale i z posledního CDčka a samozřejmě osvědčené hity, kterými rozespívali mohelnické publikum.

O Folkfestu jsem už povídala mnohokrát, proto dnes jen velmi stručně. Navazuje na tradici mohelnických dostavníků, konává se v tradičním termínu poslední prázdninový víkend. Hraje se na dvou scénách, připravený je různý doprovodný program. Pořadatelem je domácí kapela Madalen. Pojďme však dát dnes více prostoru muzice. Pokračovat ještě bude kapela Marien s Vítou Troníčkem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Marien na loňském Mohelnickém folkfestu, konkrétně na velké scéně. S velkou scénou a kapelou Marien se rozloučíme a potom už se přesuneme na další scénu.
1: Táboráku, dovolte nám jednu, která nás vrací k našim kořenům.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Kapela Topinky pokračuje v pořadu na cestě z loňského Mohelnického folkfestu. Vystoupili na Morava scéně, která je v kempu a je přístupná bez vstupného. Přestože hráli ve stejném čase jako Marien, měli plno a moc se mi líbili.

topinky, psáno francouzsky s Q, hraje ve složení zpěvačka a kontrabasistka Johanna Joy Horáková a krásně hlasově ladí s Pavlem Timem Dudou, který v této sestavě hraje na kytaru. Dalším členem je mandolinista Vítek Hanulík. Na Folkfestu s nimi vystoupil i Ondra Kozák s houslemi. Začínali jako duo a v repertoáru mají francouzské šanzony, anglicky zpívané bluegrassové skladby i folk v češtině. Ten ale na Morava scéně nezazněl.

Další kapelou, kterou budeme v pořadu Na cestě pokračovat v záznamu Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu roku 2025, je folkový host ze Slovenska, Rolničky.

Kapela Rolničky hraje od roku 1991 slovenský folk. Zakládajícím dosud hrajícím muzikantem je Dušan Francu s 12-strunnou kytarou. V Rolničkách taky zpívají dvě dámy. Mária Hornáková, která hraje na kachon, flétny, foukačku i perkuse. A Hana Jožová s flétnami a houslemi. Dalším kytaristou je Milo Hladík a s kontrabasem Juraj Janák.

0: své.
1: Děkujeme. Ahoj.
2: V pořadu Na cestě dohrála slovenská kapela Rolničky z Ivanky pri Dunaji. A my se přesuneme do Břeclavi, odkud na Mohelnický folkfest přijela kapela HB Stop. Vystoupila na Moravascéně, kde hrála folk ze zcela jiného soudku.

z rána zataženo a večer zas. Domeček ze sirek dávno vyhořel.

z nebe na zem padaly výčitky a sousedovi psi samotou stáhli ocasy. V prázdné koupelně kapaly kohoutky

0: Kapela HB Stop, tvořená 7 muzikanty, zaplnila pódium Morava scény Folkfestu jako předposledně účinkující. Pokud vás kapely zaujaly, můžete si jejich kompletní vystoupení najít na YouTube. A pokud se na Folkfest letos chystáte, vězte, že předprodej vstupenek už běží a program je opět velmi pestrý. Pro dnešek je to v pořadu Na cestě všechno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková a ještě jednou kapela HB Stop.
1: Z posledních zpráv jde trochu strach. Zmizely ručičky.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
3: hezké
2: Ivo.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
3: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit a po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí, 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
2: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
3: To jsem nevyvěšovala.
2: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákanci jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrchla jeho značkové košile, poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní: pracujte bez rukaviček.
0: Ty jsi někdy také něco smastila, nebo třeba zadělala svými barvami, třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastil. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christianem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá, a ten Christian mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru. A tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak, a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christian mi připadal takový úžasný.
0: Patinovaný.
1: Tak jsem patinovaný, tak jsem přišla do pozvání, byl velmi okouzlující muž, který to je otázka 50 let, nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všechny ty krémy, a všechny svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama, a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: to je nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A tak.
0: No ale takže, ty přece nemáš ty obrázky dneska, jakože by měla ty patinovaný. Naopak září tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, to jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to a ty obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo nich, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek, vždycky, já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Jako to první. Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba, tak to jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Paulovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji a Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu. Na telefonu vy, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale se musí být krásné.
7: Ano.
5: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde, jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla Dcera v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: A vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
5: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
8: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
9: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce? Protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázcích.
7: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
5: Jo, jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel Zbojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou, a já bych si přál Bčko.
5: Dobře,
10: děkuju.
5: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské, nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další, ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž nebo dopadneš jako Kaiser. Běž. Tak,
12: promiňte, já...
11: Děkuju, pane doktore. Děkuju.
12: Tak.
13: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím?
14: To jste si tak jistý?
15: No, zaručeně, to je...
14: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s kdekým zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
15: Ano, denně.
14: Od rána?
15: No, tak od rána přímo ne.
14: No tak vidíte, tak co tady děláte?
15: No, ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
15: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
13: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku, no to... Co? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce.
15: No právě z práce mě vyhodili právě.
13: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
15: A ona vás přivezla sem jako žok, jako pytel vás sem odhodila, člověče. A vy jste ji na to skočil.
13: Vy jste taky.
15: Ale já chtěl být zase střízlivý.
13: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkáte. Nuda. Ano. Nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky.
15: Z růda vedle z růdy.
13: Ale když si dáte s paničkou, krasavice. No tak vidíte.
15: Ale alkoholismus je nemoc.
13: Ale abstinence taky. No.
15: A já pak dělám strašné věci. No.
13: Jak ty například?
15: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
13: No, tak v našem věku to rád, no. Má to pohyb. To je zdravý.
15: No, tak potom taky třeba ožávám prsa cizích žen, třeba se střednice nebo tety, no to je trapas, to bylo zrovna smysl.
13: Jo, no. Vidíte, no, kdo by si nešel, že jo.
15: No, tak viděl jste jí.
13: Na moji tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, kučma. No, to je jedno, to se nepleťme. No tak.
15: No a potom třeba urážím lidi, víte?
13: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
15: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec. No. Mazec.
13: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
15: No ale já jsem alkoholik, alkoholik.
13: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
15: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
13: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
15: No.
13: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
15: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
13: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezu.
15: No a další radu?
13: Co?
15: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
13: No to je jedna ze všechny rady.
15: No jo, mě strašně zle, víte.
13: Fakt?
15: No jo.
13: Je tě blbě, jo?
15: No strašně, to se nedovedete představit.
13: Ale víš co? To co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setká.
15: Ale to se říže. Já to tam už to znám.
13: No to už to poznáš, co víš, rozumíš, když se něco dáš, tak to víš, že to švoto se rozej, to znáš, to tak.
15: Ne, já bych radši, ale, co? Já bych radši se...
13: Ale no, to stojí za pendrek, běž.
15: Ale tam už taky, to ale, jsem to poznal.
13: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
15: Sestřičko, prosím.
13: Ale neboli, sestřičko, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Božel se na zdraví. Jak já mu závidím.
4: Pane Kajzere.
13: Pane doktore.
4: Vy jste mi zase sebral můj plášť. Neříkejte. Ty váš?
13: Rád bílej, že? Já už se ty barvy pletl.
4: Už po třetí tento týden.
13: Vážně, jo?
4: Kdo to byl?
13: Však on se vrátí. To nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
4: Pane Ulřichu, vám se u nás nelíbí, co?
13: Pane doktore,
4: no, nelíbí. Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
7: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bufé. A tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno a tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala. Nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
5: Že by ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
7: ne,
5: v dětství?
7: Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
5: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
7: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Jo. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
5: ano,
7: saláty.
5: Nevzdal to.
7: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
5: Změna.
7: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké to saláty.
5: To je to střídání generací, ano, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta. A proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
7: Jistě.
5: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
16: Když jeme,

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800 900.
2: Ačko.
1: Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hnušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: Pan Patriku i paní Ivu. A já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky. A máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, Jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou, Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška
1: ano.
7: Lídlová, ano.
1: Tak Antonín Mlčoch, předseda NME.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejmín stokrát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak,
1: tak
7: její,
1: tohle stačí.
7: Její
1: řekla
7: život,
1: jsi to někdy?
7: Asi jo, jsem jí to říkala. Že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Mm-hmm. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme
1: Marseillaise.
7: Marseillaise jsme zpívali. a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
8: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten Debiro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Velmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Velma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Velmo. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. Ano. A najednou obrovský aplaus. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a Pan Kopecký neměl děkovačku. No a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila. Tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ano. Ale hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanským zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. No, jakože to je dobré u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po 2 minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
2: brýle zůstaly.
3: Brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle, takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají, ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byl takový příšerný, vošklivý.
2: No tam byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No, byl sympatický,
3: no, tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: No. Ty maskéři si s ním dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělali takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr, a abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? To vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle dozadu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti. No.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky si Ivo Hitnerovou, ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou. Snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Necelá tisícovka lidí podala žádost o státní podporu v programu Nová zelená úsporám. Hlubočtí rybáři museli kvůli suchu slovit některé rybníky, hrozí úhyny ryb. Spojené státy potvrdily zavedení cel na 60 svých obchodních partnerů, včetně Evropské unie. Platit začnou ode dneška. Dnes bude polojasno až jasno, během dne postupně oblačno, naměříme 21 až 24 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Už měsíc je možné podávat žádosti v programu Nová zelená úsporám, který podporuje snižování energetické náročnosti budov. Zatím se sešlo celkem 914 žádostí, jak potvrdilo Ministerstvo životního prostředí. V porovnání se startem předchozího kola Nové zelené úsporám loni v zimě je to ale o 3,5 tisíce žádostí míň. Program od té doby prošel výraznými změnami. Dotaci nově už získají jen zranitelné domácnosti. Zbytek dosáhne jen na bezúročnou půjčku, dodává mluvčí rezortu Veronika Krejčí.
2: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekty musí být dobře připravené, k podání žádosti je vyžadován renovační pas nebo průkaz energetické náročnosti budovy a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
0: Hlubočtí rybáři předčasně slovili 5 rybníků, důvodem je extrémní nedostatek vody. V rybnících se nedoplnila po jarních výlovech a v létě se navíc rychle odpařuje. Hlavní zootechnik rybářství Hluboká Aleš Kříž k tomu dodal.
3: Ta kubatura, která tady zbyla, byla tak malá té vody, že hrozilo nebezpečí celkového úhynu ryb. V těchto rybnících se nachází všechny druhy ryb. Začíná plůtkem, násadou i tržní rybou.
0: Kolegové ze sousedních států pomáhají jihočeským záchranářům zajistit pomoc pacientům v příhraničním území. Zdravotníci mají uzavřené dohody s Dolním a Horním Rakouskem nebo s Německým Bavorskem. Intenzivní spolupráce je podle mluvčího jihočeských zdravotních záchranářů Vojtěcha Míry v letních měsících hlavně s hornorakouskými záchranáři. Pokud se závažná událost stane v příhraničním území a nejbližší vhodná posádka je na druhé straně hranice, může ji operační středisko požádat o pomoc. Cílem je zajistit co nejrychlejší pomoc. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila nová cla. Ode dneška mají nahradit ta dočasná. Pro státy Evropské unie by se podmínky měnit neměly. Podle prohlášení Bílého domu totiž budou pro 27 i nadále platit cla ve výši 10%. Stejnou měrou budou zatížené také výrobky z Velké Británie, z Indie nebo z Kanady. Celkově se nové tarify dotknou 60 amerických obchodních partnerů. Trumpova administrativa krok zdůvodňuje jejich údajnou nečinností v boji proti nucené práci. Sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšilo loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu. V ženském finále obsadila Amálie Hilgertová osmou příčku. Vyhrála Australanka Jessica Foxová, která získala už 17. světový titul. Počasí. Dnes bude polojasno až jasno, během dne postupně oblačno, k večeru se začne opět vyjasňovat, naměříme 21 až 24 stupňů. Slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní nebo severní vítr se večer změní na proměnlivý a bije na nízké zátěži.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Na Českobudějovicku je kvůli opravě uzavřená silnice z Ševětína do Dolního Bukovska u Drahotěšic. Sledujte dopravní značení, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A já vás všechny srdečně zdravím krátce po 5. hodině. Začíná jihočeské ráno s datem 24. července a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice je s vámi po zprávách s Gabrielou Bláhovou a Adéla Jirkalová. Tak dobré jitro, zdravíme dámy, zdravíme pány a zdravíme také dnešní oslavenkyně, jsou jimi Kristýny, o tomto krásném českém jméně.

samozřejmě si více povíme už za chvíli v dnešním kalendáriu. Přidáme samozřejmě oslavence a zajímavé historické události. Také pro vás chystáme písničky, které nestárnou, jsou připraveny a těší se na vás, že si je poslechnete. Lucie Vondráčková, Ricky Epovery, Pavel Bobek bude, nebo Michal Prokop hned v zápětí. Tak příjemné vstávání, milí posluchači.

Ne přímo Karlovu mostu, ale historii se teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice tak trošku pověnujeme. Čeká nás kalendárium k dnešnímu datu, tedy ke 24. červenci. Je tady pátek, léto je v plném proudu, i když počasí dokáže být někdy velmi rozmanité. Právě tento den naměřili meteorologové v pražském Klementinu v minulosti velmi odlišné teploty. Roku 2019 to bylo tropických 34,6 stupně Celsia, zatímco v roce 1984 pouhých 10,6 stupně. Příroda zkrátka umí překvapit. Dnes slaví svátek Kristýna. Je to jméno řeckého původu, které v překladu znamená křesťanka. Přejeme tedy jen to nejlepší, milé Kristýny. Přesuneme se teď na chvíli do historie, hlubší či nedávné. V roce 1620 se 30-tisícová armáda katolické ligy vydala z Rakouska do Čech, aby potlačila české stavovské povstání. O 30 let později, roku 1650, vydal císař Ferdinand III. Příkaz sloužit ve všech kostelích Čech a Moravy slavnostní mši Te Deum na oslavu míru. Rok 1919 přinesl vznik významné vzdělávací instituce. V Brně byla založena Vysoká škola zemědělská, dnešní Mendelova univerzita. Za pozornost určitě stojí i 24. červenec roku 1973. Tehdy totiž zpěvák Jiří Schellinger nahrával jeden ze svých velkých hitů Dům holubí, který napsali Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. I světové události přinesl dnešní den. V roce 1847 dorazila skupina 148 mormonů po dlouhé cestě do údolí Salt Lake a založila tam město Salt Lake City. A v roce 1943, uprostřed druhé světové války, začala operace Gomora, mohutné spojenecké bombardování Hamburku, které prováděla britská a kanadská letadla v noci a americká během dne. A nyní už k těm, kteří dnes slaví narozeniny. Písničkář Michal Janík se narodil v roce 1945. O 12 let později přišel na svět tenista a trenér Jaroslav Navrátil. Roku 1969 se narodila americká zpěvačka a herečka Jennifer Lopez. A připomeňme také jednoho z klasiků světové literatury. Raymond Chandler, americký autor detektivních románů, by dnes oslavil narozeniny. Narodil se roku 1888 a jeho postava detektiva Philipa Marlowa dodnes patří mezi nezapomenutelné. Jinak oslavenci jsou pro dnešní den také herečka Klára Cibulková, herec Lukáš Pavlásek či tenista Lukáš Rosol. Všem zmíněným i vám, pokud slavíte, přejeme krásný den a za chvíli už počasí. Jestli bude hezky, tuším, že bude, ale napište mi, do jakého rána se probouzíte. CB Mezera, Pocasí Mezera, text 900 1103, číslo naší SMS brány. O počasí více už za chvíli. Český rozhlas České Budějovice.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: počasí.
1: Dobré ráno přeji všem. Co nám tedy říká Český hydrometeorologický ústav a co nám přislíbil na dnešek, tedy na pátek s datem 24. července? Ráno čekáme polojasno až jasno, během dne se bude tvořit nízká kupovitá oblačnost, přechodně bude až oblačno. Později odpoledne a večer se bude opět vyjasňovat. Dnešní maxima o něco povyskočí oproti včerejšku 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20, povane slabý, během dne přechodně mírný vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek je dnes na rovné nule a rozptylové podmínky dobré a nebo velmi dobré.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Nevyspalí řidiči, přetížené kamiony nebo špatný technický stav vozidel mají často za následek nejtěžší dopravní nehody. Inspektoři silniční dopravy spolu s policisty spouští přes léto kontrolní akce, které mají zvýšit bezpečnost na českých silnicích a dálnicích v letním provozu. Zaměřují se na nákladní vozy a autobusy. Více o tom uslyšíte v reportáži tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut.

0: Inspektoři silniční dopravy spolu s dopravními policisty spustili sérii letních bezpečnostních zátahů zaměřených na autobusy a nákladní auta. Chtějí tak společně zesílit dohled a zvýšit bezpečnost na silnicích a dálnicích v období hustého provozu řidičů jedoucích na dovolené, turistické zájezdy nebo dětí na tábory.
1: Jedeme po dálnici a sedíme v policejním autě a jeden z policistů je Jaroslav Dražil.
2: Nákladní vůz jsme si vybrali ke kontrole. Může být podezření, že může být přetížen.
1: My už jsme ho předjeli.
2: Řidič dostává pokyn, policie, jděte za mnou, stáhneme na kontrolní stanoviště.
1: Dojeli jsme ke kontrolnímu stanovišti na jednom z odpočívadel, kde policisté řidiče zkontrolují.
3: Tohle části dáte do úst a budete foukat jedním nepředušovaným výdechem. Pořádku, dechová zkouška.
1: Prohlídce jsou tu hned připravení inspektoři silniční dopravy se speciálním vozem pro technickou kontrolu a mobilními vahami. Kamion veze nějaký sypký materiál, který dokonce i kouká přes korbu. Teď ho kontroluje inspektor Jiří Říha.
4: To auto jezdí někde v lomech a po šutrech. Mývají tohle auta hodně často ty pneumatiky poškozený právě tím, jak se rozjíždějí nebo otáčí na nějakém kamenitém podloží. Když se podíváte, tady je vytržený obrovský kus pryže a když tam sáhnu, tak už se píchnu do prstu, protože už z toho koukají dráty.
1: Teď řidič přejede na váhu, kde už čeká druhý inspektor Hanuš Provázek.
5: Musíme ho zvážit po každé nápravě. Zjistíme zatížení vozidla samotného a celkové soupravy.
1: Ani váha, ale pro řidiče kamionu nedopadá dobře.
5: Tak, pane řidiči, přetížení na vozidle, jak jsme se bavili, je ve všech stránkách. Celkově souprava o tunu. Takže vám bude muset udělat pokutu celkovou za to přetížení a za ten technický stav 10 000 korun. No, budete chtít platit hotově nebo kartou?
1: Řidič kamionu, pan Jakub. Věděl jste o těch prohřešcích, že s nimi jedete?
6: Váze nevím, váhu mám prostě v kamionu a to ukazuje každou chvíli jinak. Ukazuje to prostě plus minus 3 tuny. A gumy prostě jezdí to po skládce, no, po kamení, hrabe to.
1: Inspektoři s policisty teď v létě plánují po celém Česku 20 kontrolních akcí kamionů a autobusů, jako je tato. Zatímco inspektoři kontrolují technický stav a hmotnost vozidel a povinné přestávky řidičů, policisté řeší dopravní přestupky, používání mobilu nebo řízení pod vlivem, vysvětluje ředitel kontrolní sekce INCIT Pavel Bergman.
7: Neumíme pátrání po vozidlech, po osobách, takže součinnost s tou policií je pro nás plus. A jestliže konáme tu kontrolní činnost společně, tak těch zastavených a kontrolovaných vozidel bude víc.
1: Nehody kamionů a autobusů mívají často nejzávažnější následky. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD jsou provinění řidičů v Česku stále příliš častá.
8: Každé páté vozidlo, a jedno jestli se bavíme o autobusech, nebo se bavíme o kamionech, nebo o soupravách, které jsou v dodávkách, prokazatelně porušuje pravidla.
1: Kromě pokud řidičům při provinění hrozí i odstavení vozidla. Jakub Vik, Český rozhlas.

0: nám pochytal slů. Tahle písnička od Václava Neckáře se jmenuje Potulný hráč. Ať vy se, milí posluchači, dnes zatouláte kamkoliv, do práce, na cesty, či na chalupu, zahrádku, tak ať ten pátek stojí za to. Děkujeme, že nás posloucháte. Gabriela Bláhová jest připravena s čerstvými zprávami.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Česku stoupl počet nakažených salmonelou. Jen za první pololetí roku lékaři evidovali 2,5 tisíce lidí, kteří se s nemocí léčili. V meziročním srovnání je to nárůst asi o 30%, vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Riziko nákazy roste pravidelně v létě, a to kvůli vyšším teplotám. Lidi by proto měli potraviny správně skladovat a tepelně je zpracovávat. To se týká hlavně masa a vajec. Soud dnes vyhlásí rozsudek v kauze domobraneckého spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Obvinění čelí 4 jeho členové nebo podporovatelé. Ti podle státního zástupce Martina Bílého posílali peníze pro ruským separatistům na Donbas. Třem z nich žalobce navrhuje 10 let vězení a jednomu 7letý trest. Obvinění vinu odmítají. Selské slavnosti ode dneška znovu oživí náves v Holašovicích na Českobudějovicku. Festival lidových řemesel podle ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu Petra Soukupa každoročně přiláká kolem 11 000 návštěvníků, nejenom z Česka. 27. ročník slavností potrvá do neděle. Divadelní soubor Skupa Mladějovice rozehraje u mlýna v Tažovicích na Strakonickou komedii Porcelánová dokonalá svatba na Šumavském podlesí. Kulturní a společenskou akci organizují místní hasiči. Začátek je v 19 hodin. Německá policie dnes zahájí třídenní preventivní akci, během které se výrazně zpřísní ostraha nádraží ve velkých městech. Zaměřit se chce hlavně na stanice, které jsou považované za ohniska kriminality. Celá akce potrvá do 26. července. Baseballisti Sokola Hluboká se dnes utkají s Pražskou Kotlářkou. Začátek je v 19 hodin. Dnes bude polojasno až jasno, během dne postupně oblačno, k večeru se začne opět vyjasňovat, naměříme 21 až 24 stupňů. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr se večer změní na proměnlivý a bio je na nízké zátěži.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Prachaticích je uzavřena ulice Horní u Velkého náměstí. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Lípa je jedním ze symbolů české krajiny a její vůně neodmyslitelně patří k létu. Kromě krásných květů ale nabízí i řadu blahodárných účinků pro naše zdraví a psychickou pohodu. Proč je lipový květ tak ceněný a kdy nám může nejvíce pomoci? O tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli. Dobré ráno.

0: 5 hodin 35 minut páteční ráno. Dobré jitro přejeme. Vůně léta, medu a klidu i tak popisuje lípu bylinkářka Sylvie Hovorková. Právě tento strom provází českou krajinu i domácí léčitelství po staletí. Řeč bude o blahodárných účincích lipového květu na tělo i psychiku. O tom, proč dokáže navodit pocit pohody a sklidnění, ale také o lipovém čaji, který patří mezi osvědčené pomocníky při nachlazení a horečce. Proč by neměl chybět v žádné domácí bylinné zásobě, zjišťovala redaktorka Hanka Šoberová. K mikrofonu si pozvala bylinkářku Sylvii Hovorkovou z Naturius.
1: Lípa, to je pro nás zase to spojení s tím, když nám bylo špatně a napili jsme se toho lipového čaje, že to bylo takový to teplo, být doma, hezky zahřát se a všechno to ze sebe vypotit. A ona skutečně, ta lípa, tyhle ty účinky v sobě má. Lípa podporuje pocení, vyhání horečku a kromě toho působí i na naši psychiku, a to je to sklidnění. Ona je neskutečně uklidňující, dokonce když si připravíme tinkturu z jejich pupenů, tak nám neskutečně dobře pomůže při nespavosti. A přitom, když se v noci probudíme třeba a dojdeme si dát tu její tinkturu, tak usne se okamžitě a je to zaručen.
2: Ona už, ta vůně lípy, je taková uklidňující. Já mám pocit vždycky, když cítím lípu, tak cítím takové jakoby doma. Tu spokojenost, klid a pohodu. Pojďme si teď tu lípu zpracovat.
1: Je to skutečně tak, protože lípa obsahuje jednu látku, která se využívá i v parfémářství. Ta látka se jmenuje farnesol. A ona voní takovým tím teplem, takovým tím medem a takovým tím klidem. A je zajímavý, že tuhle tu látku včely cítí na neskutečně velkou vzdálenost a ta látka jim říká, pojďte sem, tady je hodně nektaru, pojďte mě opilovat. I proto to vysvětluje, že vždycky kolem těch lip je strašně moc včel a úplně to tam hučí jako u úlu.
2: Lipový čaj, bez toho by to asi nešlo.
1: Bez toho by to nešlo. Prostě lípa, to je náš domov, to je to, kde se cítíme nejlíp. A lipový čaj má ho rád každý, někdo si přidává citron, někdo si přidává med, ale na všechny způsoby vždycky je to čaj, který nám pomůže od virů, od bakterií, pomůže nám při horečkách, pomůže nám přitom se pořádně vypotit a překonat každou krizi.
2: Pijeme ideálně čistě lipový čaj, anebo můžeme lípu přidat třeba i do nějaké směsi. Hodí se, pasuje si s nějakou jinou bylinkou?
1: Lípa si pasuje asi se všema bylinkama. Zvlášť do takových těch směsí, které jsou právě na potlačení horečky nebo nějakého nachlazení. Ona, lípa, obsahuje v sobě i slizy. A ty slizy umí to, že obalí ty dýchací cesty a přilnou na té sliznici a tím tam působí protizánětlivě a uklidňujícím způsobem.

0: Při čtvrtě na šest, k tomu jedna minuta. Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Přejeme krásné ráno.
1: Počasí.
0: Začneme SMS-kami od vás, které už dorazily. Polojasno, 12 stupňů, bez větří. Pěkný den všem přeje Josef ze Zduchovic. Větrní 8 stupňů, téměř jasno a pohoda. Zdraví Zuzka a Honza. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je jasno, 8 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu. Podepsán je Jindra. Moc děkuju za vaše SMSky a těším se na další na čísle 90 011 03 ve tvaru CB Mezera, Pocasí Mezera text. Napište nám o tom, do jakého rána se probouzíte. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnešní maxima 21 až 24 v nížinách, na horách 17 až 20. Ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně bude mraku přibývat a později odpoledne a večer se bude opět vyjasňovat. Takže jako na houpačce 2 až 5 stupňů, respektive 2 až 5 metrů za sekundu, tak to je rychlost větru, který bude slabý, během dne přechodně mírný. Pršet dnes nebude a rozptylové podmínky dobré a nebo velmi dobré.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Dluhy a oddlužení, téma, které se týká tisíců lidí, ale mnozí o něm stále neradi mluví. Kdy je nejvyšší čas začít svou situaci řešit? Kdo může o oddlužení požádat a proč se ho lidé často zbytečně obávají? Naši hosté vám ukáží, že cesta z dluhové pasti existuje a že požádat o pomoc není ostuda, ale první krok ke změně. Poslouchejte v pátek po 11. hodině. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
0: Kde si dnes můžete poslechnout Anetu Langerovou? Kde můžete zhlédnout představení Rozmarné léto? A kde bude vládnout tradice? I o tom budou tipy pro volný čas, které pro vás tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice chystáme už za pár minut.

0: Máme tady páteční ráno s datem 24. července. Buďte vítáni, pomůžeme vám natěšit se na víkend.
1: Tipy pro volný čas.
0: V barokním dvoře v Borotíně na Táborsku dnes večer zazní hlas Anety Langerové. Její koncert Zázračná píseň, respektive Zázračná písně krajina, začne ve 20 hodin a slibuje výjimečnou atmosféru pod hvězdami. Přijďte si poslechnout známé písně i novější tvorbu zpěvačky, která už 20 let patří k výrazným osobnostem české hudební scény. Na večerní divadlo zve Vimperk ve východní zahradě Dolního zámku začne v 21 hodin letní představení Rozmarné léto v podání divadelního spolku Kašpar. Otevřou se říční lázně Antonína Důry, přijede kouzelník Arnoštek, napne svůj provaz a známý příběh Vladislava Vančury ožije nejen slovy, ale i písněmi a akrobatickými kousky. Hudba bude znít také v Chotěmicích u Červené Lhoty. Vesnický hudební klub Václava Koupka dnes od 20 hodin přivítá kapelu Tata Boys. Koncertní večer nabídne kultovní kapelu s pořádnou dávkou energie v příjemném prostředí malého hudebního klubu. Do Holašovic se můžete vydat za tradicemi. Selské slavnosti na návsi začnou už v 10 hodin. Malované štíty historických domů doplní řemeslníci, lidoví umělci, hudba i program pro děti. Těšit se můžete například na dechovku Babouci, folklorní soubor Doudleban nebo večerní vystoupení Jakuba Smolíka, Pavlíny Jíšové a kapely Leťáci. V Českých Budějovicích pokračuje Jihočeský jazzový festival. Na nábřeží u Železné Panny začne v 18 hodin a 30 minut koncert Petry Vlkové a projektu Sonic Playground. V 19 hodin nabídne Střecha Budějic Latino Jazz Night a od 20 hodin zahraje v Zelené ratolesti berlínská klecmerová kapela Dobranoč. Tak věřím, že jste si vybrali a že jste se minimálně inspirovali pro dnešek či nadcházející víkend.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: A nás už čekají čerstvé zprávy.

0: Oddělení nemocnice České Budějovice se potýká s nedostatkem krve od dárců. Lékaři momentálně schání všechny krevní skupiny kromě AB+ a AB-. Důvodem je období letních dovolených a větší počet nemocničních pacientů vyžadující krevní transfuze. Podle primáře oddělení Víta Motáně by s doplněním zásob mohli pomoct prvodárci.
1: Jsme rádi za rozšíření registru dárců krve tak, abychom v případě potřeby mohli akutně zvát lidi, které máme v záznamu. Nezbytnou podmínkou je, aby byl člověk zdravý, netrpěl chronickými chorobami a nebyla zde nějaká omezení.
0: Paliva u jeho českých čerpacích stanic oproti minulému týdnu výrazně zdražila. Nejprodávanější benzín Natural 95 stojí o korunu a 69 haléřů víc. Průměrně se prodává za 41 korun a 77 haléřů. Litr nafty za týden zdražil o necelých 5 korun a řidiči teď za něj zaplatí v průměru 42 korun 20 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Na zdražení se projevilo zrušení vládní regulace cen pohonných hmot. Od neděle, kdy regulace skončila, benzín v kraji zdražil o 47 haléřů a nafta o 2 koruny 30. Nejvíc platí za benzín řidiči na Písecku. Nafta je v kraji nejdražší na Českokrumlovsku. Správa Národního parku České Švýcarsko se opět pustí do těžeb suchého dřeva okolo obcí. Za 4 roky od ničivého požáru v roce 2022 v chráněné oblasti vytěžili dřevorubci na 100 000 metrů krychlových dřeva. Potvrdil to mluvčí správy parku Tomáš Salov. Těžby vyjdou na zhruba 5 milionů korun. Holiny po vytěžených souších nechá správa parku osázet dřevinami s větší odolností proti požáru, například duby nebo buky. Vrtulníky z Česka a ze Slovenska budou zasahovat proti rozsáhlým požárům ve Francii. V noci na dnešek to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, podle kterého Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou moct hasiči v boji s plameny využít i další 4 letadla z Chorvatska a Portugalska. 2 české vrtulníky byly ve Francii nasazené proti požárům už před několika týdny. Zpátky do Česka se vrátili v pondělí. Sport. Tenistky Barbora Krejčíková a Sára Bejlek se staly dalšími českými čtvrtfinalistkami na turnaji WTA v Praze. Nasazená dvojka Krejčíková porazila krajanku Lucii Havlíčkovou 6-4-6-2. O příčku níž postavená Sára Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu 6-1-6-1. Neuspěla Nikola Bartuňková, která nevyužila proti Lanlaně Tara Rudíjové z Tajska vedení 5-1 ve třetím setu a po 4 neproměněných matchbolech prohrála 6-7, 6-3 a 6-7. Počasí. Dnes bude polojasno až jasno, během dne postupně oblačno, k večeru se začne opět vyjasňovat, naměříme 21 až 24 stupňů. Slabý během dne přechodně mírný, severozápadní nebo severní vítr se večer změní na proměnlivý a bio je na nízké zátěži.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: U Křemže na Českokrumlovsku jsou kvůli opravám zavřené 2 silnice. Neprojedete po 9-kilometrovém úseku úzké silnice od křižovatky pod Klukem vedoucí přes Chlumeček až do Brloha, ani po silnici z Rojšína do Chvalšin až k odbočce na Rohy. Silnice by měly být průjezdné ve druhé polovině srpna. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pokračuje jihočeské ráno s datem 24. července 2026. Už jsme zmínili, že svátek dnes slaví Kristýna, tak milé Kristýny, přejeme vám jen to nejlepší. A protože léto a prázdniny jsou samozřejmě také o cestování, výletech a dovolených, tak vás teď zveme na jih Moravy. V letním seriálu Českého rozhlasu o nejkrásnějších přírodních koupalištích vás právě zavedeme tam dnes k zatopenému lomu v Mašovicích u Znojma konkrétně. Tam míří nejen v horkých dnech lidé z okolí, i turisté, kteří v regionu tráví dovolenou. Přesto místo nestrácí kouzlo divoké přírody. Podrobně o tom už za pár chvil. Dobré ráno vám všem přeje Adéla Jirkalová.

0: V Mašovicích kousek od Znojma si Stanislav Kacetl před lety koupil zatopený bývalý lom. Skály tam zbíhají do průzračné čisté vody, ke které je přístup jen po křivolakých stezkách. A celý lom je obklopený lesem. Místo učarovalo nejen své ráznému majiteli, ale i stovkám lidí, kteří se tam vracejí za přírodním koupáním.
1: Místo je moc hezké teda.
2: Roman Madický z Brna byl ve Znojmě na hudebním festivalu. Fanoušek vážné hudby je zároveň milovník přírodních koupališť.
1: Mám to radši, když to je tak přírodně a není tam moc lidí. Dneska je to ideální.
2: Není studená dneska?
1: Není. 24-25 může mít ta voda.
2: V Mašovickém lomu se těžil kámen do roku 1999. V roce 2010 vodní plochu a přilehlé pozemky koupil pan Stanislav Kacetl.
3: Nemáme žádné ploty, kolem nejsou žádné lavičky, atrakce. Když jdete na pláž, píchají vás kamínky, nenaveze se tam žádný písek a tady v tom duchu to chceme mít.
4: Je to příjemný na osvěžení a i když byl mrak, tak jsme se šli koupat a bylo to teplý.
5: No jo? Teplý ne, ale dá se to.
2: Hodnotí vodu Radka Šturmová a Lenka Křížová z Liberce.
6: Jsou tam lekníny, jsou tam spoustu bážek, krásný.
7: A barva úplně jak na Instagram, že?
6: Přesně, no.
4: Nemají se tady vlastně i používat žádný opalovací krémy, což je taky jako ekologický a přijde mi to, že to je jako dobře.
2: Zaplavat si do lomu chodí i mašovická nezávislá starostka Martina Pelánová.
8: Možná týden. Jsem tady byla a je to zážitek, když si poplavete tamhle na druhou stranu, je to fakt super. Ale zase to parkování je problém. Kolem té silnice příjezdové napočítáte i přes 120 aut. To jsou nebezpečné situace, kdy prostě jedete s autem a najednou vám někdo otevře dveře do silnice, nedej bože, když z toho vyběhne dítě.
2: Majitel roky žádné vstupné nevybíral, ale o lokalitu se ani nestaral, popisuje starostka.
8: Pan Kacetl, on je taková dobrá duše, ty návštěvníky nechával, ať si dělají, co chtějí, ale ten nepořádek, co tady zanechávali někteří, byl opravdu nehorázný.
2: To se změnilo před 4 lety. Koupání a parkování je teď spoplatněné, přibyl ale stánek s občerstvením i suchý záchod, který do příští sezóny nahradí splachovací toalety, říká Stanislav Kacetl.
3: Ač ploty nejsou, tak návštěvníci chodí přes pokladnu, nechávají tady tringelty holkám. Funguje to obou straně ke spokojenosti.
2: Podle starostky se zlepšilo i parkování.
8: My tam máme kousek ještě obecního pozemku, takže jsme se s panem Kacetlem domluvili, že mu ho necháme. S tím, že zas na oplátku nechá mašovický občany se vykoupat zdarma, neplatí nic.
2: Na břehu se co chvíli zastaví skupinky cyklistů. Fotografie mašovického lomu zaplnily sociální sítě. Vyhledávají ho proto i lidé z větší dálky.
9: Nie byliśmy się kąpać, byliśmy na trasie obejrzeć punkt widokowy.
2: Agnieszka z Częstochowy na jižní Moravě objíždí vyhlídková místa.
9: Degustujeme vína, máte fajné vinice.
2: Už 13 let je mašovický lom přírodní památkou. Žije v něm několik ohrožených živočichů, třeba čolek dravý.
10: Potápěči tady viděli sumce a další nějaký dravce. Já bych tam asi nevlez, protože je tam hloubka. Viděl jsem čelisti a...
2: Žraloka se plavci bát nemusí. Potkat ale můžou čolka obecného, z žab skoka na štíhlého nebo kuňku ohnivou a na březích se skrývá užovka obojková a kriticky ohrožená ještěrka zelená. Od mašovického lomu Vlasta Gajdušíková, Český rozhlas.
11: Český rozhlas České Budějovice.

0: Abyste mohli spát například po noční, tak vám samozřejmě taky hrajeme Martu Kubišovou. Lepší varianta je dle mě ale pro příjemné probouzení se do pátečního rána. To je v plném proudu. Máme 7:15. Dobré jitro.
1: Počasí.
0: Na můj vkus celkem chladné páteční ráno, co říkáte? Navíc červencové. A píšete to i ve své SMSce. Chladné ráno plus 6 stupňů. Trhové sviny. Pěkný den všem i ve studiu. Přeje a zdraví Bože. Díky i za tuhle SMSku. Dnešek bude ovšem příjemný o teplotách 21 až 24 stupňů. Na horách naměříte 17 až 20. Pátek bude polojasným až jasným dnem. Během dne se bude tvořit nízká kupovitá oblačnost. Přechodně bude až oblačno a později odpoledne a večer se opět bude vyjasňovat. Vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, pršet dnes nebude a rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Big Mountain, za chvíli také Jan Kalousek a Hvězdy se mění ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. 6.20 pokračuje jeho české ráno. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, a to protože je pátek. Já oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat.
1: Jsme rádi, že posloucháte.
2: A oba vám přejeme pohodový den.
1: To téma zní bolavé šlachy na noze nebo ruce.
2: Stává se vám, že vám bolest vystřeluje od palce a předloktí? Zhoršuje se třeba při úchopu, když otáčíte klíčem nebo něco ždímáte?
1: Ráno máte stuhlé prsty a při natažení nebo ohnutí v nich přeskakuje?
2: Možná míváte problémy i na noze, když se probudíte. Bolest se objevuje na té zadní straně paty a vystřeluje až do lýtka.
1: Pálí vás paty při došlapu, když se na ně ráno postavíte, nebo při chůzi?
2: Popište nám tyto své problémy detailněji ve formuláři na stránce pořadu Vesele a zdravě CZ nebo na našem Facebooku.
1: A můžete nám také zavolat a nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji, 221 553 770.
2: Vašim problémům s bolavými šlachami na nohách a rukách se budeme věnovat už dnes v živém vysílání v pořadu Vesele a zdravě.
1: Těšíme se na vás po 13. hodině a v repríze ještě dnes po 20. hodině.
2: Nebojte se zeptat.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Písnička, která nás po ránu dokázala pohladit. Lenka Filipová, Jindra Malík ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Obyčejná slůvka. Tak já vám obyčejným slůvkem, nebo dvěma, přeji dobré ráno.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Česká národní banka varuje před bezmeznou důvěrou takzvaným finfluencerům. Ti na sociálních sítích radí třeba s investováním. Sleduje je přitom 53% Čechů od 16 do 30 let. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Část těchto influencerů ale může propagovat nevýhodné produkty, nebo jim chybí potřebné vzdělání. Lidi by si proto měli všechny informace ověřovat. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes končí dvoudenní návštěvu Chorvatska. Svým projevem by měl zahájit seminář o jaderné energetice. Pak ho čeká setkání s chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem. Včera uctil Macinka památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli u chorvatského Splitu po srážce plachetnice s katamaránem. Letiště ve Strakonicích hostí světový pohár v parašutismu. Závodníci z 20 zemí světa budou ode dneška bojovat o přesnost přistání, kde rozhodují doslova milimetry. Vstup je zdarma. Jihočeský jazzový festival pokračuje v Českých Budějovicích. Na nábřeží u Železné Pany začne v 18:30 koncert Petry Vlkové a projektu Sonic Playground. V 19 hodin nabídne Střecha Budějic Latino Jazz Night a od 20 hodin zahraje v Zelené ratolesti berlínská klezmerová kapela Dobranoč. Ruské úřady zvažují prodloužit zákaz vývozu nafty o měsíc a zákaz vývozu benzínu o půl roku, uvedla to agentura Interfax s odvoláním na nejmenované informované zdroje. Oba zákazy, které si vynutila palivová krize v důsledku ukrajinských útoků na ruské rafinérie, měly vypršet 31. července. O chystaném prodloužení informovala taky státní tisková agentura TASS. Fotbalisti Táborska se dnes utkají v prvním kole druhé ligy s Kroměříží. Začátek zápasu je v 18 hodin. Dnes bude polojasno až jasno, během dne postupně oblačno, k večeru se začne opět vyjasňovat, naměříme 21 až 24 stupňů. Slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní nebo severní vítr se večer změní na proměnlivý a bio je na nízké zátěži.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dopravní omezení čeká řidiče na hlavním tahu z Blatné do Písku. Mezi Blatnou a odbočkou na Pacelice se jezdí kyvadlově, opravují tam povrch. Bez omezení by měl být úsek průjezdný před koncem letních prázdnin. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Při cestě do Itálie se Karel Hynek Mácha zastavil také v Českých Budějovicích. Setkal se zde se svým jmenovcem, postěžoval si na drahou večeři a při večerní procházce vzbudil svým nápadným oblekem pozornost usedlých měšťanů. Co si z jižních Čech zapsal do svých deníků a dopisů? O tom uslyšíte v dalším díle jeho české vlastivědy. Připravili ji redaktor Zdeněk Zajíček a archivář Daniel Kovář. A dočkáte se jí v jeho českém ránu už za pár minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a teď už Harlekin a Věra Martinová. Další z písniček, které nestárnou. Hezké páteční ráno vám všem.

0: Jihočeské vlastivědě se vypravíme po jihočeských stopách Karla Hynka Máchy. Slavný autor Máje měl řadu příbuzných na Sedlčansku, v těsném sousedství jižních Čech. Občas je navštěvoval a podnikal výlety do okolí. Jak známo, přitahovali ho hlavně romantické hrady. U nás na jihu Čech si prohlédl Borotín, Rožumberk, Krumlov, Helfenburg a třikrát viděl Hlubokou, ještě předtím, než ji Schwarzenbergové přestavili na romantický zámek, který by asi nebyl podle Máchova gusta. Při své pěší cestě do Itálie roku 1834 si Mácha umyl nohy v Táborském Jordáně, koupal se v Lužnici u Plané a obědval ve Veselí. V Budějovicích se pak setkal se svým jmenovcem, studentem kněžství Máchou, a prožil tu prý neklidnou noc. Povečeřel zvěřinu, ale Budějovice se mu zdály příliš drahé. Pomoz Bůh penězům, postěžoval si v dopise otci. V doprovodu studentů se prošel budějovickými ulicemi a bavil se tím, jak usedlí měšťané zírali s otevřenými ústy na jeho podivný, červeně podšitý oblek. Svým umístěním na kopcích nad řekou ho nadchl Krumlov, ale poznamenal si také, že tam potkal jakéhosi blázna z řetězy. Půl roku před smrtí psal budějovickému jmenovci, že se hodlá oženit a že vlastním nákladem vydal knížečku, cituji, pod názvem Máj, veršovaný románek. Podle Máchy šel tak na dračku, že knihař ani nestíhal vázat. Ale kdyby prý projevili zájem čeští čtenáři v Budějovicích, mohli by mít Máj přímo od autora po 14 krejcarech.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Minutka a čtvrt zbývá do 6:45, časově nám to vychází na krásno pro spojení s meteoroložkou Evou Houbovou, která je plná aktuálních informací o počasí, tak já budu zvídavá a rovnou se zeptám, jaké je to aktuální v rámci celé České republiky. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V České republice je to teď s oblačností tak půl na půl, přičemž více, ale přece jenom je spíš ve východní polovině republiky. Na Havlíčkobrodsku se ještě vyskytují ojedinělé přehánky, ale ty už se rozpadají. Teplota se většinou pohybuje mezi 8 a 12 stupni, nejchladněji hlásí Kvilda Perla -4,4. V Českých Budějovicích je teď polojasno 9 stupňů, vane jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře skoro 1021 hektopaskal. Na Choráňově je skoro jasno 7,5 stupně a vítr severozápadní 1 metr za sekundu.
1: Jaký bude zbytek toho pracovního týdne?
2: Přes střední Evropu k východu se přesouvá tlaková výše. Teď ráno čekáme jasno až polojasno, během dne se začne tvořit kupovitá oblačnost a přechodně bude až oblačno. Později odpoledne se pak bude vyjasňovat. Teplota vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 17 až 20. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný, severozápadní až severní 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
1: V kolik vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Vyšlo v 5:25 a zapadne ve 20:52.
1: A nabídnete i nějaké teplotní rekordy vztahující se k dnešnímu datu?
2: Maximum z roku 1929 má hodnotu 34,2 stupně a minimum z roku 1935 6,7.
1: A zpět k tomu, co nás čeká, jaká bude dnešní noc a sobotní den?
2: V této tlakové výše k nám bude proudit teplý vzduch od jeho západu a večer potom začne počasí u nás ovlivňovat brázda nízkého tlaku související s tlakovou níží nad severní Evropou. Noc bude jasná, teplota klesne na 11 až 8 stupňů, v údolích tak 5 a během dne nás potom čeká jasno až polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra. Teplota zítra vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách na 23 až 26. Vítr povane slabý proměnlivý a bio bude na střední zátěži.
1: S námi byla meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za povídání. Rozvineme ho opět za hodinu v našem vysílání. Tak se těším na slyšenou.
2: Já taky, na slyšenou.
0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Aneb jeho české příběhy od jeho českých autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Dětská Mozková obrna jí nezabránila vystudovat vysokou školu, založit rodinu ani sbírat medaile v paraatletice. Zuzanou Galíčkovou z Českých Budějovic představíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli.

0: Zuzana Galíčková z Českých Budějovic má dětskou mozkovou obrnu a od 18 let je odkázaná na vozík. Přesto vystudovala Jihočeskou univerzitu, pracuje v sociálních službách, vychovává dvě děti a úspěšně závodí v paraatletice. Z Mezinárodního mistrovství České republiky v Ostravě, které pořádala paraatletická liga, si přivezla dvě medaile. Nejen o sportovních úspěších, ale i o životě mimo atletickou dráhu s ní mluvil redaktor Filip Černý.
1: Bylo to otevřené mistrovství České republiky v Ostravě a šlo o hod diskem a vrkouli.
2: Získala jste medaile, jaké?
1: Bronzové obě. Sice začínám v této kategorii obecně a v tomto sportu, ale jsem za to, za každý posun a za každý úspěch ráda.
2: Vy jste předtím plavala, je to tak?
1: Ano, závodně jsem plavala a jezdila na koni paradrezuru.
2: Proč jste se rozhodla změnit disciplínu a věnujete se teď takto atletice?
1: Důvodem bylo narození dětí, velká pauza ve sportech a tím pádem přechod do této kategorie tohoto sportu.
2: Chodíte trénovat do prvního centra zdravotně postižených jižních Čech. S vámi je tady i Mirka Pečenková, ta vlastně závodila taky. Také přivezla medaile stříbrné. Tak jste kamarádky nebo konkurentky, to by mě zajímalo.
1: Je to tak obojí, jo. Ve sportu samozřejmě jsme konkurentky, ale samozřejmě i my si navzájem fandíme.
2: A tyto disciplíny máte nějakou metu a je to možná v něčem těžší nebo snažší než třeba právě ta paradrezura a plavání, kterému jste se věnovala předtím?
1: Je to úplně jiný sport, úplně jiný trénink a úplně jiné očekávání od toho i ode mě, i od trenéra. A je skvělé, že máme tak dobré vedení tady ve sportu, v trenérem i jeho pomocníkama a rozhodně se tady nenudíme.
2: A s dětma se to dá dobře kloubit?
1: Určitě, oni tady mají vyžití, takže beru někdy na trénink, když trénuju já, tak oni si tady pobíhají po tělocvičně a zabavají trenéra.
2: A na závodech fandí?
1: Fandí mi od televize, anebo sledují výsledky, takže to vědí dřív než já, protože já jsem na place a oni jsou u těch výsledků.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hygienici vydali zákaz koupání u Podolska na Orlické přehradě. V Česku stoupá počet lidí nakažených salmonelózou. Základní škola Kubatova v Českých Budějovicích se během prázdnin dočká nové kanalizační přípojky. Na jihu Čech dnes bude polojasno až jasno, během dne postupně oblačno a teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Dobré ráno. Kvalita vody u Podolska na Orlické přehradě.

0: A v Českých Budějovicích se během prázdnin dočká nové kanalizační přípojky. Součástí investice je výměna kanalizačního potrubí, obnova povrchů a oprava několika šachet i uličních vpustí. Tam, kde potrubí zasahuje do veřejné komunikace, použijí stavebníci bezvýkopovou metodu.
1: Město práce naplánovalo na dobu letních prázdnin, kdy je provoz školy omezený. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z hnutí Naše Česko jde o jednu z oprav, které mají zlepšit stav technického zázemí školy. Náklady na rekonstrukci přesahují 2 miliony korun. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: V Česku stoupá počet lidí nakažených salmonelózou. V prvním pololetí jich touto střevní infekcí onemocnilo 2,5 tisíce. Oproti stejnému období loni asi o 30% víc. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle lékařů v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste. Chlazené potraviny by proto lidi měli udržovat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku díl než 2 hodiny, říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
2: Mezi další důležitá opatření patří rychlé schlazení a uložení zbytků jídel, jejich následné důkladné prohřátí před konzumací, také používání pasterovaného mléka a mléčných výrobků, omývání ovoce a zeleniny před konzumací a kontrola data použitelnosti potravin.
0: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO. Potvrdil to mluvčí rezortu Vladimír Řepka. Šéf Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali, například o financování sociálních služeb nebo novele zákona o sociálních službách. Nebyli ale zapsáni v povinném registru lobbystů. Hrozí jim za to pokuta. Zástupci Unie tvrdí, že na to zapomněli, teď už v registru jsou. Kubát ani Juchelka to nekomentovali.
3: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1021 hektopaskalů. Dnes bude polojasno až jasno, během dne postupně oblačno, k večeru se začne opět vyjasňovat, naměříme 21 až 24 stupňů. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr se večer změní na proměnlivý a bio je na nízké zátěži.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně stále jezdí bez nehod, dopravní omezení čeká řidiče na hlavním tahu z Blatné do Písku. Mezi Blatnou a odbočkou na Pacelice se jezdí kyvadlově, opravují tam povrch. Bez omezení by měl být úsek průjezdný před koncem letních prázdnin. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsme v polovině pátečního jihočeského rána, posloucháte ho na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová, tak přeji příjemné páteční jitro. A písničky, které nestárnou, už mám pro vás samozřejmě nachystány. Bude Kouzlo bílejch čar, zpívat bude Věra Špinarová, taky Jsem se narodil bos, kapela Olympik. A Michal David, Chtěl bych žít tak, jak se má, už v zápětí. Čeština, miluju její barvitost, rozmanitost, kudrlinky a zákruty. A taky už se pomalu připravuju na to, že ve 4. třídě bude o něco těžší ji synovi vysvětlit, než tomu bylo v předchozím školním roce. Čeština je zkrátka obtížná a své o tom ví především cizinci. Rozhlasový sloupek je připraven a dočkáte se ho už za chvíli právě na toto zajímavé češtinářské téma.

0: Je pátek 24. července a my pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice máme připravený poslední rozhlasový sloupek tohoto pracovního týdne. O čem bude? O proklatě těžké češtině. Slovo má Věra Hlaváčková.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Všichni, i my Češi, máme s češtinou problémy. Znáte tu slavnou filmovou hlášku? Cože, dvojka z češtiny? Ty neumíš česky? Spousta cizinců, kteří tady žijí dlouhodobě, včetně herců, kteří jazyk potřebují ke své práci, nemluví dobře česky ani po mnoha letech. Stěžují si, že je to velmi těžký jazyk a je to pravda. Navíc si ani neuvědomujeme, jak to cizincům neulehčujeme. Kolegyně Bulharka se mě ptala, co to znamená, až naprší a uschne. Přeložím si to, ale nedává mi to smysl, říkala. Snažila jsem se jí to vysvětlit, ale napadaly mě jen další zvláštní přísloví, úsloví a rčení. Kozel zahradníkem, musíš si to vyžehlit, jak si kdo ustele, tak si lehne. Začala jsem se smát a rychlostí blesku jsem odříkala pár skvělých jazykolamů. Ona se nesmála. Skoro začala plakat, že se česky nikdy nenaučí. Snažila jsem se jí uchlácholit, že je to těžká řeč a že mluví hezky. Podívej se na mě, říkám. Učím se už tolik let anglicky a nic moc. A ona se na mě tak bezelstně podívala a se slzami v očích povídá. Lehkou angličtinu se naučíš, když ses naučila tak perfektně česky.
1: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: Máme tady zase nějaké SMSky od vás, děkujeme za ně. Ve Velešíně skoro jasno 9 stupňů, všem dobré ráno přeje Andulka. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, slabý vítr a teplota je plus 9 stupňů, zdravý a pohodový den přeje Marie. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno 12 stupňů, hezký den přeje Marie. A v Nové Peci je zatím polojasno a 5 stupňů, přeji příjemný den, podepsána Dagmar. Tak já jsem dnes do rozhlasu vyrazila v sukni a když čtu o těch 5stupňových teplotách, tak je mi skorem až zima. Jak to bude vypadat přes den? Bude příjemně 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Ráno bude polojasné až jasné. Ne, během dne se bude tvořit nízká kupovitá oblačnost, přechodně bude až oblačno a později odpoledne a večer bude mraků opět ubývat. Vítr dnes o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu pršet nebude a rozptylové podmínky dobré.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Pokud máte rádi adrenalin, pak dost možná hodujete i parašutismu. I na něj vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pozveme už za chvíli, protože jsou pro vás přichystané tipy pro volný čas. Dobré páteční ráno!

0: byla Vanessa Paradis ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. 7 hodin k tomu 20 minut posloucháte Jeho české ráno.
1: Tipy pro volný čas.
0: Do Holašovic se můžete vydat za tradicemi. Selské slavnosti na návsi začnou už v 10 hodin. Malované štíty historických domů doplní řemeslníci, lidoví umělci, hudba i program pro děti. Těšit se můžete například na dechovku Babouci, folklorní soubor Doudleban nebo večerní vystoupení Jakuba Smolíka, Pavlíny Jíšové a kapely Leťáci. Na své si přijdou i milovníci adrenalinu. Letiště ve Strakonicích hostí světový pohár v parašutismu. Závodníci z 20 zemí světa budou ode dneška bojovat o přesnost přistání, kde rozhodují doslova milimetry. Vstup je zdarma a diváci můžou sledovat špičkový sport z bezprostřední blízkosti. U vody bude živo ve Staňkově na Třeboňsku. Festival Na břehu začne dnes v obecním kempu u Staňkovského rybníka. Od večera nabídne koncerty kapel napříč žánry, pohodovou atmosféru i možnost spojit hudbu s koupáním nebo posezením pod širým nebem. Další pozvánka míří na zámek v Třeboni. Na malém nádvoří vystoupí spolek historického šermu Collegium Armatum. V 17.30 nabídne představení žoldáci a v 21.30 začne noční vystoupení pikeníři s boji, tanci a ohňovou podívanou. Filmový večer pod širým nebem připravili v Táboře. Kinematograf Bratří Čadíků začne promítat v 21.45. Dnes večer nabídne českou komedii a drama Moře na dvoře. V Horních Dvorcích nedaleko Jindřichova Hradce rozezní rocková stodola kapela Jasná páka. Koncert začne ve 20 hodin. A pokud máte chuť na film trochu jinak, vyražte do Týna nad Vltavou. Letní 16-milimetrová projekce začne v 19 hodin pohádkami pro děti. V 21.30 pak přijde na řadu kultovní Rozmarné léto Jiřího Mencla. K tomu retro videohry a letní posezení v Art Café Baru. Tak věřím, že nabídka je pestrá.
1: Jeho české ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Navzdory tomu, že tato písnička se jmenuje Mandy, je třeba znovu popřát Kristýnám, které právě dnes slaví svůj svátek. Je tady pátek s datem 24. července a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Gabriela Bláhová má zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes v Praze sejde s černohorským premiérem Milojko Spajičem. Mluvit budou především o aktuálních otázkách rozšíření Evropské unie. Probrat by ale taky měli vzájemnou spolupráci obou zemí v oblasti obranného průmyslu a příležitosti k rozvoji spolupráce v energetice. Schůzka obou politiků by měla začít v 11 hodin. Pražský městský soud dnes vyhlásí rozhodnutí v případu proruské skupiny Československí vojáci v záloze za mír. Ta čelí stíhání za podporu terorismu. Obžaloba usiluje o zrušení demobraneckého spolku pro tři jeho představitele nebo sympatizanty, pak navrhla 10leté tresty vězení ve zvýšené ostraze. Všichni čtyři obžalovaní i spolek se domáhají zproštění viny. V Holašovicích dnes začínají selské slavnosti. Své výrobky tam představí 200 řemeslníků. Letos si pro návštěvníky organizátoři připravili nové velkokapacitní zastřešení, potvrdil Jan Jílek, nezávislý starosta Jankova, pod který Holašovice spadají. Bude v prostoru před hlavními pódii a pomůže v případě nepříznivého počasí. Divadelní soubor Skupa Mladějovice rozehraje u mlýna v Tažovicích na Strakonickou komedii Porcelánová dokonalá svatba na šumavském podlesí. Kulturní a společenskou akci organizují místní hasiči. Začátek je v 19 hodin. Německá policie dnes zahájí třídenní preventivní akci, během které výrazně zpřísní ostrahu nádraží ve velkých městech. Zaměřit se chce na stanice, které jsou považované za ohniska kriminality. Celá akce potrvá do 26. července. Baseballisti Sokola Hluboká se dnes utkají s Pražskou Kotlářkou. Začátek je v 19 hodin. Dnes bude polojasno až jasno, během dne postupně oblačno, k večeru se začne opět vyjasňovat. Naměříme 21 až 24 stupňů. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr se večer změní na proměnlivý a bio je na nízké zátěži.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dopravní nehoda se stala v Lišově na Českobudějovicku v ulici Žižkova a dvě osobní auta se srazila i v Bechyni na Táborsku ve směru na Senožaty. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Šermířské souboje, vystoupení, pikenýrské jednotky i večerní ohňová show dnes promění Třeboňský zámek v kulisu dávných časů. Akce Od pohádky k bitevní vřavě nabídne ukázky historického šermu i noční představení. Víc uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil v rozhovoru, tak si to nenechte ujít. A teď už také pro Emu zpívá Michal Hrůza.

0: Malí i velcí diváci se dnes na zámku Třeboň vydají na výlet do historie se spolkem historického šermu Collegium Armatum. Na akci s názvem Od pohádky k bitevní vřavě spolek divákům nabídne pohádková vystoupení nebo rekonstrukci 30leté války. A více o programu nám teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice doplní členka Collegium Armatum Lenka Macháčková, které přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Program akce zaplní Třeboňský zámek v pátek i v sobotu. Jaká vystoupení čekají na návštěvníky právě dnes?
1: Dneska nabídneme divákům dvě představení, obě dvě z období 30leté války. První bude v 17:30, bude to představení s názvem Žoldáci a je to příběh žoldáků z období, kdy ta 30letá válka končí. Druhé představení bude večer v 9:30, to je takový zlatý hřeb našeho hradního turné. A je to takzvané noční představení, je delší a má tři části. V první části předvedeme výcvik pikenýrské jednotky, ve druhé části bude průběh bitvy, velká polní bitva. A právě z té 30leté války. A ve třetí části potom dojde na souboje, tance, ohně. To představení je moc pěkné a jako diváci ho mají rádi.
0: Na sobotu potom máte připravené vystoupení s názvem Kruťákovská historie aneb pohádka. Mohla byste přiblížit, co diváci uvidí tam?
1: Pohádka je náš autorský pohádkový příběh. Jeho hlavní hrdinou je loupežník Kruťák. Je to taková komedie pro děti i pro dospělé, každý si tam přijde na své. Je to opravdu pohádka, jakože není to historická událost, ale je to taky, to je vlastně naše takový nejoblíbenější představení pro ty děti.
0: A mohla byste, paní Macháčková, prosím, stručně představit váš spolek historického šermu Collegium Armatum?
1: No, tahle naše sestava je už třetí generace skupiny Collegium Armatum a v této sestavě jsme spolu už od roku 2004. Máme v repertoáru čtyři komediální divadelně šermířská představení pro děti i pro dospělé. A kromě těch divadelních představení jsme ještě součástí regimentu zemské hotovosti, který se věnuje rekonstrukcím bitev z 30leté války po celé Evropě. Jsou velké, velké události typu třeba bitva na Bílé hoře v Praze, která probíhá na podzim, ale je to jako ve spoustě zemí v Evropě. Tak tomuhle se věnujeme. My máme rádi jak tu historii, tak i potom rádi vlastně předáváme lidem radost a legraci jako v těch představeních.
0: A předávat to budete vše na zámku v Třeboni dnes a zítra. Pozvala nás tam členka Collegium Armatum Lenka Macháčková. Děkuji za milé povídání a ať se vám vše vydaří.
1: Moc děkujeme. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Písně.

0: počasí.
1: Tři čtvrtě na osm je už nejvyšší čas dozvědět se, jak je, ale hlavně jak bude, protože před námi je víkend. Na aktuální počasí na jihu Čech se nejprve ptám meteoroložky Evy Houbové. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Tak rozvineme tu aktuální situaci.
2: Pardon, já jsem se zasekla. V jižních Čechách je teď jasno až polojasno. Teplota se pohybuje mezi 11 a 14 stupně, takže pomalinku stoupá. Na Kvildě Perle už se docela oteplilo. Před hodinou bylo minus 4,4 a teď je plus 1,6. V Českých Budějovicích je polojasno, skoro 12 stupňů, vítr jižní 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře 1020 hektopaskalů o několik desetin klesnul. Na Choráňově je skoro jasno, 9 stupňů a severozápadní vítr 2 metry za sekundu.
1: Jak to s počasím bude vypadat dnes odpoledne a večer?
2: Přes střední Evropu k východu se přesouvá tlaková výše. Teď ráno čekáme malou oblačnost, ale během dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a přes den bude tedy převážně oblačno. Později odpoledne se zase vyjasní. Teplota vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 17 až 20. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný, severozápadní až severní 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je dneska na nízké zátěži.
1: V případě, že nás poslouchají nějací vodáci, jaký máme nebo jaké máme informace o stavu vody v jihočeských řekách?
2: Nepěkné. Na Soumarském mostě je stav 40 cm, takže tam platí zákaz splouvání, ale jenom ve vyšším brodě Vltava nebo z vyššího brodu je Vltava sízná. Tam je stav 64 cm a průtok 7,3 metru krychlového za sekundu. Lužnice i Otava jsou nesízné. Teplota vody se pohybuje mezi 14 a 19 stupni, na Lipně včera bylo 22,9.
1: A nyní už k tomu, co je před námi a na co se jistě všichni těší. Jaká bude sobota?
2: V týlu té tlakové výše k nám bude proudit teplý vzduch od jeho západu a večer začne počasí u nás ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu, související s tlakovou níží nad severní Evropou. Noc bude jasná, teplota klesne na 11 až 8 stupňů, v údolích k 5. Během dne nás čeká jasno až polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra. Teplota vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách na 23 až 26. Vítr povane jen slabý proměnlivý a bio bude na střední zátěži.
1: A v tuhle chvíli skončíme předpovědí pro neděli.
2: To už se bude na střední Evropou vlnit studená fronta. V noci na neděli se zatáhne a čeká nás tedy oblačno až zataženo a místní přehánky nebo bouřky. Teplota ráno bude kolem 14, odpoledne do 28 stupňů a vítr mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Ta sobota je ovšem výstavní. Děkujeme, Eva Houbová byla s námi a za hodinu opět další slova o předpovědi počasí. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, budu se těšit.
3: Dluhy a oddlužení, téma, které se týká tisíců lidí, ale mnozí o něm stále neradi mluví. Kdy je nejvyšší čas začít svou situaci řešit? Kdo může o oddlužení požádat a proč se ho lidé často zbytečně obávají? Naši hosté vám ukáží, že cesta z dluhové pasti existuje a že požádat o pomoc není ostuda, ale první krok ke změně. Poslouchejte v pátek po 11. hodině. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
0: V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní, o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině.
1: Když se vás někdo zeptá na nejvyšší horu světa, asi řeknete Mount Everest. Věděli byste ale, jaká je nejvyšší známá hora celé sluneční soustavy? Odpověď nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo?

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: A na řadě jsou čerstvé zprávy. Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Necelá tisícovka lidí podala žádost o státní podporu v programu Nová zelená úsporám. Transfuzní oddělení Českobudějovické nemocnice se potýká s nedostatkem krve od dárců. Spojené státy potvrdily zavedení cel na 60 svých obchodních partnerů, včetně Evropské unie. Platit začnou ode dneška. Dnešní den bude polojasný až jasný. Během dne postupně až oblačný. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Už měsíc je možné podávat žádosti v programu Nová zelená úsporám, který podporuje snižování energetické náročnosti budov. Zatím se sešlo celkem 914 žádostí, jak potvrdilo Ministerstvo životního prostředí. V porovnání se startem předchozího kola Nové zelené úsporám loni v zimě je to ale o 3,5 tisíce žádostí míň. Program od té doby prošel výraznými změnami. Dotaci nově už získají jen zranitelné domácnosti, zbytek dosáhne jen na bezúročnou půjčku. Dodává mluvčí rezort Veronika Krejčí.
3: Zájem v nové etapě odpovídá

0: ryb. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila nová cla. Ode dneška mají nahradit ta dočasná. Pro státy Evropské unie by se podmínky měnit neměly. Podle prohlášení Bílého domu totiž budou pro 27 i nadále platit cla ve výši 10%. Stejnou měrou budou zatížené také výrobky z Velké Británie, z Indie nebo z Kanady. Celkově se nové tarify dotknou 60 amerických obchodních partnerů. Trumpova administrativa krok zdůvodňuje jejich údajnou nečinností v boji proti cené práci. Sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu. V ženském finále obsadila Amálie Hilgertová osmou příčku. Vyhrála Australanka Jessica Foxová, která získala už 17. světový titul. Počasí. Dnes bude polojasno až jasno, během dne postupně oblačno, k večeru se začne opět vyjasňovat, naměříme 21 až 24 stupňů. Slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní nebo severní vítr se večer změní na proměnlivý a bije na nízké zátěži.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se stala ve Vidově na Českobudějovicku. Auto tady srazilo cyklistu. Na místě zasahuje policie i záchranáři. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Osm hodin k tomu 4,5 minuty pokračuje páteční jihočeské ráno s datem 24. července roku 2026. S vámi u mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice zůstává Adéla Jirkalová a i v této hodině nabízíme písničky, které nestárnou. Budou Rybičky 48, Michal Tučný a také Petr Kotwald hned v zápětí. A tematicky. 3 dny plné tradic, hudby a poctivého řemesla dnes začínají v Holešovicích na Českobudějovicku. Selské slavnosti tam představí umění lidových tvůrců z Čech i dalších zemí, hudební vystoupení různých žánrů i program pro děti. Podrobnosti přidáme za pár minut v živém rozhovoru.

0: Už 27. ročník selských slavností znovu oživí prostory na vsi v Holašovicích na Českobudějovicku. V duchu staročeského lidového jarmarku se na něm návštěvníkům představí tradiční řemeslníci, nejenom z České republiky. A se mnou už je ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice redaktorka zpravodajství Eliška Kotlínová, která nám o letošním ročníku holašovických slavností prozradí víc. Přeji dobré ráno.
1: Hezký den.
0: Eliško, kdy program slavností začíná a co návštěvníkům nabídne?
1: Selské slavnosti zaplní Holašovickou náves od dnešního pátečního dopoledne až do neděle 26. července. Pro návštěvníky si v průběhu těchto tří dnů pořadatelé připravili multižánrový hudební program, při kterém se na dvou pódiích bude střídat vystoupení dechovky, folkových interpretů, ale zazní třeba i rocková hudba. Posluchačům zahraje třeba Honza Nedvěd mladší, Jakub Smolík, Olympic Revival Band nebo Babouci. No a samozřejmě hlavním středobodem akce je přehlídka stánku s tradičními lidovými řemesly. Letos jich bude kolem 180 a dorazí tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska nebo Rakouska. Nezávislý starosta Jankova, pod které Holašovice patří Jan Jílek, ale poznamenal, že jako pořadatelé každoročně pozorují úbytek právě tradičních řemeslníků.
2: Ne, že bychom měli problém to obsadit, ale sledujeme to, že cena těch řemeslníků tradičních, ty, který opravdu do těch Holašovic chceme a patří, tak je čím dál méně. A ten trend vypadá, že bude pokračovat, protože ta generace odchází. Je nutný udržet tu tradici a podpořit to, co ještě z toho zbylo.
1: Program nabídne ale taky takzvané koláčkobraní a buchtobraní a připravené jsou i různé aktivity pro děti. I ty jsou pak spojené s tradičním českým řemeslem. Ještě doplním, že na letošní ročník pořadatelé pro návštěvníky rozšířili zastřešený prostor před hlavními pódii, tak aby se program mohl odehrávat bez ohledu na počasí.
0: Jak vysokou návštěvnost pořadatelé očekávají?
1: Holašovické selské slavnosti každoročně navštíví kolem 11 000 lidí a jak organizátoři poznamenali, pro turistickou oblast Budějovicko je právě tahle akce takovým pomyslným vrcholem letní sezóny. Na slavnost pak míří návštěvníci nejenom z Jihočeského kraje, ale i ze zbytku republiky a zahraničí. Snahu přilákat zahraniční turisty zmínil i ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup.
3: Turisté ze zahraničí jezdí každým rokem a každým rokem vidíme, že přibývá nejenom zahraničních návštěvníků, ale i počet zemí, ze kterých jezdí. V poslední době se nám čím dál víc objevují v jižních Čechách turisté z Maďarska, z Polska a vloni jsme tam potkali autobus třeba z Dánska. Holašovice i letos dostanou ten mezinárodní rozměr ještě větší.
0: Eliško, mohla byste ještě zmínit, jak se návštěvníci do Holašovic dostanou?
1: Pro ty, kdo by chtěli zvolit aktivnější způsob dopravy, pořadatelé na webových stránkách slavností připravili možné cyklotrasy s různými startovními body, jako jsou České Budějovice, Český Krumlov nebo Hluboká nad Vltavou. Lidi mají ale samozřejmě možnost přijet auty, pro které jsou pak připravená celkem tři záchytná parkoviště na loukách v dochozí vzdálenosti Holašovické návsi. Ředitel turistické oblasti Budějovicko Tomáš Polanský ale doporučil využít k přepravě kyvadlovou dopravu z Českých Budějovic.
4: A výhodou kyvadlové dopravy je to, že vás vysadí rovnou u návsi, takže během pár metrů jste hned na centru dění. Kyvadlová doprava bude v průměru jezdit v hodinových až dvouhodinových intervalech.
1: A já na závěr ještě připomenu, že program selských slavností v Holašovicích začne dnes v pátek od 10 hodin. Letošní ročník zahájí vystoupení nejstaršího české dechovky Babouci.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s námi byla redaktorka Eliška Kotlínová. Děkujeme a krásný den.
1: Krásné ráno.
5: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
6: Medicine man,

0: Je tady 24. červencové ráno, posloucháte Jihočeské ráno, tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, a protože je čtvrt na devět, míříme za počasím.
1: Počasí.
0: A zkompletujeme tedy ty dnešní ranní SMSky od vás. Je tady poslední z nich, která dorazila před chvílí. Černovice u Tábora, 13 stupňů Celsia, podepsán je Folta. Děkuju za vaše všechny zprávy, že jste si vůbec našli chvilku nám napsat. Ráno bude polojasné až jasné, to už říká Český hydrometeorologický ústav. Během dne se bude tvořit nízká kupovitá oblačnost, přechodně bude až oblačno. Později odpoledne a večer se bude opět vyjasňovat. 21 až 24 stupňů Celsia, tak to jsou přislíbená páteční nejvyšší maxima. Na horách naměříte 17 až 20, vítr povane slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, severozápadní nebo severní, o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Pršet dnes nebude a rozptylové podmínky dobré.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Zabrzdit s karavanem u rybníka a vyjíždět na cyklový lety po okolí. Tak vypadá pro řadu Čechů ideální dovolená. Zaplněné autokempy si zatím pochvalují vydařenou sezonu. Najdou se ale také výjimky. Detaily přidáme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil.

0: Letní prázdniny jsou ve své polovině a s nimi i hlavní kempingová sezóna. Zatímco některé jihočeské kempy zatím hodnotí podprůměrně, jinde si návštěvnost pochvalují. Například autokemp Třeboň na Jindřichohradecku zaplnili karavany cyklistů, kterým po výšce nevadí ani špatná kvalita vody v přilehlém rybníce.
1: My jsme přijeli a zrovna jsme chytli docela pěkný flak.
2: Manželé veselí vyrovnávají svůj karavan na hrázi opatovského rybníka. Do třeboňského autokempu jezdí už čtvrtým rokem.
1: A docela jsme chytli skoro stejné místo. Vyšlo to. Když se nám tady bude líbit, tak zůstaneme tady třeba 7 dní.
2: Cyklový lety letos přizpůsobují svému vnukovi. A odkoupání v rybníce je neodradí ani zelená voda.
1: Nám to tak nějak nevadí, ale ten tam vleze, i kdyby to bylo zelený.
3: Jo? Nevadí ti voda?
4: Ne, vůbec.
5: No, taky ne. Já jsem odmala.
1: Naučíme se to, že ty nejsme žádný bytli.
5: Ne.
2: O kus dál přijíždí na kolech rodina Blaškových. Na jich Čech dorazili z Pardubického kraje. V kempu mají vlastní stan a karavan.
6: My jsme tady na týden a jezdíme sem vlastně s babičkou a s dědou už tak dlouho, 4. čtvrtým rokem. Vždycky dopoledne vyjedem na kola a pak se tady zahrajem.
2: Ukazuje Elena Blašková na beach volejbalové hřiště, kde si zrovna s míčem hraje Tomáš Fabián se synkem.
7: Tu mají domluvený dneska zápas na 6 hodin na večer s ostatníma dětma, takže chce potrénovat.
2: Pro Fabiánovi má Třeboň speciální význam.
8: Jsme tady poprvé s dětma, ale už jsme tady s ženou byli, zasnoubili jsme se kousek odsud, takže jsme tady plánovali svatbu a moc se nám kemp líbí.
2: Místo v chatce už na rodinu ze Vsetínska nezbylo.
8: Jsme tady ve stanu a kluci chtěli jezdit na kole, hlavně chtěli rybařit, takže tady rybaříme, jezdíme na kolech. Byli jsme tady na oslavách Jakuba Krčína, je to tady strašně fajn.
2: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
9: My nemáme štelplaci, že my si snad na štelplac, takže my neděláme rezervace, že bych jim vyloženě zapikal nějaký jenom útvar, to nedělám. Volají lidi teda, já říkám, ne, přijďte normálně, něco najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
2: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
10: Určitě nejsme jako na 100%, to v žádném případě nemáme. Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím je to takový nějaký jakoby slabší průměr.
2: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Minulý rok zůstaly kempy poloprázdné kvůli chladnému a deštivému červenci. Letos je obsazují především Češi s obytnými vozy. Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská-Petrová, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách Malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: A je tady čas na zprávy. Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Česká národní banka varuje před bezmeznou důvěrou takzvaným finfluencerům. Ti na sociálních sítích radí třeba s investováním. Sleduje je přitom 53% Čechů od 16 do 30 let. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Část těchto influencerů ale může propagovat nevýhodné produkty nebo jim chybí potřebné vzdělání. Lidi by si proto měli všechny informace ověřovat. Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu, řekl to velitel vzdušných sil armády Petr Tománek. Čtyři muži podle něj mají středně těžká až těžká zranění. Příčina nehody se podle něj dál vyšetřuje. Železniční trať Tábor Jihlava je po včerejší nehodě osobního vlaku a nákladního auta na přejezdu u Chýnova na Táborsku opět v provozu. Při nehodě utrpěli 4 lidi zranění a vznikla škoda víc než 6 milionů korun. Trať byla uzavřena skoro 9 hodin a provoz byl obnoven před 22. hodinou večer. Novináře o tom informoval mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Letiště ve Strakonicích hostí světový pohár v parašutismu. Závodníci z 20 zemí světa budou ode dneška bojovat o přesnost přistání, kde rozhodují doslova milimetry. Vstup je zdarma a diváci můžou sledovat špičkový sport z bezprostřední blízkosti. Fotbalisti Táborska se dnes utkají v prvním kole druhé ligy s Kroměříží. Začátek zápasu je v 18 hodin. Dnes bude polojasno až jasno, během dne postupně oblačno, k večeru se začne opět vyjasňovat, naměříme 21 až 24 stupňů. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr se večer změní na proměnlivý a bio je na nízké zátěži.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Srážka auta s cyklistou zpomalila provoz ve Vidově na Českobudějovicku. Na místě je policie i záchranáři. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Centrum Bechyně na Táborsku bude zítra tak trošku připomínat středověk. Masarykovo náměstí a okolní uličky obsadí hrnčíři a další umělci pracující s keramikou. Tradiční keramické trhy navíc nabídnou možnost si nějaký ten hrnek třeba i vyrobit. Více si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradíme v rozhovoru už za chvilku.

0: Stovky hrnků, misek, ale i zajímavých soch si můžete už zítra odvést z Bechyně na Táborsku. Tradiční keramické trhy v centru města, ale kromě prodejních stánků nabídnou i různé workshopy nebo koncerty kapel. Na místě tak můžete koukat pod ruce zkušených mistrů nebo si dokonce zkusit práci s keramickou hlínou. Podrobnosti k letošním trhům pro nás má jeden z pořadatelů, Miroslav Dinda, kterého vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
1: Krásný dobrý den.
0: Pane Dindo, co všechno můžou návštěvníci trhu zítra v Bechyni navštívit?
1: Tak samotné trhy začínají v sobotu v 9 hodin ráno a pro návštěvníky je přichystáno mnoho lákadel, kde si snad každý najde to své. I když je keramika, ať už samotná, či v kombinaci třeba se dřevem nebo kovem, květinami, hlavním lákadlem, mohou návštěvníci vidět či zakoupit si výrobek i jiných řemeslníků. Budou zde skláři, šperkaři, dráteníci, kovář, tkalci či květinové aranžmá, kloboučník a samozřejmě i výrobci různých pochutin a dobrot. V mnoha případech lze samotnou výrobu zhlédnout na vlastní oči, či si ji dokonce i vyzkoušet. Pro další zpestření je přichystána i prezentace automobilky Škodovka, tady bude a okolo 9. hodiny by měl začít nájezd silných motorek na náměstí. Jsou připraveny i pro děti různá lákadla, jako je skákací hrad, různé soutěže, bude se jim věnovat žonglér nebo kejklíř, který je bude bavit svými žonglérskými vystoupeními, mohou si zkusit vytočit na kruhu svůj první hrneček či čbánek, ohňová show a další. No a po celý den samozřejmě bude probíhat kulturní program, kde se na pódiu vystřídají různé soubory. Dopolední program vyplní cymbálovka a po ní budou následovat kapely Schodiště, Kabát Revival, Luboš Pospíšil, Smicové trio Inflagranty s doprovodem a poté Jan Kalousek se svojí kapelou. No a na závěr programu končí druhá vlna. Mm-hmm. Ještě snad zmínka o tom, že kulturní program začíná již dnes večer vystoupením Tria Traktůrek.
0: Kolik stánkařů a umělců letos očekáváte?
1: No, na letošní 15. ročník máme 180 přihlášených řemeslníků, ale musíme konstatovat, že zájem o účast je obrovský a převyšuje kapacitu náměstí. Na svou příležitost, myslím, čeká dalších 70 zájemců. Jenom pro zmínku, když jsme před 15 lety začínali, podařilo se nám přemluvit asi 56 řemeslníků ke kroku do neznáma cestě do Bechyně a od té doby se počet stále navyšuje do současných čísel.
0: To jste ušli dlouhou výběru, cestu.
1: Při výběru v podstatě ty, který nám tu tradici trhu pomohli zakládat a udržet, no a volná místa obsazujeme náhradníky, kde upřednostňujeme teda hlavně autorskou řemeslnou tvorbu.
0: No tak to vidíte, dříve jste museli přemlouvat na ten první ročník, ano. A dnes po těch 15 letech už se o ta místa všichni perou v uvozovkách. Proč se právě Bechyně tak často spojuje s keramikou?
1: No tak neznám asi jiné město, které by s vyslovením slova keramika více rezonovalo. Výroba keramiky zde navazuje na hlubokou tradici, kdy jsou zmínky již ze 16. století o hrnčířích či kamnářích, kdy byla využívána hlína tady z okolí Bechyně. Na to navázaly trhy na Bechynském náměstí, mnohdy s keramickou produkcí. Nelze nezmínit, že v roce 1884 zde vznikla i první keramická škola v Rakousku-Uhersku s tímto zaměřením, která dodnes v podstatě chrlí odborníky a keramiky. A samozřejmě je zde významná průmyslová výroba, jako je firma Jika Laufen, jež navazuje svou keramickou produkcí na dřívější výrobu. A jelikož my patříme mezi bechynské patrioty, snažíme se touto formou rozšířit povědomí o Bechyni a navázat na tradice, které zde v minulosti byly. Snad se nám to daří. A třeba návštěva kouzelné Bechyně přemluví některé návštěvníky, že s ní spojí svůj život.
0: Na tradiční keramické trhy do Bechyně nás velice poutavě pozval jeden z pořadatelů Miroslav Dinda. Děkuji za milý rozhovor. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky. Těším se na návštěvníky. Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Kdybyste náhodou měli pocit, že v té práci dnes už to půjde jenom ode zdi ke zdi a nic nového nevymyslíte, tak nezoufejte, už je tady pátek a průvodcem vám jest Český rozhlas České Budějovice. Jdeme za počasím, ať víme, na co se o víkendu těšit.
1: Počasí.
0: Nejprve se ovšem budeme zajímat o to, jak se nám změnila za tu hodinu situace na jihu Čech právě. Teď meteoroložka Eva Houbová už bude konkrétnější. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V jižních Čechách je pořád jasno až polojasno a teplota roste. Teď se pohybuje mezi 12 a 16 stupni většinou. Kvilda Perla tam se oteplilo nejvíc za poslední hodinu o 6 stupňů, 7,7. V Českých Budějovicích je teď polojasno 15 stupňů, vane severní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře 1020 hektopaskalů, takže za poslední hodinu se prakticky nezměnil. Na Choráňu je skoro jasno 11 stupňů a vítr severozápadní 1 metr za sekundu.
0: Jaké počasí nás doprovodí k tomu víkendu?
2: Přes střední Evropu k východu se přesouvá tlaková výše. Očekáváme, že teď je už vlastně během dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, takže přes den bude převážně oblačno, nebo polojasno až oblačno, ale později odpoledne k večeru se vyjasní. Teplota vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách nás bude 17 až 20. Vítr povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný, severozápadní až severní 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
0: Jdeme za víkendem, ohřejeme se v sobotu.
2: No, ohřejeme. V týlu té tlakové výše k nám bude proudit teplý vzduch od jihozápadu a večer začne počasí u nás ovlivňovat brázda nízkého tlaku, související s tlakovou níží nad severní Evropou. Noc bude jasná, teplota klesne na 11 až 8 stupňů, v údolích k 5. Během dne nás čeká jasno až polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra. Teplota vystoupá na 26 až 29 stupňů, na horách na 23 až 26. Vítr povane jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a bio bude na střední zátěži.
0: Jaká bude neděle?
2: To už se bude nad střední Evropou vlnit studená fronta. V noci na neděli se zatáhne, takže nás čeká oblačno až zataženo a místní přehánky nebo bouřky. Ty bouřky se objeví hlavně k večeru a večer. Teplota ráno bude kolem 14, odpoledne do 28 stupňů a vítr mírný západní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A ještě se lehce dotkneme začátku příštího týdne.
2: Od západu se k nám v pondělí bude rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu a v něm se ta zvlněná studená fronta rozpadne. Čekáme oblačno až zataženo a na většině území déšť nebo přehánky. V noci a k ránu se ještě může ojediněle objevit bouřka. Potom k večeru v pondělí budou už ty srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota ráno bude kolem 15, odpoledne kolem 22 stupňů a vítr mírný severozápadní až západní 3 až 7 v nárazech kolem 15 metrů za sekundu. Večer pak zeslábne a pak se bude oteplovat.
0: Ale ty ranní teploty kolem 15, to už celkem zní dobře. Dnes mi chodily SMSky, že někde bylo i 5 stupňů Celsia. To mi k červenci příliš nesedí. Nicméně o počasí jsme si během dnešního rána povídali s meteoroložkou Evou Houbovou. Děkuji za spolupráci a přeji klidný den. Naslyšenou.
2: Děkuji vám taky a naslyšenou.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Doslova po špičkách docupitala do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice taky Hanka Šoberová. Čeká nás jeho české dopoledne a ona bude naší průvodkyní. Ahoj Hani.
1: Ahoj Adélko. Ano, docupitala to, abych tady našim posluchačům mohla přednést několik témat, o kterých bude řeč v jeho českém dopoledni. Trošičku je nalákala k poslechu. My se totiž podíváme třeba na fenomén domácích chovů slepic.
0: To by mohlo. Hodně jede.
1: Ano. Vracíme se k tradicím a myslím si, že to má něco do sebe domácí vajíčka, co si budeme povídat. Jinak taky vystoupáme na českobudějovickou Černou horu. Ne horu, ale věž.
0: Já jsem si chtěla říct, že já bych vystoupala na věž a ty mluvíš o hoře.
1: Já už jsem měla myšlenky někde úplně jinde. Černá hora je taky fajn, ale tu máme z ruky. Tak vezmeme to na Černou věž. Připomeneme si, že zákaz kouření na veřejnosti není žádný moderní vynález. Jinak řeč bude taky o klimatizaci v městské dopravě, o rizicích skoků do vody, anebo o tom, jak v letních vedrech správně skladovat potraviny. No a chybět nebudou ani tipy na zajímavé akce v jižních Čechách. Pozmeme vás na Mezinárodní festival Komedianti v ulicích, který už za týden oživí centrum Tábora novým cirkusem, pantomimou, pouličním divadlem. Bude toho spousta.
0: Těším se. Vždy velmi pestré jeho české dopoledne Hanky Šoberové. Adéla Jirkalová se loučí a zítra po 5. hodině raní naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Čeští hasiči jsou na cestě do Francie. S vrtulníkem budou pomáhat hasit požáry na západě země. Hygienici vydali zákaz koupání u Podolska na Orlické přehradě. Desítky států kritizují nová americká cla. Dnešní den bude polojasný až jasný, postupně oblačný. Naměříme 21 až 24 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Vrtulník Black Hawk je znovu na cestě do Francie. Bude tam pomáhat s hašením požárů na západě země. Potvrdila to mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
2: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Gironde, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
0: Do Francie by měli doletět odpoledne, pomáhat s hašením budou od zítra. Požár vypukl nedaleko Bordeaux v týdnu a rychle se šíří. Kvalita vody u Podolska na Orlické přehradě se zhoršila. Jihočeští hygienici museli kvůli vysokému výskytu sinic, chlorofilu a vodního květu dočasně zakázat koupání. Zákaz v místě platil už na přelomu června a července. Na ostatních sledovaných místech je koupání povolené, místy je ale kvalita vody zhoršená.
3: Hygienici upozorňují například na vodu v Lipenské nádrži, konkrétně v Černé v Pošumaví nebo v Lipně nad Vltavou. Tam dostala známku 3 na 5-bodové stupnici. Plavcům tak hrozí mírné riziko vzniku zdravotních problémů. Na ostatních místech v kraji je voda vhodná ke koupání bez omezení. Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Selské slavnosti ode dneška znovu oživí náves v Holašovicích na Českobudějovicku. Festival lidových řemesel každoročně přiláká kolem 11 000 návštěvníků nejenom z Česka. Podrobnosti má ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup.
4: Turisté ze zahraničí jezdí každým rokem a každým rokem vidíme, že přibývá nejenom zahraničních návštěvníků, ale i počet zemí, ze kterých jezdí. V poslední době se nám čím dál víc objevují v Jižních Čechách turisté z Maďarska, z Polska.

0: Dnešní den bude polojasný až jasný, postupně oblačný. K večeru se začne opět vyjasňovat, naměříme 21 až 24 stupňů. Slabý během dne přechodně mírný, severozápadní nebo severní vítr se večer změní na proměnlivý a biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda se stala na výjezdu z Třeboně ve směru na Lomnici nad Lužnicí. Na místě probíhají vyprošťovací práce. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je pátek 24. července a před námi je, přátelé, poslední pracovní den tohoto týdne. Dnešek jinak připomíná Mezinárodní den péče o sebe a datum 24.7. není náhodné. Má totiž symbolizovat, že o sebe bychom měli pečovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. No a nemusí jít o nic velkého, někdy stačí třeba chvilka klidu, nějaká pěkná procházka anebo káva vypitá bez spěchu. České osobnosti, které si připomínají narozeniny, tak ty nedožité herečky Ljuby Hermanové, nezapomenutelné představitelky prvorepublikové zábavy a taky zpěváka a herce Jiřího Schellingera, jehož písně dodnes znějí českými rádii. No a protože je pátek, možná už pomaličku plánujete víkend, tak ať už vás čeká práce, odpočinek anebo výlet po jižních Čechách, přejeme vám pohodový den s dobrou náladou. Od mikrofonu vás zdraví Hanka Šoberová.

0: Jeden z největších hitů Heleny Vondráčkové, není to ale původně česká skladba, je českou verzí písně What Have They Done to My Song, kterou napsala a naspívala americká zpěvačka Melanie Sefka. Český text vytvořil Zdeněk Borovec a Helena ji poprvé naspívala v roce 1971 a později se k ní několikrát vrátila v nových nahrávkách i na koncert. No, ostatně tolik něco málo k písničce Nestárnoucí písni, která dozněla v jeho českém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. Ale teď pojďme už společně otevřít naše první dopolední téma. V Česku je stále populárnější domácí chov slepic. Internetové obchody zaměřené na potřebné vybavení hlásí podle prodejního portálu Heureka za první pololetí letošního roku rekordní prodeje. Cena vajec v obchodech přitom prý hraje stále menší roli.
1: Já mám tamhle vzadu mám kurník.
2: Aha, to jste slavil sám?
1: Ano, s dědou jsem mi pomáhal. Zhruba tak měsíc to trvalo.
2: Na zahradě rodinného domu v Telči jsme s Oldřichem Noskem, který se letos rozhodl pořídit si slepice, sám jim postavil kurník.
1: Já jsem ze všeho, co tady jsem měl, tak jsem to jako stloukl, co tady bylo. A přijde mi to vlastně dostačující, že není potřeba kupovat ani tak.
2: A jsou vajíčka? Nebo už mám snažší slepičky?
1: No mám vlastně 3 dospělé a 3 mladé. A ty 3 dospělé snáší už. Ty 3 mladé až na podzim a tak průměrně tak 2 vajíčka denně.
2: Zájem o domácí chov slepic v poslední době v Česku nebývale roste. Vyplývá to i z dat společnosti Heureka, která monitoruje internetový prodej. Řekl mi to její mluvčí Ondřej Švéda.
3: V první polovině roku 2026 vzrostl zájem u krmítek a napáječek pro drůbež o 15%. Rostla také kategorie krmiva pro hospodářská zvířata, a to o 12%. V první polovině roku vidíme v našich datech růst zájmu o kurníky oproti stejnému období loňského roku až o 26%.
2: Podle předsedy Svazu chovatelů drůbeže České republiky Pavla Dobrovolného sice svou roli stále ještě hraje vyšší cena vajec anebo rušení klecových chovů, ekonomický faktor je prý ale pro domácí chovatele stále méně důležitý.
4: Ten zvýšený zájem trvá delší dobu. Myslím si, že převažující faktor je ten zájem těch lidí mít vlastní produkci. Finanční stránka už podle mého v dnešní době není rozhodující.
2: Podle Dobrovolného stouplin za poslední 2 roky prodej kuřic asi o 10%. Milan Soldán, Český rozhlas.

Dluhy a oddlužení, téma, které se týká tisíců lidí, ale mnozí o něm stále neradi mluví. Kdy je nejvyšší čas začít svou situaci řešit? Kdo může o oddlužení požádat a proč se ho lidé často zbytečně obávají? Naši hosté vám ukáží, že cesta z dluhové pasti existuje a že požádat o pomoc není ostuda, ale první krok ke změně. Poslouchejte v pátek po 11. hodině. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.

0: Asi znáte okřídlený slogan ze hry Záskok divadla Jára Cimrmana, že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Nicméně v Českých Budějovicích žít nemusíte, ale pokud až se sem dostanete, tak bychom to mohli s dovolením lehce upravit. Na Českobudějovickou černou věž by měl vystoupat každý. Tak jako náš redaktor Zdeněk Zajíček, který se tam hned potkal s Australany, ale i s správcem a provozovatelem věže Janem Vančurou.
1: Thank you very much.
2: Yeah. Excuse me, where are you from?
1: Australia.
2: Australia?
1: Yeah, yeah.
2: First time?
1: Yeah, very good. Yeah, first time, but like it. Maybe come back again.
2: Dobře, tak už vidíme, že se tu míjíme se zahraničními turisty. Tento pár byl z Austrálie, byli poprvé v Českých Budějovicích, líbilo se jim tady a prý se i vrátí, pokud to půjde. Upřímně řečeno, při každé návštěvě jakékoliv věže si vždycky říkám, že nesmím zapomenout počítat schody. A co byste řekli? Zapomněl jsem. Zase. Tak já už jsem nahoře a zeptám se provozovatele Černé věže Jana Vančury. Zapomněl jsem, kolik je tu schodů.
3: Tak celkový počet schodů věže je 225.
2: Prosím vás, já jsem slyšel svého času, že Černá věž v podstatě původně vůbec nebyla černou, že zčernala při požáru města. Ale teď jsem viděl vevnitř, že některé kameny jsou skutečně černé. To by muselo hořet i uvnitř.
3: Ne. Černá věž naštěstí se nikdy nesetkala s požárem. Existuje takový mýtus, že když v roce 1641 vyhořel kostel svatého Mikuláše, který bohužel schořel až do základů, takže v té době, když takhle v blízkosti právě věže stoupal dým a šlehaly plameny, tak se říká, že ji očernil a proto se jí říká černá, ale není tomu tak. A právě po tom roce se církev dohodla s městem a vlastně sem byly instalovány zvony a dostala další funkci, a to tu, že se z ní stala zvonice. Takže do té doby nefungovala jako zvonice, ale byla postavena k obranému účelu města. Druhá věc je, že fungovala i jako ohlašovna požáru. A Černá věž začaly říkat až koncem 18. a počátkem 19. století, kdy pravděpodobně dlouhodobě nebyla opravována a ona jako budova schátrala a chytla takovou tmavou fazónu.
2: Mě pořád udivuje ta síla, ta mohutnost zdí a ta hloubka od toho vnitřního schodiště.
3: To trámový je opravdu původní a vlastně vidíte na něm tu patinu taky té práce těch lidí, takže ten vnitřní pohled v té věže vás vlastně jako vtáhne hluboko do té historie. Tady třeba máte pocit, že když proti vám půjde renesančně oblečený člověk, tak si prostě dokážete vžít do toho určitého roku. Ty základové zdi tak jsou o síle 3,10 m z každé strany. A pro vaši představu tady nahoře už je 70 cm. Tak předpokládaná váha věže jako celku je 10 500 tun.
2: Teď nám tady krásně zní zvuk hodinového stroje. Tento stroj pohání ty hodiny, co jsou vidět zvenku?
3: Hodinový stroj pochází z roku 1891, byl vyroben firmou Karl Heinz. V roce 1892 byl dán do provozu. V 70. letech minulého století byl rekonstruován z manuálního natahování na elektromotor. Takže teď nám ho elektromotor dotahuje, to znamená vytahuje závaží, ale chod máme pořád mechanický, to znamená závaží svojí vahou klesá a rozpohybovává soukolí hodinového stroje.
2: Potřebovalo město tehdy tak obrovskou věž?
3: Tak z mého pohledu asi ne. A co je důležitý, že město Budějovice tím dokazovalo českému království to, že Budějovice si takhle nákladnou stavbu můžou dovolit. A tím vlastně vyjadřovalo, že dokážou dobře hospodařit. A ve své podstatě to byla taková dominance toho, že Budějovice jsou prestižním městem.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

Zákaz kouření na veřejnosti nepřinesla až moderní doba. Ve Frimburku platil už v roce 1841 a tomu, kdo ho porušil, hrozila pokuta i zabavení dýmky. Co vedlo tehdejší vrchnost k tak přísnému opatření a jak se dodržovalo? Ostatně dozvíte se to z našeho jihočeského dopoledne. Už za malou chvilku přihlásí se Zdeněk Zajíček a etnograf Jan Šimánek, ale předtím se hlásí Valdemar Matuška.

0: Ve Frimburku bylo zakázáno kouření na veřejnosti už v roce 1841. Vysvětlíme v jeho české vlastivědě. První známý zákaz kouření na veřejných místech na světě byl vydán papežem Urbanem VII. V roce 1590. Tehdy hrozilo vyloučení z církve každému, kdo, cituji, užije tabáku v krytém přístřešku nebo uvnitř kostela. I tak bylo kouření tehdy výsadou spíše vyšších vrstev, protože tabák byl na evropské půdě stále ještě vzácný. Do Čech se dostal hlavně během 30leté války díky žoldákům ze zahraničí. V jihočeském prostředí máme doložen zákaz kouření v první polovině 19. století v městečku Frimburg. V roce 1841 adresoval ředitel bukovojského panství v Rožumberku Opolcer městskému úřadu ve Frimburku dopis. V němž zakazoval kouření na veřejných prostranstvích městečka. Všechna veřejná místa měla být označena černými tabulkami, kde bylo bílým písmem uvedeno, že kouření na veřejnosti je co nejpřísněji zakázáno pod pokutou 2 zlatých konvenční mince. Tabulky měly být umístěny tak, aby byly jasně patrné, ale zároveň chráněny před poškozením, na což měl dohlížet policejní komisař. Hříšníkovi, který byl dopaden jak kouří, měla být zabavena dýmka a měl odvést pokutu ve prospěch místních chudých. Jak dlouho bylo nařízení dodržováno či nedodržováno, se bohužel z pramenů nedozvídáme.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: V horkém počasí dopravní podniky častěji vybavují autobusy, tramvaje a trolejbusy s klimatizací. V jakém dopravním prostředku se cestující s klimatizací můžou setkat nejčastěji a jak to bez ní zvládají řidiči? Tak i to vám řekneme v jeho českém dopolední ještě před 9:45. No a taky pošlu jeden hit, přátelé. Já doufám, že se vám bude tahle píseň líbit. Když se totiž řekne Sagwan Toffi, tak mnohým se vybaví film Kamarád do deště a právě jeho titulní hit Dávej ber. Písnička vznikla v roce 1988 a stala se jedním z největších diskotékových hitů své doby. Zajímavostí je, že ji pro film nahrávali společně Sagwan Toffi a Lukáš Vaculík, i když na výsledné nahrávce dominuje především Sagwanův hlas. No a protože film viděli téměř 2 miliony diváků, stal se z písně doslova generační hit. Teď už Sagwan Toffi a Dávej ber.

0: horkých letních dnech nasazují dopravní podniky přednostně klimatizované vozy. V české městské hromadné dopravě jich za posledních 5 let výrazně přibylo. Jezdí jich zhruba dvojnásobek. Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizaci autobusy, nejméně klimatizované jsou pak tramvaje. Vysoké teploty ale představují větší zátěž pro řidiče městské hromadné dopravy.
1: Je tam dusno, vzduch se tam točí horkej.
2: Popisuje službu v neklimatizované tramvaji řidič Štěpán Šmehlík z Prahy.
1: Člověk se začíná rosit, potit úplně po celém těle. A pak, když je trochu spocený, tak ten teplý vzduch, který v té kabině proudí, vlastně osvěžuje, protože se opírám o to moje mokré tělo.
2: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel dopravní podniky investují výjimečně. Hlavní je podle nich postupná obnova vozového parku, tak jako třeba v Praze, popisuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V případě autobusů, elektrobusů a trolejbusů bylo vedením dopravního podniku již v roce 2017 rozhodnuto, že budou všechna nově pořizovaná vozidla vybavena celovozovými klimatizacemi.
2: Více než 100 tramvají 15T, které jezdí po Praze, je stále ještě relativně nová, ale bez klimatizace a do vybavení je z několika důvodů skoro nemožné. V období vysokých teplot se dopravní podniky snaží na linky nasazovat co nejvíce klimatizovaných vozidel a zjednodušit řidičům práci v horku, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
2: Na sobě můžou mít krátkou letní uniformu. Některé tramvaje taky mají alespoň klimatizovanou kabinu pro řidiče. Tramvaje jsou ve srovnání s autobusy nebo trolejbusy nákladnější na pořízení a proto je jejich obnova nejpomalejší. Klimatizaci má v Česku jen asi 1/5 tramvají, říká mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová.
5: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49% a výrazně vzrostl také podíl klimatizovaných autobusů.
2: Klimatizaci tak podle ní má v české městské hromadné dopravě 6 autobusů z 10. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezký pátek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak už uzavíráme čtvrtý týden našeho zámeckého léta, našeho soutěžení. No já ještě, než se dáme do další návštěvy dalšího zámeckého objektu, tak ještě dluh ze včerejška. Já jsem vlastně zpovídal, teď nevím, jestli posluchače nebo posluchačku, kde byli naposledy. No prý u Sobotky na takovém kopci kulatá stavba zámek. A já měl okno v tu chvíli a říkal jsem, že jakmile se zhasne tady ve studiu, jakmile se vypne mikrofon, že si vzpomenu. Obratem jsem si posléze vzpomněl, že byla řeč o zámku Humprecht, lovecký zámeček, národní kulturní památka. Je to elipsa, není to jako kruhovitý půdorys, ale elipsa. No a je tam, to je takový typický znak, vysoká hodovní síň, je vysoká asi 16 metrů, mimořádná akustika. A byli jsme tam taky na návštěvě. No dnes nás čeká tedy, jak jsem říkal, další zámecký objekt a taky losování. No a protože se jednou nedařilo, to bylo v úterý, tak šance na výhru budou mít, pokud se dnes zadaří, 4 posluchači. Budu držet palce, jdeme do toho. František Kinský o objektech ví, myslím, obrovské množství informací, tak ať nás pozve na další vybranou památku. Kam to bude?
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 km severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost, je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. A v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zameckeleto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Ano, Veltrusy hodně utrpěli tou povodní, no my jsme tam natáčeli těsně po ní a musím říct, že nejhroznější bylo, když vyprávěli, jak se ozývala zvěř, která prchala před tou vodou, často marně, prý dokonce na schodiště u toho zámku, tam přišla nějaká srnka, kterou pouštěli dál do dvora. No, teď už to naštěstí zase rozkvétá, kéž by ta povodeň, která byla už jenom tou minulostí. No, my se teď budeme bavit o přítomnosti a tou je losování a nejprve samozřejmě soutěž a doufám, že zařadíme dalšího posluchače do toho našeho losovacího osudí. Tak začínáme. Chcete-li volat, vytočte naše číslo.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak ta chvilka, tříminutová chvilka napětí může skončit, protože už vím, kdo půjde do vysílání. Je to pan Jaroslav z Rožnova pod Radoštěm. Pane Jaroslave, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Pan Jaroslav, já to musím udělat. Vy máte krásné příjmení Lorenz. Užíváte si díky filmu ano, Na samotě u lesa?
1: Užívám si.
0: Pane Lorenz, uvezu to. Tak pane Lorenz, můžeme jít do toho?
1: Zkusme to, no.
0: Tak ta soutěžní otázka, samozřejmě, jestli jste dobře poslouchal, by neměla být těžká a zní. Čím je výjimečný zámecký areál ve Veltrusech? Za A má nejvyšší převýšení, za B protéká jim hned 5 vodních toků, za C je v něm nejrozsáhlejší park u nás.
1: Tak by to mělo být za C.
0: Máte 5, pane Jaroslave.
1: Děkuji, to je pěkná zámka. No.
0: To je v pořadí, ve kterém jste se umístil v losování. 2 dnes, víte, musím vyndat 2 z toho losovacího osudí. Kde ji mám? Tady. Takže vyndávám 2, to protože v úterý se nezadařilo. Já se s vámi rozloučím. Zdravím do Rožnova. Naschánu.
1: Jo, taky. Mějte se.
0: Taky. No a budeme losovat, protože ve hře je teď v tuhletu chvíli návštěva, respektive soukromá prohlídka zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro 2 osoby. Jinak i panu Jaroslavu z Rožnova posíláme ten zámecký cestovatelský balíček. No a všichni výherci pak budou na konci prázdnin opět ve slosování o 3 zámecké víkendové pobyty. No tak losuju. Tak. Tak, kde máme to číslo? No a musím říct, že jsme uprostřed týdne, 3, a tam je pan Patrik Rosa Olešnice. Gratuluju, pane Patriku. Tak vracím na příští týden, doufám, že příští týden tam dáme opět 5 míčků. No, já se s vámi rozloučím, před námi je víkend, my se uslyšíme opět v pondělí v 9.45, ale na zámky se vydáme také v čase našich výletů, tedy teď o prázdninách v zámeckém létě, po 13. hodině v sobotu i v neděli. V sobotu do zámku Nové Hrady ve východních Čechách půjdeme na návštěvu a v neděli do zámku Světlá nad Sázavou. Tak se mějte krásně, užijte si tropy, snad v sobotu by mělo být opět hodně vysoko. Tak se mějte pěkně, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vlaky mezi Táborem a Jihlavou po včerejší nehodě u Chýnova opět jezdí. Základní škola Kubatova v Českých Budějovicích se během prázdnin dočká nové kanalizační přípojky. Soud osvobodil domobraneckou skupinu, která měla podporovat terorismus a jeho financování. Jihčech je polojasný až jasný, odpoledne bude oblačný, k večeru se začne opět vyjasňovat, teploty vystoupí k 24 stupňům. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré dopoledne. Železniční trať Tábor Jihlava je po včerejší nehodě osobního vlaku a nákladního auta na přejezdu poblíž Dobronic u Chýnova na Táborsku opět v provozu. Při nehodě utrpěli 4 lidi zranění a vznikla škoda víc než 6 milionů korun. Trať byla uzavřená skoro 9 hodin a provoz byl obnovený před 22. hodinou večer. Novináře o tom informoval mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Při nehodě jeden vůz vlakové soupravy vykolejil. Základní škola Kubatova v Českých Budějovicích se během prázdnin dočká nové kanalizační přípojky. Součástí investice je výměna kanalizačního potrubí, obnova povrchů a oprava několika šachet i uličních vpustí. Tam, kde potrubí zasahuje do veřejné komunikace, použijí stavebníci bezvýkopovou metodu.
2: Město práce naplánovalo na dobu letních prázdnin, kdy je provoz školy omezený. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z hnutí Naše Česko jde o jednu z oprav, které mají zlepšit stav technického zázemí školy. Náklady na rekonstrukci přesahují 2 miliony korun. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Městský soud v Praze osvobodil domobranecký spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Jeho šéfovi Ivanu Kratochvílovi zakázal na 5 let činnost, dostal taky roční podmínku. Podporovatel spolku Vladimír Štádler dostal půlroční podmínku za nedovolené ozbrojování. Ostatní 2 obžalovaní byli zproštěni obžaloby. Podle státního zástupce se měla skupina dopouštět podpory terorismu a jeho financování. 3 lidem hrozilo až 10 let vězení, jedné ženě necelých 7 let. Verdikt je nepravomocný. Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidovaná nejpozději do poloviny prosince letošního roku. Do 6 týdnů pak vlastník budovy společnost Krým musí odstranit tu část stavby, která nejvíc ohrožuje okolí. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně. Stavební úřad stanovil pro vlastníka budovy i další podmínky. Musí v řádech hodin zajistit neustálé sledování rychlosti větru v okolí budovy i sledování stavby statikem.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude polojasný až jasný, postupně oblačný, k večeru se začne opět vyjasňovat, naměříme 21 až 24 stupňů. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr se večer změní na proměnlivý.

Jihočeské dopoledne pokračuje krátce po desáté a Hanka Šuberová vám od mikrofonu stále přeje dobrý a ničím nerušený poslech. Léto v plném proudu, věřím, že užíváte, děti prázdnin, dospěláci, někteří možná dovolených a jiní tak ti chodí jistě do zaměstnání a pracují jednou tolik za ti, kteří si v tu chvíli právě dovolenou užívají. To je takový letní rituál, který jsme poznali asi úplně všichni, ale prostě i tohle k létu patří. Ale taky úrazy. Lékaři varují, v letní sezóně před skoky do vody skončit můžou i ochrnutím. Návrat do života je pak poměrně náročný. Pomáhají s ním nejen lékaři, ale i fyzioterapeuti. Víc uslyšíte za chviličku v reportáži.

0: 15 lidí v Česku skončí podle lékařů každoročně na vozíku kvůli skoku do vody. K poranění míchy nebo páteře mnohdy stačí jenom špatná koordinace těla. Lékaři proto apelují na opatrnost. Život se totiž může změnit během jedné vteřiny. A následky jsou ale trvalé. Pacientům pak pomáhají například rehabilitace.
1: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
2: Vypráví 45-letý Martin Linhardt, na vozíku skončil před více než 20 lety.
1: Tím, že narazila na vodní hladinu, se odštípaly kousky z krčních obratlů a vjeli do míchy.
2: Poté, co zůstal ve vodě bezvládně ležet, ho záchranáři odvezli do nemocnice v pražském Motole. Další dlouhé týdny strávil v ostravské fakultní nemocnici. Následoval půlroční pobyt v rehabilitačním ústavu Hrabině.
3: Bolí?
1: Ne, nebolí, v pořádku.
2: Ujišťuje se ergoterapeutka Marta Lovecká, zatímco masíruje Martinovi zkrácené šlachy v dlani. Po úraze má postižené všechny 4 končetiny.
3: Kdyby ty prsty zkrácené nebyly, tak by asi spoustu věcí uchopit nemohl, takže se snažíme udělat takzvaný funkční uchop, aby mohl něco uchopit.
2: I díky péči zdravotníků v rehabilitačním ústavu Hrabině se Martinovi povedlo vrátit se do běžného života. Žije samostatně, pracuje v IT firmě a dokonce se věnuje přístrojovému potápění.
3: Když si Martina vzpomenu na začátku, tak dneska je opravdu ve výborné formě. Nemá žádné překážky, mám pocit, jako opravdu klobouk dolů.
2: Vedle ergoterapie se pacienti po úrazech míchy v Hrabině intenzivně věnují i rehabilitaci na nejrůznějších přístrojích. Jedním z nich je také lokomat. Díky robotickým nohám se na něm dá simulovat chůze.
4: Mačkám start a lokomat se pomalu rozchází.
2: Popisuje fyzioterapeut Lukáš Kucmunda.
4: Robotické nohy nám dělají ten pohyb, můžou toho lokomatu pomalovat pohyb, zrychlovat a tak dále.
5: Je důležité, aby ten člověk se naučil žít v jiném těle.
2: Upozorňuje primářka rehabilitačního ústavu Hrabině Hana Davidová. Až 80% úrazů míchy a páteře při skocích do vody se podle ní stane pod vlivem alkoholu.
5: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Rozhodně neskákat do vody pod vlivem alkoholu a neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
2: Vůbec nejčastějším důvodem poranění míchy jsou pády. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dneska večer si v jižních Čechách můžete vybrat z řady kulturních pozvánek, tak pojďte. Mám tady pro vás několik tipů. V barokním dvoře v Borotíně na Táborsku dneska večer zazní hlas Anety Langerové. Její koncert začíná ve 20 hodin a slibuje výjimečnou atmosféru pod hvězdami. Přijďte si poslechnout známé písně, ale i novější tvorbu zpěvačky, která už 20 let patří k výrazným osobnostem české hudební scény. Na večerní divadlo zve Vimperk. Ve východní zahradě Dolního zámku začne v 9 večer letní představení Rozmarné léto v podání divadelního spolku Kašpar. Hudba bude znít také v Chotimicích u Červené lhoty. Vesnický hudební klub Václava Koupka dneska od 8 večer přivítá kapelu Tata Boys. V Holašovicích tam se můžete vydat za tradicemi. Selské slavnosti na návsi začaly už v 10 dopoledne. Těšit se můžete třeba na dechovku Babouci, folklorní soubor Doudleban nebo večerní vystoupení Jakuba Smolíka, Pavlíny Jíšové a kapely Leťáci. Ale holašovické slavnosti se konají až do neděle a program je velice pestrý. Budete mít jistě z čeho vybírat a každý se tam přijde na své. U vody bude živo ve Staňkově na Třeboňsku. Festival Na břehu začne dneska v obecním kempu u Staňkovského rybníka. Od večera nabídne koncerty kapel napříč žánry, taky pohodovou atmosféru a možnost spojit hudbu s koupáním anebo posezením pod čerým nebem. A počasí má být fajn, tak si to užijte. Další pozvánka míří na zámek v Třeboni. Na malém nádvoří tam vystoupí spolek historického šermu Collegium Armatum. V 17.30 nabídne představení žoldáci a v 9:30 večer noční vystoupení pikeníři s boji, tanci a ohňovou podívanou. A ještě snad filmový večer pod čirým nebem, ten připravili pro vás v Táboře. Kinematograf Bratří Čadíků začne promítat v 21 hodin a 45 minut a dneska večer nabídne českou komedii a drama Moře na dvoře. Užijte si to.

0: Už po 15. začíná v Táboře přesně za týden, v pátek 31. července, Mezinárodní divadelní festival Komedianti v ulicích. Je jedním z mála českých festivalů, který ukazuje moderní pouliční divadlo v centru památkové rezervace. Jeho doménou jsou mimo jiné cirkusová umění, pantomima a nebo třeba pohybové divadlo. Podrobnosti se teď dozvíme od vedoucí městského odboru kultury a cestovního ruchu Radky Šimkové, kterou tímto vítám. Pěkné dopoledne.
1: Krásný den z Tábora.
0: Paní Šimková, akce se koná už po 15. Můžete festival představit? Bude letošní ročník něčím jiný oproti těm minulým ročníkům?
1: Tak určitě každý rok se snažíme do Tábora přivést to nejlepší ze světového a českého pouličního umění a cirkusu. Letošní ročník přináší například novou premiéru akrobatické dvojice, kterou tvoří Martina Elichová a Lukáš Macháček. Jde o akrobatickou performaci o kruzích a lidech, prostě připomíná tanec muže a ženy, odehrávající vlastně ve všech částech kruhu a ve všech pozicích, které dovolují jen fyzikální zákony. A návštěvníci vlastně nakonec uvidí tanec, který ještě neviděli. A v loni jsme třeba kvůli nepřízně počasí si návštěvníci neužili loňskou novinku a to byly obří loutky bocírku, takže jsme je pozvali třeba letos znovu, aby jsme si to vynahradili.
0: Výborně. Jinak doménou akce jsou cirkusová umění, klauni, pantomima, loutky. Kdo konkrétně vystoupí v Táboře?
1: Tak samozřejmě já bych ráda návštěvníky nalákala naše zahraniční umělce, tak třeba v pátek předvede nevšední až dechberoucí triky brazilský showman Inka Clown Show na 6-metrové tyči, argentinský novocirkusový tandem Cirgo Ecap ukáže třeba nevídané kousky, jaké je možné dělat s hromadou obyčejných belíků, ty jejich činy se zdají třeba až úplně šílené, ale budete okouzleni a ta cirku show třeba nabízí i tu nevšední disciplínu věšení za vlasy. A v sobotu budeme třeba představovat i to české pouliční divadlo a přijedou oblíbení bratři v triku s novinkou Pošťáci anebo parta akrobatů z bocirku, kteří předvedou novocirkusovou pouliční show plnou akrobacie a kmotokár nazvanou Summer Heat. A dorazí také oblíbený Holektiv, tentokrát s novinkou Pradleny. Takže prostě budeme mít i plno premiér na Táborském náměstí a samozřejmě i ten 15. ročník nabídne i několik pohádek a ty budou v neděli, takže jsou zváni i děti samozřejmě. A k festivalu patří i večerní programy, takže v pátek třeba bude kapela Timudej a v sobotu kapela Gunny Film a nebude chybět ani argentinská kapela Des Madre Orchestra. A páteční ohňová show už je tradice, tentokrát na téma dračích jezdců. A kdo se bude chtít zapojit, tak tu máme tradičně interaktivní estrády mimů, klaunů, žonglérů a hlavně dílny žonglování a divadelního líčení. A hlavně tu budou po celé tři dny naši věrní animáci, kteří budou na naše návštěvníky vítat a převádět z představení například.
0: Jinak jak vybíráte účinkující? Jsou to jenom osvědčené soubory anebo třeba i nováčci v Česku neznámí umělci?
1: Tak samozřejmě výběr toho programu má na starosti umělecký šéf a dramaturg našeho festivalu Přední český mim Radim Vizváry, držitel ceny Itálie mimo jiné a umělecký šéf Laterna Magiky. A je to právě Radim Vizváry, který vybírá díky své profesi ty nejlepší soubory z celého světa, setkává se s umělci z celého světa a má právě ten cit vybrat pro ten festival to nejzajímavější. Takže pak se stane to, že přijedou argentinci umělci, ale třeba je tu i česká premiéra. Prostě to, co ten rok nabízí a třeba přivane do Tábora.
0: No a teď jedna ryze praktická věc. Pořádání tak velké akce se většinou neobejde bez určitých omezení dopravy. Jak budou vypadat a máte pro návštěvníky historického centra v tomto směru nějaká doporučení?
1: Já určitě děkuji, že to zmiňujete, protože Tábor vždycky očekává ten první srpnový víkend plnou vytíženost těch všech parkovacích proch a dopředu opravdu upozorňujeme návštěvníky, řidiče, aby tu dopravní situaci nepodcenili. Takže vždycky prosíme, přijďte pěšky, pokud můžete, využijte městskou hromadnou dopravu a pokud k nám jedete autem, tak samozřejmě koukněte na web festivalu, tam je parkovací mapička, kde parkovat, protože z důvodu bezpečnosti je Žižkovo náměstí během konání akce vlastně uzavřeno. zastaveno v čase, které najdete na webu, a vlastně nebude obsluhováno ani autobusy v městské hromadné dopravy. Autobusy budou zastavovat před náměstím na těch vlastně zastávkách podle mapy. Takže prostě podívejte se v klidu na naše stránky komedianti v ulicích.cz, je tam letáček o parkování a samozřejmě sledujte i všechny naše sítě k festivalu, Instagram, web, kde postupně i vkládáme informace, pokud by se třeba měnilo počasí a upravovali jsme program. Takže se na vás těšíme, ale prosím, respektujte všechny naše dopravní opatření.
0: Říká vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Tábor Radka Šimková. Festival Komedianti v ulicích začíná přesně za týden, v pátek 31. července, potrvá až do neděle 2. srpna. To na upřesněnou. Radko, vám moc děkuji, že jste byla s námi. Díky za pozvání a mějte se hezky. Zdravíme do Tábora. Naslyšenou.
1: Také děkuji a těšíme se na vás příští týden.

málo kdo ví, že právě píseň, která dozněla, nebyla původně popová písnička, ale tradiční dětská hra a lidová píseň z Karibiku. A my si ji užili v jeho českém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. Myslím, že k létu se ta píseň velmi dobře hodí. Jinak ve vysílání už se za chviličku zaměříme, přátelé, na to, jak v létě správně skladovat potraviny. V teplém počasí totiž častěji než jindy hrozí nepříjemná onemocnění z jídla, jako třeba salmonelóza. A té je letos mnohem víc než loni. Podrobnosti k tomu přidáme za chviličku, ale předtím se ke slovu dostává Žalmana spol s písničkou Divokej horskej tymián. Dobrý poslech.

0: Léto, tohle roční období přeje venkovnímu grilování nebo piknikům častěji než jindy, ale hrozí taky infekce z potravin. Kvůli vysokým teplotám se totiž bakterie v jídle rychleji množí a z původně příjemného posezení tak může být třeba nákaza salmonelózou. Podle Státního zdravotního ústavu je letos v prvním pololetí onemocnělo skoro 2,5 tisíce lidí, meziročně asi o 30% víc. Opatrní při přípravě a skladování potravin by měly být nejen lidé doma, ale taky restaurace anebo cateringové společnosti.
1: Tak teď se nacházíme v expedičním boxu, kde připravujeme zboží k expedici cateringu.
2: Říká šéfkuchař Jiří Zeman. Procházíme spolu kuchyní společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
1: Máme tady přepravní termoporty, které jsou nachlazené, aby jsme nepřerušili teplotní řetězec. I tak v těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží zachlazené v chlazených autech.
2: Firma v létě upravuje dodávky zboží. Snaží se potraviny objednávat na každý den, aby se neskazily. Nabídku jídel ale neomezuje.
1: Nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
2: Právě třeba špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která salmonelózu způsobuje. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin. A to hlavně průjmem, horečkou nebo zimnicí. Většinou lze nemoc podle praktické lékařky z Prahy Soni Klímové zvládnout doma.
3: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny. U těch rizikových skupin, pokud už jsou známky dehydratace, to znamená, že je tmavá moč, ten člověk už je velmi slabý, točí se mu hlava, má vyschlo v ústech.
2: K rizikovým skupinám patří malé děti, seniori nebo těhotné ženy. Jak nákazám z jídla předcházet, radí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Důležité je nepřerušovat chladnící řetězec během nákupu, přepravy i skladování, nepřeplňovat chladničku, uchovávat syrové maso odděleně od ostatních potravin a ideálně v uzavřených nádobách na spodní polici chladničky. Při cestování, grilování nebo piknicích je vhodné používat chladící tašky či boxy a nenechávat potraviny ani nápoje dlouhodobě na přímém slunci nebo ve vyhřátém autě.
2: Chlazené potraviny je podle ní potřeba uchovávat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady ukážou, že i z několika běžných surovin může vzniknout rychlý a přitom výživově hodnotný oběd. Já myslím, milé dámy, že rady podobného typu se nám všem honí. Kor teď v létě, kdy se nám nechce trávit u plotny dlouhý čas. Počkejte si na podrobnosti, ale předtím tu chvíli vám zpříjemníme písničkou Briana Adamse.

0: Pražské rady.
1: Co dělat, když je lednička skoro prázdná a vy potřebujete uvařit oběd? Zkuste jednoduchou rýži s vejci. Tahle kombinace vytvoří kompletní bílkovinu, která se kvalitativně blíží dokonce hovězímu masu. Dodržet musíte poměr 3 vejce na porci a hrnek rýže. Rýži po uvaření nechte úplně vychladnout a teprve poté ji znovu ohřejte, ideálně v pánvi, do které přidáte vejce. Při ochlazení vzniká rezistentní škrob, který se chová jako vláknina, krmí střevní bakterie a snižuje glykemický index. Pokud chcete mít jídlo výživově ještě vydatnější, přidejte hrst čerstvých fazolí, fazolových lusků nebo cizrny. To jsou výborné zdroje železa, které se budou lépe vstřebávat díky vitamínu C. Ten si v porci zajistíte tak, že přidáte čerstvé rajče nebo papriku. A pokud tohle zdravé rychlo jídlo chcete ještě povýšit, přidejte k rýži s vejci čočku, fazole nebo hrách, které obohatí jídlo o další porci pro tělo tak důležitých látek a hlavně zasytí.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Česko chce podpořit ambiciózní cíle Chorvatska v oblasti jaderné energetiky. Řidiči v Jindřichově Hradci ode dneška neprojedou po kruhovém objezdu u nemocnice. Tradiční selské slavnosti v Holašovicích na Českobudějovicku mají letos nové zastřešení. Na jihu Čech je polojasno až jasno, postupně bude oblačno, k večeru se začne opět vyjasňovat, naměříme 21 až 24 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, příjemné dopoledne. Zástupci českých firem a odborníků z oboru jaderné energetiky se sjeli do Záhřebu. Chorvatsko chce rychle zvyšovat podíl jaderné energie ve svém energetickém mixu. Česká i chorvatská strana v tom vidí biznisový i partnerský potenciál.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě zahájil česko-chorvatský seminář na téma jaderné energetiky tím, že ocenil ambiciózní cíle Chorvatska na tomto poli. 16% roční spotřeby elektrické energie země dnes pokrývá právě jádro, a to díky dodávkám z jaderné elektrárny Krško. V zařízení, které stojí na slovinském území, mají Chorvaté poloviční podíl. Vláda v Zářebu v květnu schválila zákon, jehož strategickým cílem je zvýšit poměr jaderné energie v energetickém mixu nejméně na 30% už do roku 2040. Ze Záhřebu Tea Veseláková, Český rozhlas.
1: Kruhový objezd u nemocnice v Jindřichově Hradci je ode dneška zavřený. Důvodem je poslední etapa opravy povrchu Jáchymovy ulice. Motoristi jezdí po objížďce. Podle mluvčí radnice Karolíny Bartoškové by se doprava mohla vrátit do normálu už během víkendu.
4: Po dobu uzavírky bude objízdná trasa vedena obousměrně po místních komunikacích ulic Václavská, u nemocnice, Zborovská, Vídeňská, Řečička a po páteřní komunikaci sídliště Vajgar. Doba trvání uzavírky bude záviset na průběhu prací. Při příznivých podmínkách předpokládáme její ukončení během víkendu.
1: Selské slavnosti dnes začínají v Holašovicích. Své výrobky tam představí 200 řemeslníků. Letos si pro návštěvníky organizátoři připravili nové velkokapacitní zastřešení. Je v prostoru před hlavními pódii a pomůže v případě nepříznivého počasí. Podrobnosti přidává Jan Jílek, nezávislý starosta Jankova, který pod Holašovice spadají.
5: Oproti minulým ročníkům jsme zvýšili plochu, která je zakrytá zhruba o 100 metrů čtverečních, to znamená přidali jsme stany, přidali jsme zastřešení a i zázemí pro návštěvníka, to znamená, že tam nebude plocha k stání, ale bude tam možnost i si sednout a občerstvit se, nebo prostě vychutnat si to kulturní představení pod zastřešenýma stanama, zastřešenou plochou, která bude ozvučená. Sport.
1: Lotyšský reprezentační útočník Renar Krastenbergs posílí hokejisty extraligových Českých Budějovic. V uplynulé sezóně hájil barvy Olomouce. Na zkoušku do jihočeského klubu přichází další útočník Marek Hejduk, syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka. Motor o tom informoval na svém webu. 27-letý Krastenbergs je bronzovým medailistou z mistrovství světa 2023. Celkově se zúčastnil 5 světových šampionátů a dvakrát startoval na olympijských hrách. Marek Hejduk má americké občanství a v dresu USA se představil dvakrát na mistrovství světa hráčů do 18 let. Až do minulé sezony působil na Harvardské univerzitě.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech je polojasno až jasno, postupně bude oblačno, k večeru se začne opět vyjasňovat.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tak dnešním dopoledním hostem měly být dámy, se kterými jsme měli hovořit o oddlužení. Bohužel v tuto chvíli je na místě nemáme z jistých důvodů, takže se vám tímto omlouváme, ale nebojte se nic, o dopoledního hosta vás neochudíme. A o čemže bude řeč? O potravinách na pultech dnešních obchodů slýcháme nepřeberné množství superlativ. Zároveň se ale také často objevují výtky a stížnosti. Nejdůležitější však je, co si sami vybereme a na výběr rozhodně máme. Jen je občas potřeba výrobky trošku detailněji prohlížet a také si za kvalitu rozhodně připlatit. V reprízu rozhovoru uslyšíte, a je to Matěj Vodička, který pozval k mikrofonu Pavla Smetanu z Jihočeské univerzity. Tak počkejte si na jejich povídání, za chviličku začínáme.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pavel Smetana, vedoucí katedry potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů na Fakultě zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je naším dnešním hostem. Pane docente, vítejte v našem studiu. Díky za váš čas. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, pane redaktore, i posluchačům.
1: Měl jsem trošku problém s tím, jestli vyslovím správně místo vašeho působiště, ale snad se to dobře povedlo. Já půjdu rovnou k věci, protože kvalita potravin je určitě něco, co posluchače dobře zajímá, hodně lidí to řeší. My někdy můžeme slyšet stížnosti, že ta kvalita českých potravin se v posledních letech obecně zhoršila. A někteří lidé dokonce říkají, že před rokem 1989 byly v obchodech kvalitnější potraviny. Je to pravda, pokud se tedy bude bavit opravdu v té čistě obecné rovině?
2: V té čistě obecné rovině je a není. Bohužel to nemá jednoduchou, nebo bohu dík, to záleží, z jakého úhlu pohledu se na to koukáme, jednoduchou odpověď, ale principiálně je to o tom, že když se podíváte, tak do roku 89 byly potraviny, masné výrobky, mléčné a podobně, které měly dobu trvanlivosti nějakých 5, 7, 8 dní. Dneska mají i 30. Takže tam někde můžeme hledat v této chvíli ten rozdíl, protože samozřejmě, když se lidi zlobí, že je to chemicky upravovaný nebo nějakým způsobem kvalitativně nedobré, když bych to řekl takhle, tak si musí uvědomit, že oni sami jsou si na vině, protože po těch obchodnících požadují výrobky, které mají dlouhou trvanlivost, aby si to mohli odvíst na chatu, aby to mohli doma uložit a tak dále. Pokud by chtěli výrobky, které nejsou chemicky upraveny, pak není problém.
1: To znamená, když v dnešní době prodlužujeme trvanlivost potravin, zároveň přímá úměra je v tom smyslu, že taky trošku snižujeme jejich kvalitu?
2: Zase to není úplně pravda. Bohužel tady v tom, jako ve všem, není všechno černobílé, tak u některých výrobků to samozřejmě není, protože pokud máme výrobek typu salám poličán, sýr gouda, které jsou dlouhodobě konzervované vnitřní kulturou, která tam je, tak tam není problém. Tam je jenom problém správně to uložit v chladu, ve správné vlhkosti a vydrží vám to. Já třeba teď to trošku přeženu, ale nejradši mám jogurt ve skleničce, který je tak 2-3 měsíce v uvozovkách prošlý. Jo, on je zdravotně nezávadný, on má akorát jiný složení té mikrokultury, která tam je, ale jinak není problém. Jo, takže jde opravdu o tom, jak ten výrobek ve skutečnosti je vyroben, co všechno obsahuje a jakou má trvanlivost. Samozřejmě měkké výrobky typu junior, gotajský salám a podobně, tak ty musí být v uvozovkách utaženy těmi různými konzervanty, aby vydrželi dlouhou dobu, ale výrobky, které jsou přirozeně kyselé, to je třeba ten právě poličán, Herkules z těch masných výrobků, nebo mají snížený obsah vody v sobě, to znamená, to jsou zase třeba sušená masa typu pršut, parmská šunka. Samozřejmě ty výrobky jsou drahé, ale když se podíváme na jejich výživové hodnoty, tak jsou ty výživové hodnoty, když bych to přepočetl třeba na ten junior, to je taky výborný salám, špekáčky a tak dále, všechno jsou to výborné výrobky. Ale z hlediska právě té výživové hodnoty, když chci porovnat 100 gramů poličanu a 100 gramů třeba junioru, tak v cenově mě nakonec, když bych měl vyrovnané výživové hodnoty, cenově mě to nakonec vyjde na stejno. Akorát toho poličanu mám 4 plátky a toho junioru mám třeba 20 deka.
1: Docela zajímavá věc, která mne teď napadla, pane docente, vy jste zmiňoval to s tím jogurtem, že třeba jogurt ve sklenice klidně si necháváte 2-3 měsíce prošlý, je zdravotně nezávadný. A zajímá mě, jak ty znalosti, které jste nabyl za dobu své více než 30 let trvající praxe, jak moc se propisují do vašeho jídelníčku a do vašeho, řekněme, osobního života?
2: Takhle, já jim to, co mi chutná. A najdu si podle toho výrobce, protože zase u živočišných produktů, to znamená maso, mléko, výrobky z nich, vždycky musí na etiketě být kód výrobce, který skutečně ten výrobce vyrobil. U řetězců známe samozřejmě nějaké privátní značky, u různých řetězců, nebudu tady jmenovat, ale všichni víme, o co jde. A tam kolikrát je napsáno, že tak, jak musí být. Výrobcem je ten řetězec a adresa. Ale u masných výrobků, mléčných výrobků, mléka, masa je tam vždycky v oválku kód a to je konkrétní výrobce. Když budu chtít kupovat, protože mi chutnají výrobky daného výrobce, tak si zapamatuju ten kód a hledám ten výrobek podle kódu. Nikoliv podle toho, jak vypadá etiketa nebo co je tam napsané z hlediska výrobce. Jo? To je taková nejjednodušší cesta, protože ti výrobci mají ty kódy jak rodná čísla. Jsou pro každý stát specifický, jednotný, nikde nejsou dvě stejná čísla.
1: Když se teď dostaneme konkrétně ke kvalitě jednotlivých potravin, začneme třeba u masa. Jakou kvalitu má maso na pultech dnešních obchodů?
2: Maso, stejně tak jako všechny ostatní potraviny, jsou na základě legislativních předpisů zdravotně nezávadné. Musí být zdravotně nezávadné, protože jiné se do tržní sítě nesmí dodávat. Legislativa o kvalitě nebo jakosti vůbec nemluví. Takže zase jsme u toho najít si svého výrobce, u něj to nakupovat, protože třeba většina masa, které se prodávají v krámě, na pultě, u velkých řetězců, když víte, na co se koukáte, najdete tam vady. Jsou to vady technologické, které vznikly vlastně ještě předtím, než to zvíře bylo poraženo. A mají takový dost nepříjemný vlivy v tom, že když chcete udělat rajskou omáčku nebo řízek, tak kolikrát ty manželky dostanou vynadat, že je to tvrdý, že se to nedá rozkousat, ale ona za to nemůže. Protože to maso ještě předtím, než to zvíře bylo poraženo, tak chytlo tuto vadu, kdy prostě nedrží v sobě vodu, je suché, tvrdé na rozkousání a technologicky v normálních podmínkách nespracovatelné, tak aby bylo dobré.
1: To znamená, čeho si všímat, když maso kupujeme? Asi na první dobrou by mělo držet nějakou strukturu, nějaký tvar u samozřejmě toho daného kusu masa. Když se budeme bavit třeba o tom vepřovém, o krkovici, tak asi bych měl vědět, jak vypadá třeba dobrá krkovice. Když se budeme bavit třeba o kuřecím, asi bych měl vědět, jak vypadá dobrý kus kuřete a tak dál.
2: Určitě zase, co se týká prezentace v rámci toho prodeje, tak v těch prodejních pultech to maso, dá se říct, v 99,9% případů je kvalitní, dobré, respektive zdravotně nezávadné, technologicky zpracovatelné a bez problémů konzumovatelné. Občas se samozřejmě mohou vyskytnout nějaké excesy, že se tam vyskytne nějaký špatný kousek, což většinou tedy není vina toho producenta, to vznikne až potom dál, ale dá se říct, že koukejme na barvu, má to být pěkně růžové, nemá to být světle růžové, nemá to být ani tmavočervené u vepřového masa. U hovězího masa je důležité, aby tam bylo třeba uvnitř mramorování, to znamená byly v tom svalu vevnitř, ne na povrchu, tuk, ale ty svalová vlákna byly pěkně prorostlá tukem, protože pak samozřejmě při tom opracování tepelném v kuchyni je to maso křehké.
1: Říká odborník na kvalitu potravin Pavel Smetana, který je naším dnešním dopoledním hostem. Teď je čas na písničku a za chvíli se k našemu rozhovoru opět vrátíme.

0: O kvalitě potravin v dnešních obchodech se v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice bavíme s Pavlem Smetanou z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Pane docente, my jsme začali u toho masa, u toho masa taky budeme pokračovat. Zhruba před 10, možná 15 lety jsme se mohli setkávat s tím takzvaným křehčeným masem, což bylo maso mražené většinou napuštěné vodou. To už na dobro vymizelo z dnešních obchodů.
1: Nemuselo být, nebo respektive ani mražené nebylo, protože pokud by bylo mražené, tak se blbě ta voda tam udržuje v tom. Bylo normálně chlazené, ale bylo prostě nastříkáno směsí vody s různými organickými látkami, které zajistily, že ta voda se v tom mase udržela, a zákazník tím vlastně byl, pokud to nebylo na etiketě uvedeno, tak byl klamán, protože si právě kupoval tu vodu navíc. V dnešní době už to není, protože právě protože bylo hodně výrobců, kteří deklarovali to, že tam ta voda nastříknutá je, tak zákazníci k tomuhle tomu typu výrobků ztratili důvěru, přestali ho kupovat, tím pádem prodejci ho přestali u výrobců objednávat a výrobci to tím pádem přestali vyrábět, protože ta cesta zpátky je strašně rychlá.
0: Nechci se nikoho dotknout, žádných prodejců ani výrobců, ale vybaví se vám třeba v tuhle tu chvíli nějaký trik, nějaký fígl, který na nás obchodní řetězce zkoušejí třeba právě v souvislosti s tou kvalitou masa? Jestli ještě nějaký takový je vůbec v dnešní době?
1: Co se týká kvality masa, tak samozřejmě mohou, pokud jsou ochotní do toho rizika, což je ale veliký riziko. Já si myslím, že dneska už si to nikdo netroufne, to, co si troufnul třeba před nějakými 15-20 lety, že maso, které zůstalo neprodané z výseku, tak namarinovali a prodávali ho marinovaný. Ono nemuselo a priori být zdravotně závadné, ale přece jenom už bylo unavenější. Dneska jsem přesvědčený, že si to už netroufnou, protože okolo toho samozřejmě bylo spousta problémů a kontrolní orgány, ať už je to státní veterinární správa nebo státní zemědělská a potravinářská inspekce, si tohleto velice, velice přísně hlídají.
0: Když jsme mluvili o tom, jak poznávat kvalitní maso, zejména z hlediska těch optických věmů. Můžeme třeba podle nějakých určitých údajů na těch etiketách vyčíst, které maso bude třeba kvalitní a které bude méně kvalitní?
1: To na etiketě, takhle jak kladete otázku, nikdy nikdo nezjistí. Zase jsme u toho, jestliže mám vyzkoušeno, že od určitého výrobce právě podle toho kódu jsem si zjistil, že jeho maso je ve většině případů takové, jaké si představuju, a dobře se mi s ním pracuje, držme se tohodle, držme se toho kódu. Ale pokud se budeme dívat na to, tak jediné, co tam vlastně dneska musí být, tak je země původu a pak je to o tom, co preferuju. Chci španělské maso, koukám, jestli je ze Španěl. Chci české, koukám, jestli je české.
0: Platí, když teď přejdeme k masných výrobků, že u nich tu kvalitu poznám nejlépe na etiketě podle údajů, které udávají, řekněme, procentuální obsah masa v daném výrobku?
1: Platí. Tam je to samozřejmě poměrně explicitní, jasně dané, protože tyto údaje musí být řazeny sestupně. To znamená, na prvním místě je to, čeho je tam nejvíc, a potom postupně to ubývá. Samozřejmě jsou určité výjimky, jako jsou šunky, kde se uvádí procento čistých svalových bílkovin, protože jinak se uvádí vepřové nebo hovězí nebo drůbeží maso jako takové. A většina spotřebitelů samozřejmě z logiky věci neví, že je rozdíl mezi masem a svalovinou. Svalovina je opravdu ten sval a z legislativy maso jsou všechny poživatelné části mas jatečných zvířat povolených k lidské výživě, když to řeknu takhle složitě. Takže tam může být tuk, povázky, svalovina, kůže, všechno je to maso.
0: Ale obsah svaloviny se tedy nedočteme na těch etiketách.
1: Kromě šunek, kde je to uvedeno jako čistá svalová bílkovina, ČSB, tak ne.
0: Takže moc na výběr nemáme.
1: Máme trochu, ale museli bychom zase přepočítávat výživovou hodnotu, to znamená procento bílkovin, které jsou v tom výrobků uvedeny, ale zase tam mohou být přídatné látky, které v sobě bílkoviny mají taky a samo o sobě mi to neřekne, jestli to je bílkovina z masa nebo ne.
0: Přejdeme teď od masa a masných výrobků k mléčným výrobkům, sýrům a mléku obecně. Jakou kvalitu mají tyto produkty v dnešní době v obchodech tady v Česku?
1: Stejně jako všechny, značně proměnlivou. Já věřím tomu, že spousta posluchačů zažila to, že si kupuje pořád stejný výrobek, třeba krájený sýr, 30, 45, a jednou ty plátky od sebe nejdou, pak od sebe jdou pěkně, jednou je takový mazlavý, po druhý je krásně pevný, příjemný na zkus, na chuť. Je to dané prostě výrobní technologií, která je sice jasně daná, ale ten výrobce někdy také musí, to je stejné v mlékárenství, jak v masném průmyslu, jak v pivovarství, prostě ve všech potravinářských provozech se stane, že protože pracujete s živou, v úvozovkách, s živou materií, byť je tedy už poražená u toho masa a tak dále, a nemáte nikdy jistotu, že poměry těch jednotlivých složek, bílkovin, tuku, sacharidů, cukru, jsou vždycky stejné. Různě se to mění a je právě na těch technologiích, a to je jejich a samozřejmě někdy se to nepovede, aby to vždy vyvážili tak, aby ten výrobek byl pokaždé stejný. Ne vždy se to bohužel povede.
0: Jinými slovy, u těch mléčných výrobků to takhle bude asi na pořád už. To už se asi nezmění.
1: Nejen u mléčných, u všech potravin.
0: Pojďme teď ještě k další věci a konkrétně k tématu vajec. To je věc, která mě osobně velmi zajímá. Myslím si, že to asi řeší spoustu posluchačů, obzvlášť třeba v těch různých ročních obdobích, kdy je těch vajec v tradiční české kuchyni potřeba hodně, ať už jsou to Vánoce třeba nebo Velikonoce. Ale zhruba v posledním roce dvou lidé určitě hodně zaznamenali nárůst cen vajec, což je jev, který se nevyskytuje jenom u nás. Ještě třeba ve větší množství je nedostatek vajec třeba ve Spojených státech amerických, to je jenom taková zajímavost. Ale když se tedy přeneseme zpátky k nám, čím je to dané a jsou třeba tato drahá vejce opravdu kvalitní? Máme jistotu, že když už si za ně musíme připlatit, že dostaneme zároveň tu kvalitu?
1: Já to vemu potom trochu z větší šířky, ale jestli někdo zná definici spokojenosti slepice, tak by zasloužil Nobelovu cenu, protože já si nedovedu představit, jak posoudím, jestli ta slepice je spokojená a šťastná nebo ne. Ale jestli chce někdo zaplatit 2 koruny navíc za to, že mu na etiketu napíšou od šťastných a spokojených slepic, proč ne? To je jeho volba. Ale abych se vrátil k tomu principu. Princip je ten, že do zhruba doby před nějakými 7-8 lety byly klecové chovy pro nosnice a nikdo o tom nepřemýšlel, jestli jsou tam ty slepice šťastní nebo nešťastní. Oni tam prostě žili, protože nic jiného nepoznali. My když žijeme tady, taky žijeme podle nějakého ustáleného vzorce a předpokládám, že spousta lidí je tak šťastných. A když mu ukážeme jiný vzorec, může být zase šťastný v jiném vzorci. Pro ty slepice je to ve finále stejný. Problém byl v tom, že ty klecové chovy, tak jako za vším, je ideální hledat vždycky tu stopu peněz. Ty klecové chovy byly ustálené, byly nastavené, nebylo potřeba je přidávat, protože víc vajec ty lidi nesní a výrobci těch systémů klecí neměli co dělat, když to řeknu úplně jednoduše. Tak se dostalo k tomu, že tedy se vymysleli takzvané obohacené klece, kde se těm slepicím přidalo nějaké malé centimetry čtvereční, které ve finále nic neřešili, jestli ty slepice byly šťastnější nebo nešťastnější. A museli se ty staré technologie vyházet a nadat nové. Stálo to spoustu peněz, ale v těch objemech, které bylo, to s cenou vajec až tak moc nezahýbalo. Další věc je ta, že samozřejmě je velký tlak různých ekologických a welfare spolků a hnutí, které mají velký politický vliv, lobistický vliv, takže se prosadilo i to, že vlastně nebudou moc ani tyto obohacené klece moc být, ale že ty slepice budou nejšťastnější, když se budou pohybovat na volno a vždycky si dojdou jenom snést to vajíčko někam do boudičky a zase se budou pohybovat na volno. Bohužel běžnému spotřebiteli nikdo neřekne, že slepice je stádní zvíře a fungují tam prostě ty vztahy alfa Beta a tak dále, konkurenční, prosazují se vlivy. A pokud je v tom houfu slepic větší počet, tak je tam ten boj strašně velký a dochází i k větším úhynům. Takže tohle to je spíš protisměrka, než že by to těm slepicím pomohlo, protože zase musíte je určitým způsobem oddělovat, takže oni nebudou to mít o tom, že se pohybují v nějakém velkém prostředí, ale zase se budou pohybovat v určitých jenom sektorech, které jim umožní vlastně žít v tom houfu spořádaně a nehádat se mezi sebou a tím pádem úhyny, větší škody, prodražování těch vajec a tak dále. Na kvalitě vajec se to neprojeví. Projeví si to jenom na ceně, pardon.
0: Pardon, omlouvám se, jsem vám skočil do řeči, ale zároveň se to možná může částečně pozitivně projevit třeba v tom, že si spoustu lidí zařizuje vlastní chovy doma, což je věc, která byla vlastně v minulosti běžná a naprosto logická.
1: Určitě, ale podívejte se, kolik je za poslední dobu výskytů chřipky, ptačí.
0: Ptačí chřipky.
1: Jo. Takže to je další limit, který, když na to přijde, tak nemáte šanci absolutně žádným chovu, to nezajistíte, protože neuděláte to prostředí tak uzavřený, aby se vám i v tom velkochovu dovnitř nedostalo nějaké zvíře, nějaký pták, který vám přinese prostě ten virus ve volném prostředí doma. Tutově vůbec nemáte šanci. A pak je to jenom o tom, a ta legislativa se tomu taky velice rychle blíží, že každý chovatel, byť bude mít dvě slepice, to bude muset nahlásit, všichni budou pod kontrolou a veterináři tím pádem budou vědět, že jestliže se například, já nevím, v určité obci a okolí vyskytla ptačí chřipka, tak nařídí všem těm, kteří mají ty slepice, je utratit. Bez pardonu, ať jsou nebo nejsou pozitivní.
0: Nejen o kvalitě vajec se bavíme v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s Pavlem Smetanou. A v rozhovoru budeme pokračovat za malou chvíli. Teď je na řadě opět hudba.

0: Odborník na kvalitu potravin Pavel Smetana z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity je stále s námi ve studiu. Bavili jsme se poměrně obšírně o masu, trošku o mléčných výrobcích, hodně o vejcích a teď se postupně taky dostáváme k zelenině. A to je opět věc, která mě obrovsky zajímá, protože to sám pociťuji tedy jako strávník, konzument, kupující, zákazník. Často se mi stává, že v obchodě koupím třeba česnek nebo cibuli, přinesu si je domů, ale když třeba ten česnek, tam se to stává hodně často, když ho vyndám za 2 dny z té špajsky, chci si ho nakrájet, třeba dát do nějakého jídla, tak se dost často stává, že je nahnilý. A vlastně u té cibule se to stává taky. Jak je něco takového vůbec možné? Je to, jako asi bych řekl, jedna z jasných známek toho, že třeba česnek nebo cibule na našem trhu asi bývá dost nekvalitní.
1: Nedá se úplně říct, že by byl česnek nebo cibule nebo obecně ty produkty nekvalitní, ale zase u jablka, u mrkve nebo u papriky vidíte na povrchu, že se tam něco děje. U cibule, u česneku to na povrchu, pokud to není na hmat, už prostě měkké, nebo necítíte nějakou nelibou vůni z toho, tak to nepoznáte, protože je tam několik vrstev suchých obalů a ty vám to schovají. Je to spíš otázka toho, jak byly předtím třeba ty výrobky skladovány, v jakých podmínkách i vyrostly, protože stejně tak, jako jsme se bavili u toho masa, mléka a podobně, tak i u té zeleniny je to prostě živá přírodnina, když to řeknu takhle, a mění se tam klima, ale ne ve smyslu globálního klimatu, ale prostě jeden rok je vlhčí, jeden rok je sušší, nebo naopak v době, kdyby bylo potřeba, aby bylo sucho, tak zaprší a naopak. A tím pádem ten výrobek vyrostlý, přírodní výrobek, je nějakým způsobem už postižen, napaden a samozřejmě vydrží kratší dobu, než začne vlastně degradovat a ztrácet tu kvalitu. Pak se může stát, že ta cibule je nahnilá, pak se může stát, že ten česnek začíná plesnivět, ale nezačal plesnivět vám v tom špajzu, nezačal plesnivět ani kolikrát těm obchodníkům, ale začal plesnivět už někdy předtím.
0: Teď se dostáváme k takové další obecné věci. Jaké údaje na etiketách pro nás obecně mají být opravdu ty nejdůležitější? Když bychom to nějak zglobalizovali, na co se máme koukat nejvíc?
1: Já to vemu podle toho, jak to říkám, i podle čeho se řídím já třeba nebo u nás doma. Principiálně, pokud se jedná o maso, mléko a jejich výrobky, tak je to kód toho výrobce. Mám vybraného výrobce, chci si kupovat, takže kód. Potom se dívám na složení, protože to je uvedeno sestupně od nejvíc k nejmín zastoupenému a to mi taky spoustu řekne. Další se můžu dívat na, protože u ovoce zeleniny musí být, i pokud není balena, tak na tom regále musí být uvedeno, z jaké země pochází, odkud je, v jaké je kvalitě. Podívat se, chci španělský česnek, koupím si španělský, chci český, koupím si český. Samozřejmě předpokládám, že ti prodejci nasypou španělský do španělské cedulky a český do české, že to neotočí, ale tu primární důvěru musí mít. Další věc, na který můžu koukat, je samozřejmě cena, poměr cena kvalita. A potom, pokud by chtěli jít ti zákazníci hodně do hloubky, tak se podívat na výživové hodnoty. Protože každý potravinářský výrobek musí mít uvedenu obsah bílkovin, obsah tuků z toho nenasycených, těch takzvaných škodlivých, oni škodlivé nejsou, ale jsou škodlivé jenom v uvozovkách. Pak tam musí být množství bílkovin a musí tam být množství sacharidů, z toho cukru, tam je rozdíl v tom, že cukry jsou vlastně to, co my vidíme, co si sladíme sacharózou, glukózou, fruktózou a sacharidy jako takové jsou třeba škroby, které jsou v bramborách, takže to, že je tam hodně sacharidů, ještě neznamená, že je tam hodně cukru jako takového a samozřejmě sůl. U soli je problém ten, že sůl se vlastně stanovuje jako chlorid sodný a respektive podíl sodíku v tom výrobku a přepočítává se to na chlorid sodný, jenže problém je v tom, že spousta přídatných látek, ať už je to třeba kyselina askorbová, kyselina mléčná, které se přidávají právě, aby ten výrobek vydržel delší dobu než těch 5 dní, jak jsme se bavili hned na začátku, tak se přidávají ve formě sodných solí A tím pádem nám nabývá v úvozovkách podíl soli, byť to není pravda ve finále, a skutečně toho chloridu sodného, čili té kuchyňské soli, kterou si sypeme na to jídlo, tak tam třeba takové množství mít nemusí. Ale pokud té soli není z mého úhlu pohledu nad 2% v tom výrobku, a teď se zase nebavíme o výrobcích typu trvanlivé salámy, uzená masa, kde ten podíl chloridu sodného musí být vyšší, protože to má technologické opodstatnění z hlediska trvanlivosti, tak není žádný problém. A navíc podívejte se, je spousta lidí, kteří, když jim přinesou, ať už v restauraci nebo doma na stůl polévku nebo jídlo, tak ani neví, co jí a první, co tak přisolí a opepří. Takže jako pepřem to nemá nic společného, ale s tou solí ano.
0: To je pravda.
1: Čili tak.
0: Když jste mluvil o té provenienci, čili koukat se taky i třeba na to, odkud ta daná potravina pochází. Samozřejmě, když si chci koupit třeba italskou šunku, měla by být z Itálie, když si chci koupit španělský chamon, měl by být ze Španělska a tak dál. Ale u nás se, co se týče té provenience potravin, držel dlouho a koloval takový značný předsudek ohledně kvality potravin, které k nám míří z Polska. Je to stále oprávněné, nebo se to už podle vás změnilo? A případně třeba u kterých těch výrobků se můžeme nejčastěji spálit?
1: Nedá se říct, a nebylo to nikdy, že by Poláci vyráběli špatné, zdravotně závadné výrobky. My také nevyrábíme, protože oni mají stejnou legislativu, ty principy mají stejný, oni taky musí prodávat zdravotně nezávadné výrobky. Samozřejmě problém je v tom, že obchodník to někde nakoupí za nějakou cenu a potom nám to tady prodává za cenu, kterou si myslí, že to ten zákazník koupí. A samozřejmě princip obchodníka je jednoduchý, v uvozovkách koupím co nejlevněji, prodám co nejdráž. Takže když koupím ten výrobek, který vypadá pěkně, krásně, jako konkurenční, který je v nákupu třeba o 20% dražší, no tak koupí ten levnější, ale prodává ho za cenu toho dražšího. Takže to byl víceméně ten princip toho polského zboží, stejně tak to může být zboží z Čech někam jinam, může to být zboží z Maďarska, z Německa, ze Španělska. Tohle to je opravdu jenom obchodníka přesvědčit zákazníka, aby koupil to, co koupit má. Nám se třeba stalo, že jsme prodávali masný výrobek za 30 korun kilo, obchodník ho prodával za 78. A zákazníci byli nešťastní, protože ten výrobek byl horší kvalitativně než ty konkurenční, ale za cenu stejný.
0: To se dostávám k další poměrně důležité otázce, a sice jestli si za tu nekvalitu jako takovou, když už se o ní bavíme v nějaké obecné rovině, tak jestli si za ní vlastně nemůžeme sami tím, že prostě kupujeme stále nekvalitní potraviny, protože kdybychom tak nečinili, tak logicky by potraviny nekvalitní, které si nikdo nekupuje, z trhu zmizely. Už jsme to tady zmiňovali několikrát.
1: Můžeme, nám právě proto, že jsme tyhle ty záležitosti řešili směrem k prodejům ve velkých řetězcích, tak se stalo, když jsme se o tom s těmi nákupčími bavili, tak říkali, podívejte se, pro nás je tohleto jednoduché. My nakupujeme zboží, které prodáváme našim zákazníkům. A 30% zákazníků nám udělá 60% obratu. A to jsou ty nízkopříjmoví, kteří jsou zvyklí a chtějí mít na tom talíři velký kus toho jídla. Jeho nezajímá ta výživová hodnota. Jeho zajímá to, že si nasytí tím objemem. A to je ten princip celý.
0: No, závěrečná otázka, abychom to trošku odlehčili, to naše dnešní téma. Jihočeská univerzita má vlastní mini pivovar, spadá přímo pod vaši katedru. A to mě na závěr vede tedy ještě k otázce taky kvality piva. Jestli se třeba dají na etiketě lahve vyčíst nějaké údaje, které nám naznačí, zda se jedná o kvalitní či méně kvalitní pivo. Samozřejmě je důležité i u piva v dnešní době koukat na datum spotřeby, to je jasné.
1: Ano, samozřejmě datum spotřeby nebo datum minimální použitelnosti v tomto případě je obvyklé, protože pokud je to výrobek pivo, který je pasterovaný, tak tam ta doba, kdy můžeme konzumovat, je podstatně delší, než pokud je to výrobek, který je nefiltrovaný, to znamená obsahuje živé kvasinky, což je většinou případ právě mini pivovarů, tak tam ta doba je opravdu krátká, protože navíc je potřeba, aby to zboží bylo uložené v teplotě ideálně kolem 3 stupňů, což u v ledničce nikde není, protože když je to teplejší, kvasinky se zbudí, začnou pracovat a ten výrobek nám zkazí. Ale to je problém všech potravin. Abych se vrátil k tomu pivu, tak pokud chceme pít pivo, které bylo vyrobeno podle českých norem a podle českých surovin, máme chráněné zeměpisné označení české pivo, tak můžeme najít na etiketě značku toho chráněného zeměpisného označení a pak víme, že kupujeme pivo, které bylo vyrobeno z českých sladů, z českých chmelů a v České republice. Pokud máme radši jiné pivo, protože každý člověk, spousta lidí říká, že Budvar jim nechutná, protože je sladké a já nevím, jaký všelijaký a podívejte se, jaký Budvar má výstav. Že? Kdyby byl tak špatný, tak ho nemá takový, jaký má. Spoustě lidí nechutná Prazdroj, spoustě lidí chutná tamhle, nechutná tohle. Zase je to o těch preferencích jednotlivých konzumentů a jak i u těch ostatních výrobků, i to pivo se smí prodávat pouze zdravotně nezávadné a jestli je kvalitní nebo ne, to poznáme většinou až ten druhý nebo třetí den, když se zbudíme.
0: Tak pivo na závěr našeho dnešního rozhovoru. Pavel Smetana, odborník na kvalitu potravin z Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, byl naším dnešním hostem. Moc díky za cenné informace, pane docente, a ať se vám daří v novém roce. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a přeji také posluchačům hodně štěstí v novém roce.
0: A já vám, milí posluchači, přeji krásný zbytek dne a pokud se třeba zrovna chystáte na oběd, tak dobrou chuť. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Tolik dnešní dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice, je 11 hodin 54, téměř 55 minut. No a co vám ještě dlužíme, tak to je rozhlasový sloupek. No a postará se o něj tentokrát Věrka Hlaváčková. Tak si ho poslechněte.
2: Rozhlasový sloupek.
4: Všichni, i my Češi, máme s češtinou problémy. Znáte tu slavnou filmovou hlášku? Cože, dvojka z češtiny? Ty neumíš česky? Spousta cizinců, kteří tady žijí dlouhodobě, včetně herců, kteří jazyk potřebují ke své práci, nemluví dobře česky ani po mnoha letech. Stěžují si, že je to velmi těžký jazyk a je to pravda. Navíc si ani neuvědomujeme, jak to cizincům neulehčujeme. Kolegyně Bulhárka se mě ptala, co to znamená, až naprší a uschne. Přeložím si to, ale nedává mi to smysl, říkala. Snažila jsem se jí to vysvětlit, ale napadaly mě jen další zvláštní přísloví, úsloví a rčení. Kozel zahradníkem, musíš si to vyžehlit, jak si kdo ustele, tak si lehne. Začala jsem se smát a rychlostí blesku jsem odříkala pár skvělých jazykolamů. Ona se nesmála. Skoro začala plakat, že se česky nikdy nenaučí. Snažila jsem se jí uchlácholit, že je to těžká řeč a že mluví hezky. Podívej se na mě, říkám. Učím se už tolik let anglicky a nic moc. A ona se na mě tak bezelstně podívala a se slzami v očích povídá. Lehkou angličtinu se naučíš, když ses naučila tak perfektně česky.

Za okamžik uslyšíte polední vyzvánění zvonu ze Svéboch v Novohradských horách. Je zavěšen v otevřené věžičce barokní návesní kaple z roku 1773. Má hlavní tón F3, průměr 28,7 cm a váží přibližně 16 kg. V roce 1946 ho ulilo zvonařství Rudolfa Pernera v Národní správě v Suchém Vrbném u Českých Budějovic. Právě z této poválečné zvonařské dílny pochází řada zvonů, které dodnes slouží v kostelech a kaplích jižních Čech. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči stále likvidují požár skládky Růžov na Českobudějovicku. Prezident Petr Pavel poděkoval na Hradě finalistkám Wimbledonu. Úřad vlády chystá změny jednacího řádu, chce zpřehlednit současná zastaralá pravidla. Odpoledne bude oblačno až polojasno, postupně až skoro jasno, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Noc bude chladná a jasná. Zítra očekáváme jasno až polojasno a teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré poledne. Zásah hasičů na skládce Růžov na Českobudějovicku pokračuje i dnes. Včera večer na místě pracovali profesionální hasiči ze Suchého Vrbného a dobrovolní zborovan, ledenic a strhových svinů. Situaci na místě popisuje mluvčího českých hasičů Vendula Matějů.
2: Plameny, když jsme přijeli na místo, dosahovaly do výšky několika metrů. Zasažena byla hromada o půdorysu přibližně 10x5 metrů. Skládka v Růžově stále ještě není uhašena. Celou noc zde monitorovala požářiště dobrovolná jednotka strhových svinů a ráno na místo vyjeli profesionální hasiči. Celý den probíhá hašení.
0: Základní škola Kubatova v Českých Budějovicích se během prázdnin dočká nové kanalizační přípojky. Součástí investice je výměna kanalizačního potrubí, obnova povrchu a oprava několika šachet i uličních vpustí. Tam, kde potrubí zasahuje do veřejné komunikace, použijí stavebníci bezvýkopovou metodu. Město práce naplánovalo na dobu letních prázdnin, kdy je provoz školy omezený. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z hnutí Naše Česko jde o jednu z oprav, které mají zlepšit stav technického zázemí školy. Náklady na rekonstrukci přesahují 2 miliony korun. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za to, že v Češích probudili vlastenectví. Vyzdvihl skvělou reprezentaci Česka i sportovní chování tenistek a poděkoval i jejich týmům. Setkání na Hradě se zúčastnily finalistky ženské dvouhry Linda Nosková a Karolína Muchová a taky finalistky turnaje legend Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale jen o modernizaci starého předpisu.
3: Premiér by podle návrhu mohl zkrátit lhůty nebo omezit okruh institucí, které můžou návrhy připomínkovat. Úpravy jednacího řádu začal podle úřadu vlády chystat už předchozí kabinet a některé z bodů tak tato předloha pouze přebírá, pokračuje mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
4: Žádná z navrhovaných úprav nějak neposiluje pravomoci předsedy vlády.
3: Plánované změny v jednacím řádu připustil bývalý ministr dopravy předseda ODS Martin Kupka. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jim nakonec podle něj nezabýval.
5: Kdybychom je pokládali za důležité, tak je začneme projednávat.
3: Nová pravidla by mohla platit od září. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Na jihu Čech bude odpoledne oblačné a pol až polojasné, postupně až skoro jasné, na horách se ojediněle můžou vyskytnout velmi slabé přehánky. Nejvyšší teploty 18 až

0: vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
2: Ano, přátelé, máme 6 minut po 12. Startují Písničky pro radost. Hanka Šoberová vám od mikrofonu přeje ničím nerušený poslech tohoto vašeho oblíbeného pořadu. A samozřejmě pěkné dechovky, kterou budeme hrát třeba hned Kristýně Šrámkové z Dobříše. Přišlo vám, Kristýno, přáníčko, vy oslavujete totiž dneska svůj svátek. Přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let. No a kdože přeje? Roman a Lenka, Petr a Veronika, Martin s rodinami, Pepa, Jarka a všichni příbuzní a přeji si pro vás smutnou milenku. Rádi zahrajeme a pošleme ji taky panu Josefu Janouškovi do Hlubině, který má narozeniny. Josefe, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a přátel kapelníkovi Rožmitalské venkovanky přeje Pavel. No a teď už píseň Smutná milenka.

Zaměstnavatel Motoríkov Strojírenská nechává zahrát paní Nikole Šindelářové k jejímu životnímu jubileu. A přeji vám, milá Nikolo, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů k vašim narozeninám, polokulatým, krásným. A ještě jedno přání pro Evu Koubovou z Rybovy Lhoty ke kulatinám jménem Sboru pro občanské záležitosti a obecního úřadu ve Skalici přejeme oslavenkyni do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Tedy Eva Koubová a Nikola Šindelářová. To jsou dámy, kterým budou hrát Jižaně písničku Jihočeské písničky.

Snad jste si zaspívali, myslím, že mnohé z těch písniček jste znali, já si tu taky pobrukovala a věřím v tuto chvíli, že u rádia už sedí paní Marie Winklerová a pan Josef Hruška, protože právě jim budeme přát. Milá paní Winklerová, u příležitosti vašeho včerejšího jubilea vám přejeme mnoho šťastných let prožitých ve zdraví, spokojenosti a pohodě. Přeji vám zastupitelé obce Hůry. Josef Hruška je z obce Desky u Malont, oslavuje kulatiny. Do dalších let přejí pevné zdraví, štěstí a životní pohody zastupitelé obce Malonty společně s panem starostou a zahraje vám krajanka písničku Pro maminku.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A písničky si objednáváte na našem rozhlasovém webu budějovice.rozhlas.cz. No a nebo nám posíláte přání. Jedno takové ručně psané držím v tuto chvíli v ruce. Prosím o zahrání písničky pro mého manžela, pana Petra Hračáka z Nových Hradů, který oslaví dne 24. července krásné 70. narozeniny. Kousek nebe, slunce celé, chtěla bych ti, Petře, dát. Dnes vše nejlepší, přicházím ti s láskou přát. Pevné zdraví, bez bolístek, na srdíčku ani stín, život tvůj, ať krásně kvete jako záhon kopretin. To vše ze srdce přeje manželka Maruška, děti a všechna vnoučata. A k přání se přidávají taky zastupitelé Nových Hradů. Do dalších let vám přejí všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody. Píseň na přání má zahrádu Bravanka. Hraje píseň na nedělní odpoledne.

Tak máme tu další oslavenkyni a tou je Kateřina Mondeková z obce Přízeř. Vždycky se mi špatně vyslovuje tenhle název, ale teď se to povedlo. Má tu přání k narozeninám, tak milá Kateřino, poslouchejte. Tento den před pár lety se narodila ta nejúžasnější, pracovitá, ta, která vždy pomůže, zkrátka ta nejosoba, naše maminka. A my jsme strašně moc rádi, že můžeme být tvoje děti. Přejeme hlavně pevné zdraví a stále tak dobrou kondici. To a ještě mnohem více ti přejí syn Karel s dcerou Vaneskou, syn Lukáš s Andrejkou a dcerou Vandičkou, dcera Anec Járou a dcerou Kačenkou a mamky přítel Jaroslav. Posíláme moc pusinek a děkujeme za zahrání nějaké veselé písničky. Tak je tady Moravěnka pod tím naším okénečkem. Ať se líbí.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: A jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii, který vám hraje dechovku na přání. Máme tady gratulaci pro pana Josefa Koudelku z Rakova. Tak pane Koudelko, oslavujete krásné 75. narozeniny a úřad městy se Bernardice vám k tomuto jubileu přeje hodně zdraví a pohody do dalších let. Vážené písničky, chtěli bychom nechat zahrát dne 24. července panu Bohumírovi Novákovi z Popelína, který ten den slaví své 80. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životní pohody přeje jménem obce a zastupitelstva starosta obce Popelín. A hraje vám, pánové, Veselka, trupte mi trumpety.

Trumpety v podání Veselky dozněly 1:05 na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a my jdeme gratulovat dál. Chtěli bychom nechat zahrát písničku od Babouku, když na podzim Vlaštovičky pro našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka pana Františka Hinterholce k jeho krásným, kulatým 80. narozeninám. Přeje manželka Vlastimila, dcery Šárka, Lenka s manželem Lubošem a vnučkou Klárkou. Ještě poznámka, dědečku, máme tě moc rádi, buď takový, jaký jsi, stále veselý. Vždy jsi nám pomohl, když jsme tě potřebovali. Jsi nejlepší dědeček a za to ti chceme moc poděkovat. Babouky zahrajeme, ale ještě tady mám jednu oslavenkyni a krásné přání od vnuka. Chtěl bych touto cestou popřát mojí babičce, paní Marušce Vanišové z Milevska. Babičko, všechno nejlepší k významným 85. narozeninám, které si oslavila na počátku tohoto týdne. Přeji ti hodně zdravíčka a spokojenosti do dalších let a abys tu s námi byla ještě hodně dlouho. Babičko, moc tě miluju a myslím na tebe, i když kvůli tenisu nemám vždycky tolik času, kolik bych si přál a mohl za tebou přijet. Jsi a vždycky budeš ta nejúžasnější babička na světě, která vaří ty nejlepší polévky a peče ty nejskvělejší mazance. Tvůj vnouček Kristián. No tak jestli teď Maruška nepláče, tak se přiznám, že já v tuto chvíli mám na krajíčku z tohohle přání. A i paní Vanišové do Milevska posíláme babouky. A oběma oslavencům všechno nejlepší.

Kristýna Ajblová z Jankova. A tak má tady u nás přání. Milá babičko, přejeme ti k tvému dnešnímu svátku a ještě dodatečně k tvým 80. narozeninám hodně zdraví, spokojenosti a radosti z hraní na hligonku. Máme tě moc rádi, tvoje vnoučata z Prahy. Písnička Mám já zahrádečku určitě zahraje, ale ještě ji pošleme dalšímu oslavenci. Prosím o zahrání písničky pro pana Miroslava Šinkoru z Petříkova, který slaví 80. K narozeninám přejí vše nejlepší zastupitelé obce Petříkov. Ke gratulaci se připojují kamarádi, dobrovolní hasiči Petříkov, kde je pan Šinkora dlouholetým členem.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice máme další gratulace. Prosíme o zahrání písničky pro pana Miroslava Šinkora z Petříkova, který oslavuje 80. narozeniny. Milý Mirku, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. A přitom ať si stále, ti stále dělají radost naše pravnoučátka. Stázinka, Vojtíšek, Honzíček, Lukášek a Anička. Přání posílá manželka Hela a děti Hela a Mirek s rodinami. A prosíte o písničku Kde se touláš písničko. Rádi zahrajeme. Máte tu, pane Šinkoro, ale ještě jedno přání. Přání mnoha zdraví, pohody a stále dobré nálady. To vám přejí Tošnerů a švagrová Máňa. V tomto případě respektujeme přání rodiny, která si přála písničku Kde se touláš písničko, tak snad Tošnerovi a paní švagrová Máňa odpustí. A ještě jedna gratulace. Zahrajte prosím nějakou hezkou písničku naší milé tetě, paní Anešce Turínové ze Zálší, k jejím krásným 88. narozeninám. Hodně a hodně zdravíčka, štěstíčka, radosti a spokojenosti ze srdce přejí a velkou pusu posílají Naďka, Vláďa a celá rodina Markova.

pomalu, ale jistě se míříme a dostáváme do finále písniček Pro radost. Je tu poslední skladba a ještě tři přání. Tak pojďme to vzít pěkně postupně. Pan Josef Vondrášek z Malých Chrášťan oslavuje kulatiny. K dnešním 80. narozeninám bychom chtěli popřát našemu milovanému manželovi, tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi jen to nejlepší, mnoho štěstí, plnou náruč lásky a především pevné zdraví. To vše přejí manželka Marie, syn a dcery s rodinami a přidávají se také vnoučata a pravnoučata. Přání zní, široký jsou jeho český pole od babouků. Pustíme je a zahrajeme za malou chviličku, protože ta gratulace je i pro paní Anu Smetanovou ze Šalmanovic, která slaví 85. narozeniny. Hodně zdraví a osobní pohody vám přejí zastupitelé obce Jílovice společně s paní starostkou. A ještě do třetice město Lišov blahopřeje svým občanům, manželům Martě a Václavovi Filipovým u příležitosti jejich výročí zlaté svatby a přeje mnoho zdraví, spokojenosti a životní pohody do dalších let.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Úřad vlády chystá změny jednacího řádu. Zpřehlednit chce současná zastaralá pravidla. Kyvadlová doprava z Českých Budějovic přepraví návštěvníky selských slavností v Holašovicích. Ty začaly dnes. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Obloha bude v noci jasná, v údolích se ochladí až na 5 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci zastarého předpisu.
2: Premiér by podle návrhu mohl zkrátit lhůty nebo omezit okruh institucí, které můžou návrhy připomínkovat. Úpravy jednacího řádu začal podle úřadu vlády chystat už předchozí kabinet a některé z bodů tak tato předloha pouze přebírá, pokračuje mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
3: Žádná z navrhovaných úprav nějak neposiluje pravomoci předsedy vlády.
2: Plánované změny v jednacím řádu připustil bývalý ministr dopravy, předseda ODS Martin Kupka. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jim nakonec podle něj nezabýval.
4: Kdybychom je pokládali za důležité, tak je začneme projednávat.
2: Nová pravidla by mohla platit od září. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: 27. ročník selských slavností zaplnil náves Holašovic na Českobudějovicku. Akce lidových řemesel každoročně přiláká okolo 11 000 českých i zahraničních turistů. Ti můžou k přepravě využít třeba kyvadlovou dopravu z Českých Budějovic. Více doplnil ředitel turistické oblasti Budějovicko Tomáš Polanský.
5: V Holašovicích je tradičně nachystáno parkovací místa, takže kdo bude chtít dorazit autem nebo na kole, určitě to možné je, ale my doporučujeme kyvadlovou dopravu, která bude jezdit pravidelně z Českých Budějovic a výhodou kyvadlové dopravy je to, že vás vysadí rovnou u návsi, takže během pár metrů jste hned na centru dění. Kyvadlová doprava bude v průměru jezdit v hodinových až dvouhodinových intervalech.
0: Hasiči včera večer zasahovali u požáru kombajnu u Vatkova na Prachaticku. Informovala o tom na síti X mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Oheň vypukl v zadní části stroje. Plameny způsobily škodu 300 tisíc korun. K požáru vyjeli hasiči z Prachatic, Lhenic, Netolic a Vatkova.
1: Sport.
0: Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal mistrem světa. Zlato získal na šampionátu v americkém městě Oklahoma City. Amálie Hilgertová byla mezi kajakářkami osmá. Vyhrála Australanka Foxová.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačné až polojasné, postupně až skoro jasné. Na horách se ojediněle vyskytnou velmi slabé přehánky. Naměříme nejvýše 21 stupňů, na horách do 18. Noc bude chladná a jasná, teploty klesnou až k 7 stupňům, v údolích až na 5. Zítřejší obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni, na horách do 22. Slabý proměnlivý vítr se během dne místy změní na mírný jižní až jihozápadní. A biopředpověď hlásí druhý stupeň.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Sanitka s osobním autem se střetla ve Vídeňské ulici v Jindřichově Hradci. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Jsme tu opět po týdnu, magazín o zdravém životním stylu, vždy na jedno téma, různé příznaky řešíme postupně týden co týden s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, už je u mikrofonu a zdraví Patrik Rozehnal.
7: Dobrý den, dneska máme šlachy.
6: Ano, ale na rukou a nohou, ne všude možně.
7: Ne všude možně, jenom na rukou a nohou. A má to ještě jednu podmínku, musí bolet.
6: Ano. Pane doktore, bolí mě nohy. Co mám dělat? Kulhejte.
1: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, kteří to mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
0: Ano.
4: Takže pokud nesprávně

0: správně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový loket.
1: Bude někde nějaký kurz zdvihání?
0: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
2: Vstává třeba, ze stolu? Od stolu,
0: ne ze stolu, samozřejmě.
1: Veselé a zdravě, ano.
0: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci, a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno, a o tom si povíme za chvilku.
1: Ano, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou, a posloucháte pořad Veselé a zdravě.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako, když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou šlachu, jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85%, ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
0: pořád
1: stejná.
0: No a když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat a nebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
1: no,
0: něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
0: Jsou ty cirkusáci takový, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Lecos. Nohy za hlavou nebo?
1: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek. A zbytek prstu zůstává napjatý.
1: Zůstává napjatý a pak mám schopnost hodně zaklonit ruku a vlastně udělat
0: zvrátit takový,
1: ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
0: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachou?
1: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že, jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Čili tohle to jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé nádotek.
0: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
7: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím, paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Při 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu a při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D-vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D-vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitaminem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamin, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po tom kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje. kontraktura jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě
0: jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty
2: tahuje.
0: Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu, můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy, na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takový dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutí.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domývá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah, doktor a jiný vztah
2: ano,
0: se s pojišťovnou.
2: Tak přesně tam se obrátit. Takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já mluvím za ženu. Byla malá kvůli se automobilu.
2: Ano.
3: V polujezdkyně narazila ramenem, neví kam. Byla na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavou. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou.
2: Ano.
0: Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá?
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlachy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli.
2: Ano.
0: Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom
2: stišit.
0: Si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme,
2: ozvěna.
0: Budeme muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte.
5: Paní doktorko Štěpán, mám prozbu. Palec ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: Jo, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten tak už vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, ten tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělají, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál.
0: Takže může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně
0: takhle.
2: Ano, bohužel.
5: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano. A to... nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono. Protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme
1: povídejte.
0: V rádiu.
1: Povídejte.
2: Kubova, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8 až 9 měsíců, než to spadne, než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlapnete, nebo je horko?
2: Nikdo mi
0: neřekl nic k tomu.
1: Vy musíte vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepšuje.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jako v té, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím okolo hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy,
1: šlachy,
0: nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen čtvrtého stupně, třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, aby se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když stanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže když mě nám ten dotaz nahrajte na záznamy.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... U šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na ruku?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou čtyři druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladivé gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohou, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být lecos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice, prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapii, jak jsme říkali, a důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu po čase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví, řekl to mluvčí rezortu. Řidiči v Jindřichově Hradci ode dneška neprojedou po kruhovém objezdu u nemocnice. Důvodem je rekonstrukce Jáchymovy ulice. Plavci si můžou zkontrolovat kvalitu vody v přírodních destinacích na webu hygieniků. Zítra bude jasno až polojasno, naměříme až 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzinu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
4: Její výše se vrátila na původních 9,95 haléřů za liter, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
2: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzinu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí. Kruhový objezd u nemocnice v Jindřichově Hradci je ode dneška zavřený. Důvodem je poslední etapa opravy povrchu Jáchymovy ulice. Motoristé jezdí po objížďce. Podle mluvčí radnice Karolíny Bartoškové by se doprava mohla vrátit do normálu už během víkendu.
5: Po dobu uzavírky bude objízdná trasa vedena obousměrně po místních komunikacích ulic Václavská, u nemocnice Zborovská, Vídeňská, Řečička a po páteřní komunikaci sídliště Vajgar. Doba trvání uzavírky bude záviset na průběhu prací. Při příznivých podmínkách předpokládáme její ukončení během víkendu.
2: Zhoršenou kvalitu vody evidují jihočeští hygienici dlouhodobě u Podolska na vodní nádrži Orlík. Plavcům v této lokalitě hrozí při koupání zdravotní problémy. Pro orientaci v kvalitě vody na koupacích místech jim slouží pravidelné výsledky měření hygieniků. Na jejich webu najdou místa ohodnocená na pětibodové škále. Podle hygieničky Jitky Pilerové první dva stupně označují vodu vhodnou ke koupání, třetí stupeň pak značí mírně zhoršenou kvalitu vody.
6: U tohoto hodnocení už je mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů, zejména u vnímavých jedinců. Doporučuje se osprchování po koupání čistou vodou. Další známkou už je 4. Je ta voda nevyhovující a je tam velké riziko pro koupání.
2: Při posledním pátém stupni hrozí plavcům velké zdravotní riziko. Ve věku 91 let zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý. Držitel ceny za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm vytvořil třeba postavy Večerníčku, Edudant a Francimor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě. Vedle výtvarného umění patřil Hlavatý také k průkopníkům balónového létání v Česku.
3: Počasí.
2: Zítřejší obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni, na horách do 22. Slabý proměnlivý vítr se během dne místy změní na mírný jižní až jihozápadní a biozátěž bude na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: K nehodě sanitky a osobního auta došlo ve Vídeňské ulici v Jindřichově Hradci. Ke zranění nedošlo. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Hodin a téměř 5 minut. Počasí máme příjemně letní a dalším pozitivním faktem je skutečnost, že víkend už silně klepe na dveře. Pohodové páteční odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte jeho české odpoledne, které vám i dnes nabídne zajímavé publicistické příspěvky z regionu i ze světa kolem nás. V letním seriálu Českého rozhlasu o nejkrásnějších přírodních koupalištích vás dnes zavedeme na jih Moravy. K zatopenému lomu v Mašovicích u Znojma míří nejen v horkých dnech lidé z okolí i turisté, kteří v regionu tráví dovolenou. Přesto místo nestrácí kouzlo divoké přírody. Zabrzdit s karavanem u rybníka a vyjíždět na cyklový lety po okolí. Tak vypadá pro řadu Čechů ideální dovolená. Zaplněné autokempy si zatím pochvalují vydařenou sezonu. Najdou se ale i výjimky. Detaily už za chvíli. A nebudou chybět písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na skupinu The Queen Petra Reska a právě teď na Anuka. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

prší krásně, zpíval Petr Rezek a tento stav atmosféry nám dnes naštěstí nehrozí. Posloucháte rádio vašeho kraje.

0: Je Český rozhlas České Budějovice. Letní prázdniny jsou téměř ve své polovině a s nimi i hlavní kempingová sezona. Zatímco některé jihočeské kempy je zatím hodnotí podprůměrně, jinde si návštěvnost pochvalují. Například autokemp Třeboň na Jindřichohradecku zaplnili karavany cyklistů, kterým po výšce nevadí ani špatná kvalita vody v přilehlém rybníce.
1: My jsme přijeli a zrovna jsme chytli docela pěkný flak.
2: Manželé veselí vyrovnávají svůj karavan na hrázi Opatovského rybníka. Do třeboňského autokempu jezdí už čtvrtým rokem.
1: A docela jsme chytli skoro stejné místo. Vyšlo to. Když se nám tady bude líbit, tak zůstaneme tady třeba 7 dní.
2: Cyklový lety letos přizpůsobují svému vnukovi. A odkoupání v rybníce je neodradí ani zelená voda.
1: Nám to tak nějak nevadí, ale ten tam vleze, i kdyby to bylo zelený.
3: Jo? Nevadí ti voda?
4: Ne, odmala.
1: Naučíme se to, že ty nejsme žádný bytli chovat.
4: Ne.
2: O kus dál přijíždí na kolech rodina Blaškových. Na jich Čech dorazili z Pardubického kraje. V kempu mají vlastní stan a karavan.
5: My jsme tady na týden a jezdíme sem vlastně s babičkou a s dědou už tak dlouho, 4. rokem. Vždycky dopoledne vyjedem na kola a pak se tady zahrajem.
2: Ukazuje Elena Blašková na beach volejbalové hřiště, kde si zrovna s míčem hraje Tomáš Fabián se synkem.
6: Tu mají domluvený dneska zápas na 6 hodin na večer s ostatníma dětma, takže chce potrénovat.
2: Pro Fabiánovi má Třeboň speciální význam.
7: Jsme tady poprvé s dětma, ale už jsme tady s ženou byli, zasnoubili jsme se kousek odsud, takže jsme tady plánovali svatbu a moc se nám kemp líbí.
2: Místo v chatce už na rodinu ze Vsetínska nezbylo.
7: Jsme tady ve stanu a kluci chtěli jezdit na kole, hlavně chtěli rybařit, takže tady rybaříme, jezdíme na kolech, byli jsme tady na oslavách Jakuba Krčína, je to tady strašně fajn.
2: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
8: My nemáme štelplaci, že my si tam na štelplac, takže my neděláme rezervace, že bych jim vyloženě zapikal nějaký jenom útvar, to nedělám. Volají lidi teda, já říkám, ne, přijďte normálně, něco najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
2: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
9: Určitě nejsme jako na 100%, to v žádném případě nemáme. Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím je to takový nějaký jakoby slabší průměr.
2: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Minulý rok zůstaly kempy poloprázdné kvůli chladnému a deštivému červenci. Letos je obsazují především Češi s obytnými vozy. Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a pokud patříte mezi ty, kteří sledujete, co jíte, poslouchejte pozorně. Ohledně kvality potravin na pultech dnešních obchodů můžeme slýchat nepřeberné množství superlativ, ale také výtky a stížnosti. Nejdůležitější však je, co si sami vybereme, protože na výběr rozhodně máme. Je nejobčas potřeba výrobku trochu detailněji dávat pozornost, protože je také potřeba za kvalitu připlatit. V našem vysílání to nedávno potvrdil Pavel Smetana, vedoucí katedry potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů na Fakultě zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Reprízu rozhovoru jste si mohli poslechnout dnes dopoledne. Pavel Smetana v něm popsal, jak kvalitní maso se v současnosti v obchodech prodává.
1: Maso, stejně tak jako všechny ostatní potraviny, jsou na základě legislativních předpisů zdravotně nezávadné. Musí být zdravotně nezávadné, protože jiné se do tržní sítě nesmí dodávat. Legislativa o kvalitě nebo jakosti vůbec nemluví. Takže zase jsme u toho najít si svého výrobce, u něj to nakupovat, protože třeba většina masa, které se prodávají v krámě, na pultě, u velkých řetězců, když víte, na co se koukáte, najdete tam vady. Jsou to vady technologické, které vznikly vlastně ještě předtím, než to zvíře bylo poraženo, a mají takový dost nepříjemný vlivy v tom, že když chcete udělat rajskou omáčku nebo řízek, tak kolikrát ty manželky dostanou vynadat, že je to tvrdý, že se to nedá rozkousat, ale ona za to nemůže, protože to maso ještě předtím, než to zvíře bylo poraženo, tak chytlo tuto vadu, kdy prostě nedrží v sobě vodu, je suché, tvrdé na rozkousání a technologicky v normálních podmínkách nespracovatelné, tak aby bylo dobré.
2: To znamená, čeho si všímat, když maso kupujeme? Asi na první dobrou by mělo držet nějakou strukturu, nějaký tvar u samozřejmě toho daného kusu masa. Když se budeme bavit třeba o tom vepřovém, o krkovici, tak asi bych měl vědět, jak vypadá třeba dobrá krkovice. Když se budeme bavit třeba o kuřecím, asi bych měl vědět, jak vypadá dobrý kus kuřete a tak dál.
1: Určitě zase, co se týká prezentace v rámci toho prodeje, tak v těch prodejních pultech to maso, dá se říct, v 99,9% případů je kvalitní, dobré, respektive zdravotně nezávadné, technologicky zpracovatelné a bez problémů konzumovatelné. Občas se samozřejmě mohou vyskytnout nějaké excesy, že se tam vyskytne nějaký špatný kousek, což většinou tedy není vina toho producenta, to vznikne až potom dál, ale dá se říct, že koukejme na barvu, má to být pěkně růžové, nemá to být světle růžové, nemá to být ani tmavo-červené u vepřového masa. U hovězího masa je důležité, aby tam bylo třeba uvnitř mramorování, to znamená byly v tom svalu vevnitř, ne na povrchu, tuk, ale ty svalová vlákna byly pěkně prorostlá tukem, protože pak samozřejmě při tom opracování tepelném v kuchyni je to maso křehké.
0: Celý rozhovor s Pavlem Smetanou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Víkend bude na sportovní události velmi bohatý, hrát se budou fotbalové přípravné zápasy, do ostrého boje půjde ve druhé lize Sillon Táborsko a hrát se bude i vodní pólo.
1: Sport na víkend.
0: Jen malá zmínka o fotbalových přípravách. Po pátečním večerním utkání Jindřichova Hradce s Polnou Dynamo České Budějovice v sobotu vyzve v 10 hodin Benešov. Páteční termín je startem i pro druhou ligu. Sillon Táborsko po utkání v Kroměříži bude vyhlížet další zápas. První domácí. V pátek 31. července nastoupí proti Dukle Praha. Pokračuje výkonný ředitel Ivo Táborský.
2: Když jsem vlastně v lednu nastupoval, tak jsme první zápas měli Brno, zbrojovku, největší zápas. Teď si troufám tvrdit, že Dukla doma bude jeden z těch největších zápasů v té druhé lize. Takže všechny zvu, samozřejmě budeme potřebovat každého člověka, každý hlasivky, aby nás podpořili, aby se kluci na hřišti cítili dobře. Opakuju ten předsezonní cíl hrát co nejvíc, to půjde na to, na co budeme mít možnosti, a já věřím, že budeme silní a že budeme hrát atraktivní fotbal.
1: Sport na víkend.
0: V sobotu bude stát za to otevřený turnaj ve vodním pólu. Hrát se bude už od 10 hodin v řece. Do Malše se můžete ponořit i vy. Mobilní hřiště pro třetí ročník Samson Cupu postaví pořadatelé z klubu Horka České Budějovice nad Malým jezem. Ředitelem turnaje bude Zdeněk Poustka.
3: Plánujeme vodní pólo na řece. Uskuteční se to na Malši. Tam nad Malým jezem vlastně není takový proud. Spíš máme obavy kvůli počasí. Takže samozřejmě ten termín doufám, že jakoby se uskuteční, ale může se stát, že počasí nám nebude přát.
1: Sport na víkend.
0: Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. A kdyby vám cokoliv během víkendu uteklo, nezapomeňte, že v pondělí krátce po půl třetí odpoledne začnou na této stanici sportovní ozvěny.
4: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Acid. A legendární švédská skupina ABBA na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V Mašovicích kousek od Znojma si Stanislav Kacetl před lety koupil zatopený bývalý lom. Skaly se tam zbíhají do průzračně čisté vody, ke které je přístup jen po křivolakých stezkách a celý lom je obklopený krásným lesem. Místo učarovalo nejen svéráznému majiteli, ale i stovkám lidí, kteří se tam vracejí za přírodním koupáním.
1: Místo je moc hezké teda.
2: Roman Marický z Brna byl ve Znojmě na hudebním festivalu. Fanoušek vážné hudby je zároveň milovník přírodních koupališť.
1: Mám to radši, když to je tak přírodně a není tam moc lidí. Dneska je to ideální.
2: Není studená dneska?
1: Není. 24-25 může mít ta voda.
2: V Mašovickém lomu se těžil kámen do roku 1999. V roce 2010 vodní plochu a přilehlé pozemky koupil pan Stanislav Kacetl.
3: Nemáme žádné ploty, kolem nejsou žádné lavičky, atrakce. Když jdete na pláž, píchají vás kamínky, nenaveze se tam žádný písek a tady v tom duchu to chceme mít.
4: Je to příjemný na osvěžení a i když byl mrak, tak jsme se šli koupat a bylo to teplý.
5: No jo? Teplý, ne. Ale dá se to.
2: Hodnotí vodu Radka Šturmová a Lenka Křížová z Liberce.
6: Jsou tam lekníny, jsou tam spoustu bážek, krásný.
7: A barva úplně jak na Instagram, že?
6: Přesně, no.
4: Nemají se tady vlastně i používat žádný opalovací krémy, což je taky jako ekologický a přijde mi to, že to je jako dobře.
2: Zaplavat si do lomu chodí i mašovická nezávislá starostka Martina Pelánová.
8: Možná týden. Jsem tady byla a je to zážitek, když si poplavete tamhle na druhou stranu, je to fakt super. Ale zase to parkování je problém. Kolem té silnice příjezdové napočítáte i přes 120 aut. To jsou nebezpečné situace, kdy prostě jedete s autem a najednou vám někdo otevře dveře do silnice, nedej bože, když z toho vyběhne dítě.
2: Majitel roky žádné vstupné nevybíral, ale o lokalitu se ani nestaral, popisuje starostka.
8: Pan Kacetl, on je taková dobrá duše, ty návštěvníky nechával, ať si dělají, co chtějí, ale ten nepořádek, co tady zanechávali někteří, byl opravdu nehorázný.
2: To se změnilo před 4 lety. Koupání a parkování je teď spoplatněné, přibyl ale stánek s občerstvením i suchý záchod, který do příští sezóny nahradí splachovací toalety, říká Stanislav Kacetl.
3: Ač ploty nejsou, tak návštěvníci chodí přes pokladnu, nechávají tady tringelty holkám. Funguje to oboustranně ke spokojenosti.
2: Podle starostky se zlepšilo i parkování.
8: My tam máme kousek ještě obecního pozemku, takže jsme se s panem Kacetlem domluvili, že mu ho necháme. S tím, že zas na oplátku nechá mašovický občany se vykoupat zdarma, neplatí nic.
2: Na břehu se co chvíli zastaví skupinky cyklistů. Fotografie mašovického lomu zaplnily sociální sítě. Vyhledávají ho proto i lidé z větší dálky.
9: Jeni byliśmy się kąpać, byliśmy na trasie obejrzeć punkt widokowy.
2: Agnieszka z Częstochowy na jižní Moravě objíždí vyhlídková místa.
9: Degustujeme vína, máte fajné vinice.
2: Už 13 let je mašovický lom přírodní památkou. Žije v něm několik ohrožených živočichů, třeba čolek dravý.
10: Potápěči tady viděli slunce a další nějaký dravce. Já bych tam asi nevlez, protože je tam hloubka. Viděl jsem čelisti a...
2: Žraloka se plavci bát nemusí. Potkat ale můžou čolka obecného, z žab skokana štíhlého nebo kuňku ohnivou a na březích se skrývá užovka obojková a kriticky ohrožená ještěrka zelená. Od mašovického lomu Vlasta Gajdušíková, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profi kolegy. V neděli bude péct piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. Třetí nejlepší recept roku 2023, cukrář Vojtěch Vrtiška. Jak zjistil Patrik Rozehnal, Vojta si recept četl pouze večer před natáčením.
1: Ale co z něho vyjde, to by je trošku otázka.
2: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn.
3: Tak vyzkoušíme Vojtovu kreativitu. Mimochodem, chodí občas pro nápady třeba za rodinou, přáteli?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
2: Zní to upřímně a radostně.
3: Dozvěděli jsme se taky spoustu nových termínů. Víte, co je acetátová folie? To je taková ta folie, kterou občas přinesou v cukrárně na dortu, když ho ještě nesloupnou.
1: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout.
2: To už někdy střihat obaly na sešity.
3: My jsme tu folii právě použili pro definitivní zdobení dortu. Dali jsme tam rozvařenou rebarboru.
1: Taky tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
2: Jestli vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu.
3: A nakonec jsme to pěkně celé oflambovali.
2: Já se omluvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět.
1: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept Vojtěcha Vrtišky najdete třeba už teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní piškotový zákusek s angreštem od Jiřího Pospíšila bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní, o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ruské raketové údery na kyjevskou oblast mají nejméně 6 obětí. Zraněné jsou desítky lidí. Navzdory suchu je zatím v přehradách na západě Čech dostatečná zásoba pitné vody. Tradiční selské slavnosti v Holašovicích na Českobudějovicku mají letos nové zastřešení. Návštěvníci si pod ním můžou v suchu a stínu užít hudební program. Zítřejší obloha bude jasná až polojasná s teplotami do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Po ruském raketovém útoku v kyjevské oblasti zemřelo nejméně 6 lidí. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na místě podle něj teď zasahují záchranáři. Další ruský útok dnes zabil nejméně 5 lidí ve Sloviansku na východě Ukrajiny. Úder tam zasáhl několik budov. Moskva se k tomu nevyjádřila. Zelenský dnes taky uvedl, že jeho armáda zasáhla vojenský závod v ruském Kyrově. Podle Zelenského to byl klíčový podnik na výrobu součástek do leta Del a střel. Ukrajinci taky zasáhli další velkosklad ruského internetového obchodu Wildberries. Česko dál trápí dlouhodobé sucho. Podle údajů webu Intersucho je aktuálně nejhorší situace na jižní Moravě, dál pak v části Jihočeského a Plzeňského kraje. Tam především na Domažlicku. Zásoby pitné vody ve vodárenských nádržích ale prozatím ohrožené nejsou, vysvětluje Petr Vicenda z Povodí Vltavy.
2: Minimálně po dobu dalších několika měsíců nedostatek vody v těch veřejných potřebištích nehrozí. Povodí Berounky se jedná zejména o vodní nádrž Nířsko na Úhlavě, která zajišťuje i kompenzaci průtoků až do odběrného profilu v Plzni na Homolce, odkud je zásobováno téměř 200 000 obyvatel. Dále pak vodárenská nádrž Lučina na Tachovsku nebo Žlutice na Střele, Karlovarský kraj.
0: V Holašovicích dnes začaly selské slavnosti. Své výrobky tam představují 200 řemeslníků. Letos si pro návštěvníky organizátoři připravili nové velkokapacitní zastřešení. To v prostoru před hlavními pódy a pomůže v případě nepříznivého počasí. Podrobnosti přidává Jan Jílek, nezávislý starosta Jankova, pod který Holašovice spadají.
3: Oproti minulým ročníkům jsme zvýšili plochu, která je zakrytá zhruba o 100 metrů čtverečních, to znamená přidali jsme stany, přidali jsme zastřešení a i zázemí pro návštěvníka, to znamená, že tam nebude plocha k stání, ale bude tam možnost i si sednout a občerstvit se nebo prostě vychutnat si to kulturní představení pod zastřešenýma stanama, zastřešenou plochou, která bude ozvučená.
0: Hasiči včera večer zasahovali u požáru kombajnu u Vatkova na Prachaticku. Informovala o tom na síti X mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Oheň vypukl v zadní části stroje. Plameny způsobily škodu 300 000 korun. K požáru vyjeli hasiči z Prachatic, Lhenic, Netolic a Vatkova. Sociální síť TikTok pro sdílení krátkých videí porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Podle Evropské komise čínská platforma dostatečně nechrání nezletilé v online prostředí. Unijní exekutiva o tom informovala v tiskovém prohlášení. Podle komise by měl TikTok upravit účty nezletilých tak, aby byl jejich obsah viditelný jen těm, kterým to sami nezletilí uživatelé schválí. Firmě jinak hrozí za porušení pravidel vysoká pokuta ve výši až do 6% celosvětového ročního obratu společnosti.
1: Počasí.
0: Zítřejší obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty až 26 stupňů. Na horách naměří do 22. Slabý proměnlivý vítr se během dne místy změní na mírný jižní až jihozápadní. V jeho předpověď hlásí druhý stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Motorkář se při nehodě zranil na silnici 137 u Malšic na Táborsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: příjemné a pohodové páteční odpoledne z Jihočech. V 15 hodin a téměř 5 minut pokračuje svou druhou hodinou Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tedy čas, kdy se společně budeme opět věnovat zajímavým tématům. Nejlepší kajakář planety mezi vodními slalomáři je z Česka. Lídr světového poháru Jakub Krejčí teď ve Spojených státech ovládl i mistrovství světa. Jak to prožíval on i jeho blízcí, uslyšíte v této hodině. Když se vás někdo zeptá na nejvyšší horu světa, asi si vzpomenete na... samozřejmě Mount Everest. Věděli byste ale, jaká je nejvyšší známá hora celé sluneční soustavy? Odpověď nabídneme už za chvíli. A necháme zaznít písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Lisu Stansfield, Pavla Bobka a právě teď na Helenu Vondráčkovou. Ať už si užíváte páteční odpoledne v klidu domova, na příjemné procházce, prací na zahrádce, u vody nebo na cestách, příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Tradiční nástroje Blízkého východu a renesanční vokální vícehlasy odvyprávěly v Kájově u Českého Krumlova příběh českého šlechtice Krištofa Haranta. Renesanční spisovatel, cestovatel a hudebník byl v roce 1621 popraven za svou účast v českém stavovském povstání. Ještě předtím ale stihl podniknout pouť až do svaté země.
1: Krištof Harant, Spolžic a Bezdružic, byl popraven.
2: Poprava Krištofa Haranta, Spolžic a Bezdružic roku 1621 otevírá koncert

0: hudebněného putování českého šlechtice s názvem Cesta do Jeruzaléma. Retrospektivní vyprávění o skutečné pouti do svaté země propojuje části Harantova dochovaného hudebního a literárního díla, vysvětluje umělecký vedoucí uskupení kapela Mariana Vojtěch Semerád.
1: I hned vlastně zazní dvě skladby, část kréda z jeho dochované mše a vlastně báseň perského básníka Hafeze v podání Kiata Basiana. Vlastně taková jakoby opravdu výpověď člověka, který hledal ten dialog.
0: Mezikulturní dialog je jedním ze stěžejních prvků celého projektu, na kterém spolupracovala česká kapela Mariana s kanadským souborem Ensemble Konstantinopl.
1: Najít společný jazyk, není to tak, že by se potkali dva různorodé ansámbly, ale opravdu bylo cílem vytvoření takového mostu, kde se vlastně obě dvě ty kultury a vlastně ty ansámbly spojí a najdou společný jazyk. A to myslím, že se nám podařilo i díky Kiovita Basianovi.
2: Kromě děl od Krištofa Haranta jsem zkoumal dochované záznamy hudby z doby, kdy se na cestu vydal. Bylo to poměrně těžké, protože jich moc není. Nakonec jsme ale našli repertoár, který je přesně z doby, kdy navštívil Egypt nebo Konstantinopol. Pak jsme se snažili hudbu interpretovat tak, aby zněla podobně, jako ji mohl slyšet právě Krištof Harant.
0: Doplňuje umělecký vedoucí souboru Ensemble Konstantinopl Kiata Basian. Právě jeho uskupení vytváří hudební složku netradičními nástroji, které věrohodně vykreslují zvuk Blízkého východu a doprovází evropskou polyfonii kapely Mariany. Posluchačům představí třeba drnkací nástroj sitar nebo arabský nástroj kanun.
3: Divné věci jsme čítali, již nám mnozí mnoho psali.
0: Roli vypravěče, který přenáší diváky do děje skutečného putování českého šlechtice, se ujal herec Saša Rašilov. Právě on také vybíral konkrétní texty Krištofa Haranta, které hudební složku prolínají.
4: Teprve, když jsem dostal ty dvě bychle, tak jsem pochopil, co jsem si uvázal na krk. A trvalo to dost dlouho, abych se vyhnul nějakému zesoučasňování a upravování. Tak tohle bylo třeba jedno z kritérií, aby ten text byl vůbec srozumitelný. Druhá věc byla otázka vlastně svým způsobem i pochopitelnosti bez všech těch dobových souvislostí.
0: Koncert v Kájovském kostele na nebevzetí Panny Marie byl součástí letošního programu festivalu Krumlov. Ten můžou lidé navštívit až do 8. srpna. Z Kájova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: schodoch Jihočeského odpoledne stoupala právě teď Richard Miller na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Když se vás někdo zeptá na nejvyšší horu světa, tak se vám asi okamžitě vybaví Mount Everest. Věděli byste ale, jaká je nejvyšší známá hora celé sluneční soustavy? Odpověď nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, Písaříkem.

0: Květinová melodie San Francisco v podání Scotta McKenzieho z roku 1967 v odpoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. My se teď ale půjdeme podívat za naší bohatou kulturní historií. Kam se vydáme v dnešním vydání Zámeckého léta? To už je otázka, na kterou nám právě teď odpoví František Kinský, náš noblesní zámecký průvodce.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 km severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost. Je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. A v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: sportovně laděná píseň Věry Martinové na vlnách Jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a ke sportu se dostaneme i v dalším příspěvku. Česko má dalšího mistra světa ve vodním slalomu. Jmenuje se Jakub Krejčí, je mu 24 let a zlato získal mezi kajakáři na šampionátu v americké Oklahomě.
1: Vy jste před rokem brečel, teď se smějete, je to tím, že se to polepšilo ze stříbra, nebo to ještě přijde?
2: Je to tím, že to schovávám jenom, že to ještě přijde všechno.
1: Teď vám gratuluji Jiří Prskavec, Vít Přindiš, borci, kteří si sami přáli stát na vašem místě. Co to ukazuje o vaší vodácké komunitě?
2: Ukazuje to tu přátelskou atmosféru, to, že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega rád stranou a přát to těm ostatním.
3: Předvedl 3 perfektní jízdy a opravdu si dojel pro hodně, hodně zasloužený titul mistra světa.
1: Říká světový šampion z roku 2022 Vít Přindiš a zlatý vzhled 2015 a 2019 Jiří Prskavec dodává.
4: Převyšuje a teď nemyslím jako jenom ty kajakáře z Česka, ale myslím si, že všechny ty mladí, tím, že ten jeho tah na branku je prostě větší a že opravdu chce a dává tomu maximum a je to zasloužen.
1: Dívám se s Jakubem Krejčím tady po tom hloučku kolem nás, jestli tady nejsou i vaši rodiče, kteří přicestovali do Spojených států na rozdíl od loňské Austrálie. Tehdy musela maminka učit ve škole, teď si to mohla dovolit o prázdninách. Tak je to pro vás o to speciálnější, že tady máte své blízké kromě mladšího bratra Matě, který si špatně vyplnil estu.
2: Je to pro mě hrozně speciální tady mít ty své nejmilší. Přál bych si, aby tady byli všichni a co bych chtěl zbračet. Jsem hrozně rád, že mi přijeli fandit a můžu to sdílet s nima teď.
5: Bylo to nádherný, krásný, úžasný, skvělý, prostě úplně super.
1: Maminka mistra světa Petra Krejčová.
5: Jsem strašně ráda a děkuju všem, že nám fandíte.
1: Může se vlastně něco vyrovnat tomu vidět vlastní dítě být nejlepší na světě?
5: Asi ne. Když vím, kolik tomu prostě Kubík věnuje času, úsilí a vidět jakoby tu jízdu a ten cíl a prostě tu radost vlastního syna je úplně nejvíc.
1: Tak radši asi pojem na vyhlášení, abychom to nezmeškali.
5: Děkuju. The gold medalist and world champion,
1: Jakub Krejčí! Pro vodního slalomáře Jakuba Krejčího je to na letošním šampionátu už 2. medaile a možná ne poslední. Ještě v sobotu ho čeká kajak cross, ve kterém se loni stal mistrem Evropy. Z Oklahoma City Jan Suchan, Český rozhlas.
6: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
7: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
6: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Počasí nám dnes přináší příjemný letní den a přes víkend by se na tom nic zásadně měnit nemělo. To je velmi pozitivní zjištění, pokud se těšíte na chaty, chalupy nebo posezení venku s přáteli u grilu a dobrého pití.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás ale skutečně čeká, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Ze střední Evropy k východu se přesouvá tlaková výše. Zítra večer potom začne počasí u nás ovlivňovat brázda nízkého tlaku související s tlakovou níží nad severní Evropou. V noci bude jasno nebo skoro jasno a během dne na nejhůř polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra. Teplota ráno klesne podobně jako dnes na 11 až 8 stupňů, v údolích tak 5 a přes den vystoupí výše než dneska na 26 až 29 a na horách na 23 až 26. Povane slabý vítr převážně jižních směrů do 4 metrů za sekundu a bio bude na střední zátěži.
0: A jaká bude poslední červencová neděle?
2: To už přes naše území začne přecházet studená fronta. Už nad ránem, v neděli nad ránem, přibude oblačnost, na oblačno až zataženo a ojediněle se objeví přehánky. Během dne jich bude plošně ještě víc a k večeru a večer se mohou ojediněle vytvořit i bouřky. Teplota ráno bude kolem 14 stupňů, odpoledne kolem 28, bude to tedy nejteplejší den tohoto týdne. Vítr povane mírný západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Přinese start příštího pracovního týdne také pěkné počasí?
2: Jak se to vezme? V pondělí bude oblačno až zataženo a na většině území občasný déšť nebo přehánky. V noci a k ránu ještě budou doznívat i když jen zřejmě ojedinělé bouřky. K večeru potom vlivem rozšiřujícího se výběžku vyššího tlaku vzduchu strážky ustanou a oblačnost ubyde. Teplota bude ráno kolem 15, odpoledne kolem 24 stupňů a bude to tak nejchladnější den nového týdne, takže se to hezky vystřídá. A bude taky větrno. Mírný severozápadní až západní vítr 3 až 7 v nárazech kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. Večer pak zeslábne.
0: Prý se na nás řítí opět vlna tropických veder, nastanou už v úterý.
2: V úterý ještě ne, až potom od středy. V úterý bude jasno až polojasno, s teplotou ráno kolem 12, odpoledne kolem 27 stupňů. Vítr povane jen slabý proměnlivý, ale od té středy to vypadá, že už se dostaneme přes 30.
0: Tolik Eva Houbová, které děkujeme, přejeme příjemný zbytek dne a krásný víkend. Naslyšenou.
2: Děkuju vám taky. Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Češi v obytných vozech naplnili kapacity autokempů. Opozice kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. Zhudebněný příběh Krištofa Haranta z Položic a Bezdružic odvyprávěl v Kájově u Českého Krumlova koncert s názvem Cesta do Jeruzaléma. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Provozovatelé jihočeských autokempů zažívají až na výjimky silnou sezonu. Vyplývá to z informací Asociace kempů České republiky. Vyšší návštěvnosti napomáhá narůstající obliba karavaningu. Například autokemp Třeboň na Jindřichohradecku zaplnili karavany cyklistů.
2: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
3: Volají lidi teda, já říkám, ne, přijďte normálně, co najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
2: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
4: Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím slabší průměr.
2: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas.
0: Předseda opoziční ODS Martin Kupka vyzval vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Zároveň by podle něj měl kabinet zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Podle Kupky je totiž Lašák spojený s pádem českých aerolinií a může teď ohrozit dobře fungující státní společnost. Ministerstvo financí, které je v současnosti jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Výběrové řízení bylo v pořádku i podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO.
5: Opozice se snaží v okurkové sezóně hledat témata, ale tady hledá špatně. Proběhlo to naprosto regulárním způsobem. Všichni se shodli na konkrétní osobě a tato osoba taky bude řádně jmenována. Je to plně v odpovědnosti ovládajícího ministerstva a postupovalo se naprosto standardním způsobem.
0: Kvůli výběru Lašáka vyhlásili v úterý odbory na letiště stávkovou pohotovost. Příběh českého šlechtice Krištofa Haranta z Položic a Bezdružic ožil v Kájově u Českého Krumlova. Koncert Cesta do Jeruzaléma spojil orientální rytmy, renesanční vícehlasy a původní Harantovy texty. Vystoupení bylo součástí programu Festivalu Krumlov. Mluveným slovem je doprovodil herec Saša Rašilov.
6: Abych se vyhnul nějakému zesoučasňování a upravování, tak tohle bylo třeba jedno z kritérií, aby ten text byl vůbec srozumitelný. Druhá věc byla otázka vlastně svým způsobem i pochopitelnosti bez všech těch dobových souvislostí.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, teploty do 26 stupňů. Na horách naměří do 22. Slabý proměnlivý vítr se během dne místy změní na mírný jižní až jihozápadní a biozátěž bude na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: S dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnali, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
3: Dobrý den, jak se máte?
2: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
3: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
2: Takže busty anebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru, prosím, brýle a mám tady tři bardy, opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je Horníček, druhý je Lasice a třetí je Satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání.

0: Jo? Aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
1: Ano. Já proto obdivujem mimou.
0: No.
1: Protože mým no, v jedné dlhé souvislé pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
0: Děj, přímo děj.
1: Činoherec tam by se už dávno nezdržel, vytrysklo by slovo, no. Ale mým nie, ten
0: ne. Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ní dívat, tak letí a bude legrace. Jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
1: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
0: kde,
1: v tom
0: brání? Kde?
1: No tu.
0: Ale
1: tu nás za dverami splníme každý sen.
0: Ale
2: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickější pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
0: No!
1: To si zahráme.
0: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
1: No. To si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
0: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní roli?
2: No, no, samozřejmě.
0: No dobře.
1: No pojďme na věc.
2: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
0: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomim je přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
2: kvítky?
0: Vytvořím motýla.
2: Ano, já bych si rád zahrál fialku. Fialku.
0: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
2: Ano.
0: A ty...
1: Já budem Půpava.
0: Kdo to je? To neznám.
1: Doktor Půpava, tvořecký Pampeliška.
0: Pampeliška.
1: Ovšem inženýr, no.
0: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady fialka, skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
2: To jsou tyčinky toto.
0: Ty já vím.
2: A nebo pěstíky.
0: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten Julo i tak voní.
1: Vžil se. A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
0: Ne. Už se odkvetle, jo?
1: No.
0: A jsme na louce, pán Filip, proč nám to budete tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo, a my už mlčíme.

0: ale ty pece si modlil, tak máš prelietec květa na květ. Najprv tam a potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
0: stolička.
1: No, na židli si sed. Jiné pojetí.
2: To, to je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
3: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal pan Horníček.
2: Ano, Horníček, ano. Neměli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
3: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film. Němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Těch postav.
2: Dokázala bys točit němý film?
3: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou,
2: ano,
3: kde se neřeklo ani slovo. Je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
2: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro
3: režise? Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil.

0: a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
1: Hmm. Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
0: No, to není
1: máš
0: tak
1: větší výběr.
0: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický,
1: ano.
0: Protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
1: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Růžičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Růžičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stela Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitku Němcovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
4: Dobře. Jo, dobře, tak
5: jo,
4: děkujeme.
5: Jo, prodávám vody jak živa.
6: Jasně.
4: A co prodáváte?
5: Tak. Prodávám v potravinách.
4: No, dobře, takže...
5: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
4: Jo, a chodíte víc nakupovat, anebo pomáhat i teda brigádně?
5: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
4: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
5: taky
4: se pěkně.
5: Nasledanou, ano.
4: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
7: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
4: Také.
7: A vašeho hosta, paní Němcovu.
6: Dobrý den.
7: A chtěl bych poprosit pokračování Troch pánů.
4: Dobře.
7: Bylo to perfektné.
4: Výborně, píšu jim bod.
7: Děkujem.
4: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří. A přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
4: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to. Myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro tři čtvrtiny těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičku a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
9: Mají ještě chleba?
10: Mají, chleba mají dost.
9: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
11: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
9: On nedat párky?
11: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
9: Dejte pokud.
11: Jo.
10: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku. Ale teplej příkrm... Vždycky.
11: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
12: Každý mužský je zmetek.
11: Cože?
9: Jak to?
10: Jak to, prosím vás?
12: Zmetek. Prostě nedokonalé dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
9: Mužský, chudáci.
10: Chudáci.
12: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
10: Toto dane. Já jsem měla volán nahoře i dole.
12: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik? Zmetek.
11: Ani mi nevzpomínejte.
10: No. Strašnej, co?
12: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco po druhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně. To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
9: Můžete mít pravdu, tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
10: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
9: Ale hlava, myslím mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
12: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
10: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
12: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
10: Například, když stěhujete kredenc.
12: Jenomže moclikrát dámovi v životě stěhujete kredenc. No.
10: Já mám takový hobby.
9: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
12: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
3: Jo, určitě, no samozřejmě.
4: Jo.
3: No, to není vůbec žádný problém.
4: Byl vám rozmetek.
3: Ne, to bych neřekla.
4: No.
3: Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
4: Jo.
3: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
4: No, šla tak, si a udělala jsi.
3: Tak jsem to šla udělat, no teď já bych věděl, jak by to dopadlo.
4: Jak na to byl s technikou?
3: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělý inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně.
4: Jo.
3: On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
4: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel?
3: Zkoušel, tak, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jede těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být...
4: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
3: ne,
4: je to šálení.
3: Ne, ono to funguje dokonale, jo, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
4: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš, filmuješ, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
3: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
4: Dva?
3: Aby jeden se bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Pérku pejska ještě taky robotickýho.
4: Aby ty už jsou.
3: Aby se s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
4: Jo,
3: aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
4: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
3: No, jasně.
4: A to by byla škoda, ale
3: zase. Ne, to je dobrý, já hru.
4: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
3: Já jsem proto.
4: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Lidku, kterou mám ráda, kterou se vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Pracovní. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju. Ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také. A hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Hezky. Děkujeme. No,
1: děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku. A kdo teď přidá ještě svůj hlas? Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičkovou a taky vás moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmíš zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti na tácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že, jako na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, které jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem, ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa... Že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, ne, v žádném případě. Ne, já by jsem to... Ne, ne. Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky zabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá a říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá a co se jí stalo, jo? Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou, už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařenka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že ho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky ohřát. A paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona, a já, no to je hezký spinka, no jo, teploučka, hezká, no a říkala, ale ona, ne, tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní
1: příběh. Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: To ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, vždovka, to už vůbec ne, ale
1: ty
9: všecko.
1: Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě, čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: Je v tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady...
4: Já!
3: Tady je kudlička. Chuj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Se na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolejí, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde, pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
5: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
5: Byla jsem pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
5: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
5: No, ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No, je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe, já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
5: No, moje tchyně, to je taky něco, fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
5: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No... Myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem.
5: Počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
5: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
5: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
5: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozorný, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože, nějak prostě to, nešlo časově,
2: protože nějak to nešlo. Ona se narodila 1856. A, takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano, to jste se
2: minuli,
1: trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ještě to trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho takové jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, rovnou do takového stejně urnového háje. V podstatě.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo. Když jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo. A on byl výborný. Jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klanili. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Mm-hmm. Jo. Bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchýně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 011 04. Tak pište humor mezera A nebo B. Ano a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: ladě. Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zera.
1: Píšeme mu bod a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchyně, nebo Tomáš Tepfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
2: Tady Roma Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám tři hlasy, Patriku, a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
5: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
5: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
5: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
5: to
4: děkuju.
5: Je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer.
4: Jo.
5: Když mám aj špatnou náladu, to je taková nádhera. To by zasloužil Oscara. Aj.
4: Já vám děkuju.
1: No. Ale ono to získalo cenu na nějakém
5: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale uctivě, tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré,
1: ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
6: Dobré dopoledne, dáma opadne. Je vás Petr z Hloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
6: A přál bych si pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchyně po druhé.
8: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
9: To že? Nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
8: Co všechno?
9: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
8: No, v práci je přece.
9: Je tak on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungoval lajdák. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
8: Já to vyměním sama.
9: No, prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
8: No tak tohle snad dělat nemusím.
9: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končí.
8: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
9: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, to jsem já. No, je, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe tři zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
8: Cože?
9: No jo.
8: No to je skvělý. Zdeníčko, maminko.
9: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej, jo.
8: Žeš, promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
9: Na já. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. Na já.
8: No. Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
9: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
8: Cože?
9: No jo.
8: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
9: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
8: My?
9: No.
8: Stěhovat?
9: Ano.
8: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
9: No, tam těžko. Páče, jejich kvartýr je psaný na mě zase.
8: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
9: Ano. A vidíte, milá televize, Konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 tisíc, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát ses v životě stěhovala ty?
10: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
1: Ano.
10: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost. Stačí. Dobrá.
10: To je pravda.
1: Moc děkuju.
10: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky.
10: Objímejte se.
1: Jo.
10: Milujte se.
1: Ano.
10: A
1: nechoďte na zí jako Jitka.
10: A čtěte Máchu.
1: Jo.
10: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
10: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
10: Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se nahlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
10: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
10: jasně, ne, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
10: Musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z Krkovice.
1: Teda ten pes se má.
10: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
10: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a mlasně se vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme taky 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová kritizuje nová americká cla kvůli údajně nucené práci. Na česko-rakouské hranici u přední Výtoně vznikla stezka vzpomínek. Připomíná historii železné opony i život lidí v pohraničí. Plavci si můžou zkontrolovat kvalitu vody v přírodních destinacích na webu hygieniků. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, naměříme až 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Nová americká cla na evropské zboží jsou podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové pro 27 nepříjemným překvapením. Uvedla to v reakci na oznámení administrativy prezidenta Donalda Trumpa ze čtvrtečního večera. Kvůli údajně nedostatečnému potírání nucené práce Spojené státy uvalily na další země cla ve výši 12,5%, na zboží z Evropské unie pak ve výši 10%.
4: Kallasová argumenty o nucené práci odmítla. V porovnání se Spojenými státy mají podle ní země Evropské unie velmi dobré pracovní podmínky. Mluvčí Evropské komise Olaf Gill se vyjádřil vstřícněji. Nová cla podle něho odpovídají loni uzavřené obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Unijní exekutiva podle něho očekává od Spojených států dodržování této dohody. Zdůraznil, že to je nezbytné pro předvídatelnost a stabilitu obchodních vztahů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: U přední Výtoně na Českokrumlovsku vznikla nová stezka vzpomínek. Vede po rakouské straně hranice a připomíná historii železné opony i život lidí v pohraničí. Součástí trasy je 10 tematických zastavení. Kudy stezka vede, popisuje nezávislý starosta přední Výtoně Pavel Gabriš.
5: Železná opona nestála přímo na státní hranici. Byla vybudována hlouběji ve vnitrozemí tehdejšího Československa, takže mezi hranicí a zátarasy vznikl přísně střežený hraniční pás. Stezka proto nevede po trase bývalých drátů, ale podél hranice a připomíná historii tohoto místa.
2: Zhoršenou kvalitu vody evidují jihočeští hygienici dlouhodobě u Podolska na vodní nádrži Orlík. Plavcům v této lokalitě hrozí při koupání zdravotní problémy. Pro orientaci v kvalitě vody na koupacích místech jim slouží pravidelné výsledky měření hygieniků. Na jejich webu najdou místa ohodnocená na 5bodové škále. Podle hygieničky Jitky Pilerové první 2 stupně označují vodu vhodnou ke koupání, 3. stupeň pak značí mírně zhoršenou kvalitu vody.
6: U tohoto hodnocení už je mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů, zejména u vnímavých jedinců. Doporučuje se osprchování po koupání čistou vodou. Další známkou už je 4. Je ta voda nevyhovující a je tam velké riziko pro koupání.
2: Při posledním 5. stupni hrozí plavcům velké zdravotní riziko. V Uherském Hradišti začíná letní filmová škola. Výroční ceny festivalu letos převezmou herci Aňa Geislerová a Jiří Lábus a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. Na přehlídce se představí i pořady Českého rozhlasu, například podcast Chyba systému.
3: Počasí.
2: Zítřejší obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni. Na horách naměří do 22. Slabý proměnlivý vítr se během dne místy změní na mírný jižní až jihozápadní. Biopředpověď hlásí 2. stupeň.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Auto se střetlo s cyklistou v ulici Zářečí v Bechyni v okrese Tábor. Nehoda je se zraněním. 2 osobní auta se srazila v ulici Husovo náměstí v Katovicích na Strakonicku. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme koncentrovanou porci zajímavé publicistiky a přidáme další písničky, které nestárnou. A jaká bude hudba? Chybět nebude Sarah Connor, Vladimír Mišík a právě teď přichází svou minimalistickou píseň Vrána zaspívat ostravská skupina Buty. Pěkné páteční odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: 17 hodin a 7 minut posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice a vedle ve studiu už je připravena kolegyně Lenka Rybáčková s pátečním zpravodajským přehledem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Náves v Holešovicích na Českobudějovicku patří až do neděle selským slavnostem. Do vesnice zapsané na seznamu UNESCO dorazily 200 lidových řemeslníků z Česka i zahraničí. Organizátoři si letos pro návštěvníky připravili velkokapacitní zastřešení v prostoru před hlavními pódii. Na přepravu na slavnosti je možné využít třeba kyvadlovou dopravu z Českých Budějovic, doplnil ředitel turistické oblasti Budějovicko Tomáš Polanský.
3: V Holešovicích je tradičně nachystáno parkovací místa, takže kdo bude chtít dorazit autem nebo na kole, určitě to možné je, ale my doporučujeme kyvadlovou dopravu, která bude jezdit pravidelně z Českých Budějovic a výhodou kyvadlové dopravy je to, že vás vysadí rovnou u návsi, takže během pár metrů jste hned na centru dění. Kyvadlová doprava bude v průměru jezdit v hodinových až dvouhodinových intervalech.
2: Kruhový objezd u nemocnice v Jindřichově Hradci je ode dneška zavřený. Důvodem je poslední etapa opravy povrchu Jáchymovy ulice. Motoristé jezdí po objížďce. Podle mluvčí radnice Karolíny Bartoškové by se doprava mohla vrátit do normálu už během víkendu.
4: Po dobu uzavírky bude objízdná trasa vedena obousměrně po místních komunikacích ulic Václavská, u nemocnice Zborovská, Vídeňská, Řečička a po páteřní komunikaci sídliště Vajgar. Doba trvání uzavírky bude záviset na průběhu prací.

0: Letní prázdniny jsou téměř ve své polovině a s nimi i hlavní kempingová sezona. Zatímco některé jihočeské kempy je zatím hodnotí podprůměrně, jinde si návštěvnost celkem pochvalují. Například autokemp Třeboň na Jindřichohradecku zaplnili karavany cyklistů, kterým po výšce nevadí ani špatná kvalita vody v přilehlém rybníce.
1: My jsme přijeli a zrovna jsme chytli docela pěkný flak.
2: Manželé veselí vyrovnávají svůj karavan na hrázi opatovského rybníka. Do třeboňského autokempu jezdí už čtvrtým rokem.
1: A docela jsme chytli skoro stejné místo. Vyšlo to. Když se nám tady bude líbit, tak zůstaneme tady třeba 7 dní.
2: Cyklový lety letos přizpůsobují svému vnukovi. A odkoupání v rybníce je neodradí ani zelená voda.
1: Nám to tak nějak nevadí, ale ten tam vleze, i kdyby to bylo zelený.
3: Jo? Nevadí ti voda?
4: Vůbec.
5: No, taky ne.
1: Odmala. Naučíme se to, že ty nejsme žádný pytlichové.
5: Ne.
2: O kus dál přijíždí na kolech rodina Blaškových. Na jih Čech dorazili z Pardubického kraje. V kempu mají vlastní stan a karavan.
6: My jsme tady na týden a jezdíme sem vlastně s babičkou a s dědou už tak dlouho, čtvrtým rokem. Vždycky dopoledne vyjedeme na kola a pak se tady zahrajem tady.
2: Ukazuje Elena Blašková na beach volejbalové hřiště, kde si zrovna s míčem hraje Tomáš Fabián se synkem.
7: Tu mají domluvený dneska zápas na 6 hodin na večer s ostatníma dětma, takže chce potrénovat.
2: Pro Fabiánovi má třeba speciální význam.
8: Jsme tady poprvé s dětma, ale už jsme tady s ženou byli, zasnoubili jsme se kousek odsud, takže jsme tady plánovali svatbu a moc se nám kemp líbí.
2: Místo v chatce už na rodinu ze Vsetínska nezbylo.
8: Jsme

0: tady ve stanu a kluci chtěli jezdit na kole, hlavně chtěli rybařit, takže tady rybaříme, jezdíme na kolech. Byli jsme tady na oslavách Jakuba Krčína, je to tady strašně fajn.
1: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
2: My nemáme štelplaci, že my si tady na štelplac, takže my neděláme rezervace, že bych jim vyloženě zapikal nějaký jenom útvar, to nedělám. Volají lidi teda, já říkám, ne, přijďte normálně, něco najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
1: Červenec je v kempu Olšina na Lipe. Z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
3: Určitě nejsme jako na 100%, to v žádném případě nemáme. Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo? Protože zatím je to takový nějaký jakoby slabší průměr.
1: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Minulý rok zůstaly kempy poloprázdné kvůli chladnému a deštivému červenci. Letos je obsazují především Češi s obytnými vozy. Narůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice, tradiční nástroje Blízkého východu a renesanční vokální více hlasy odvyprávěli v Kájově u Českého Krumlova příběh českého šlechtice Krištofa Haranta. Renesanční spisovatel, cestovatel a hudebník byl v roce 1621 popraven za svou účast v českém stavovském povstání. A ještě předtím ale stihl podniknout pouť až do svaté země.
1: Krištof Harant, z Polžic a bez Družic, byl popraven.
2: Poprava Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic roku 1621 otevírá koncert z hudebněného putování českého šlechtice s názvem Cesta do Jeruzaléma. Retrospektivní vyprávění o skutečné pouti do svaté země propojuje části Harantova dochovaného hudebního a literárního díla, vysvětluje umělecký vedoucí uskupení kapela Mariana Vojtěch Semerát.
3: I hned vlastně zazní dvě skladby, část kréda z jeho dochované mše a vlastně báseň perského básníka Hafeze v podání Kiata Basiana. Vlastně taková jakoby opravdu výpověď člověka, který hledal ten dialog.
2: Mezikulturní dialog je jedním ze stěžejních prvků celého projektu, na kterém spolupracovala česká kapela Mariana s kanadským souborem Ensemble Konstantinopl.
3: Najít společný jazyk, není to tak, že by se potkali dva různorodé ansámbly, ale opravdu bylo cílem vytvoření takového mostu, kde se vlastně obě dvě ty kultury a vlastně ty ansámbly spojí a najdou společný jazyk. A to myslím, že se nám podařilo i díky Kiovita Basianovi.
4: Kromě děl od Krištofa Haranta jsem zkoumal dochované záznamy hudby z doby, kdy se na cestu vydal. Bylo to poměrně těžké, protože jich moc není. Nakonec jsme ale našli repertoár, který je přesně z doby, kdy navštívil Egypt nebo Konstantinopol. Pak jsme se snažili hudbu interpretovat tak, aby zněla podobně, jako ji mohl slyšet právě Krištof Harant.
2: Doplňuje umělecký vedoucí souboru Ensemble Konstantinopol Kiata Basian. Právě jeho uskupení vytváří hudební složku netradičními nástroji, které věrohodně vykreslují zvuk Blízkého východu a doprovází evropskou polyfonii kapely Mariany. Posluchačům představí třeba drnkací nástroj sitar nebo arabský nástroj kanun.
1: Divné věci jsme čítali.
2: Roli vypravěče, který přenáší diváky do děje skutečného putování českého šlechtice, se ujal herec Saša Rašilov. Právě on také vybíral konkrétní texty Krištofa Haranta, které hudební složku prolínají.
5: Teprve, když jsem dostal ty dvě bychle, tak jsem pochopil, co jsem si uvázal na krk. A trvalo to dost dlouho, abych se vyhnul nějakému zesoučasňování a upravování. Tak tohle bylo třeba jedno z kritérií, aby ten text byl vůbec srozumitelný. Druhá věc byla otázka vlastně svým způsobem i pochopitelnosti bez všech těch dobových souvislostí.
2: Koncert v Kájovském kostele na Nebevzetí Panny Marie byl součástí letošního programu festivalu Krumlov. Ten můžou lidé navštívit až do 8. srpna. Z Kájova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 21 minut. Odpoledne v našem kraji běží dál a my se teď půjdeme podívat na Třeboňský zámek. Malí i velcí diváci se dnes a zítra na zámku Třeboň vydají na výlet do historie se spolkem historického šermu Collegium Armatum. Na akci pod názvem Od pohádky k bitevní vřavě šermíři divákům předvedou také noční rekonstrukci 30leté války. Nejen o ní si dnes v našem vysílání povídala kolegyně Adela Jirkalová s členkou souboru Collegium Armatum Lenkou Macháčkovou.
1: Druhé představení bude večer v 9:30, to je takový zlatý hřeb našeho hradního turné. A je to takzvané noční představení, je delší a má tři části. V první části předvedeme výcvik pikenýrské jednotky, ve druhé části bude průběh bitvy, velká polní bitva, právě z té 30leté války. Ve třetí části potom dojde na souboje, tance, ohně. To představení je moc pěkné a jako diváci ho mají rádi.
2: Na sobotu potom máte připravené vystoupení s názvem Kruťákovská historie a ne pohádka. Mohla byste přiblížit, co diváci uvidí tam?
1: Pohádka je náš autorský pohádkový příběh. Jeho hlavní hrdinou je loupežník Kruťák. Je to taková komedie pro děti i pro dospělé, každý si tam přijde na své. Je to opravdu pohádka, jakože není to historická událost, ale je to taky, to je vlastně naše takový nejoblíbenější představení pro ty děti.
2: A mohla byste, paní Macháčková, prosím, stručně představit váš spolek historického šermu Collegium Armatum?
1: No, tahle naše sestava je už třetí generace skupiny Collegium Armatum a v této sestavě jsme spolu už od roku 2004. Máme v repertoáru čtyři komediální divadelně šermířská představení pro děti i pro dospělé. A kromě těch divadelních představení jsme ještě součástí regimentu zemské hotovosti, který se věnuje rekonstrukcím bitev z 30leté války po celé Evropě. Jsou velké události typu třeba bitva na Bílé hoře v Praze, která probíhá na podzim, ale je to jako ve spoustě zemí v Evropě. Tak tomuhle se věnujeme. My máme rádi jak tu historii, tak i potom rádi vlastně předáváme lidem radost a legraci.
3: Den v kraji.

Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Nešahej na mě, zaspíval v dnešním pozdním odpoledním vysílání písničkář Pokáč. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jaké počasí nás na jihu Čech čeká během noci a o víkendu, a nebo i po něm, to se dozvíme právě teď.
2: Počasí.
1: Jaké počasí nás ale skutečně čeká, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou. Pěkné odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra?
3: Přes střední Evropu k východu se přesouvá tlaková výše. Zítra večer potom začne počasí u nás ovlivňovat brázda nízkého tlaku související s tlakovou níží nad severní Evropou. V noci bude jasno nebo skoro jasno a během dne na nejhůř polojasno s průsvitnou oblačností vysokého patra. Teplota ráno klesne podobně jako dnes na 11 až 8 stupňů, v údolích tak 5 a přes den vystoupí výše než dneska na 26 až 29 a na horách na 23 až 26. Povane slabý vítr převážně jižních směrů do 4 metrů za sekundu a bio bude na střední zátěži.
1: A jaká bude poslední červencová neděle?
3: To už přes naše území začne přecházet studená fronta. Už nad ránem, v neděli nad ránem, přibude oblačnost na oblačno až zataženo a ojediněle se objeví přehánky. Během dne jich bude plošně ještě víc a k večeru a večer se mohou ojediněle vytvořit i bouřky. Teplota ráno bude kolem 14 stupňů, odpoledne kolem 28, bude to tedy nejteplejší den tohoto týdne. Vítr povane mírný západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Přinese start příštího pracovního týdne také pěkné počasí?
3: Jak se to vezme? V pondělí bude oblačno až zataženo a na většině území občasný déšť nebo přehánky. V noci a k ránu ještě budou doznívat i když jen zřejmě ojedinělé bouřky. K večeru potom vlivem rozšiřujícího se výběžku vyššího tlaku vzduchu strážky ustanou a oblačnost ubyde. Teplota bude ráno kolem 15, odpoledne kolem 24 stupňů a bude to tak nejchladnější den nového týdne, takže se to hezky vystřídá. A bude taky větrno. Mírný severozápadní až západní vítr 3 až 7 v nárazech kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km v hodině. Večer pak zeslábne.
1: Prý se na nás řítí opět vlna tropických veder, nastanou už v úterý.
3: V úterý ještě ne, až potom od středy. V úterý bude jasno až polojasno, s teplotou ráno kolem 12, odpoledne kolem 27 stupňů. Vítr povane jen slabý proměnlivý, ale od té středy to vypadá, že už se dostaneme přes 30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Ohledně kvality potravin na pultech dnešních obchodů můžeme slýchat nepřeberné množství superlativ, ale také výtky a stížnosti. Nejdůležitější však je, co si sami vybereme, protože na výběr rozhodně máme. Jen je občas potřeba výrobky trochu detailněji pozorovat a taky si za kvalitu připlatit. V našem vysílání to nedávno potvrdil Pavel Smetana, vedoucí katedry potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů na Fakultě zemědělské a technologické Jihočeské univerzity. Reprízu rozhovoru jste si mohli poslechnout dnes dopoledne. Pavel Smetana v něm popsal, jak kvalitní maso se v současnosti v obchodech prodává.
1: Maso, stejně tak jako všechny ostatní potraviny, jsou na základě legislativních předpisů zdravotně nezávadné. Musí být zdravotně nezávadné, protože jiné se do tržní sítě nesmí dodávat. Legislativa o kvalitě nebo jakosti vůbec nemluví. Takže zase jsme u toho najít si svého výrobce, u něj to nakupovat, protože třeba většina masa, které se prodávají v krámě, na pultě, u velkých řetězců, když víte, na co se koukáte, najdete tam vady. Jsou to vady technologické, které vznikly vlastně ještě předtím, než to zvíře bylo poraženo, a mají takový dost nepříjemný vlivy v tom, že když chcete udělat rajskou omáčku nebo řízek, tak kolikrát ty manželky dostanou vynadat, že je to tvrdý, že se to nedá rozkousat, ale ona za to nemůže, protože to maso ještě předtím, než to zvíře bylo poraženo, tak chytlo tuto vadu, kdy prostě nedrží v sobě vodu, je suché, tvrdé na rozkousání a technologicky v normálních podmínkách nespracovatelné, tak aby bylo dobré.
2: To znamená, čeho si všímat, když maso kupujeme? Asi na první dobrou by mělo držet nějakou strukturu, nějaký tvar u samozřejmě toho daného kusu masa. Když se budeme bavit třeba o tom vepřovém, o krkovici, tak asi bych měl vědět, jak vypadá třeba dobrá krkovice. Když se budeme bavit třeba o kuřecím, asi bych měl vědět, jak vypadá dobrý kus kuřete a tak dál.
1: Určitě zase, co se týká prezentace v rámci toho prodeje, tak v těch prodejních pultech to maso, dá se říct, v 99,9% případů je kvalitní, dobré, respektive zdravotně nezávadné, technologicky zpracovatelné a bez problémů konzumovatelné. Občas se samozřejmě mohou vyskytnout nějaké excesy, že se tam vyskytne nějaký špatný kousek, což většinou tedy není vina toho producenta, to vznikne až potom dál, ale dá se říct, že koukejme na barvu, má to být pěkně růžové, nemá to být světle růžové, nemá to být ani tmavočervené u vepřového masa. U hovězího masa je důležité, aby tam bylo třeba uvnitř mramorování, to znamená byly v tom svalu vevnitř, ne na povrchu, tuk, ale ty svalová vlákna byly pěkně prorostlá tukem, protože pak samozřejmě při tom opracování tepelném v kuchyni je to maso křehké.
0: Celý rozhovor s Pavlem Smetanou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Den v kraji.
1: Tolik dnešní Den v kraji a na jeho závěr pro vás mám ještě pozvánky k poslechu našeho vysílání. V řece Lužnici je málo vody. Například do kempu v obci Lužnice u Třeboně přijelo zatím jen 5 lodí od začátku sezony, což je nejméně za posledních 10 let. Reportáž Jitky Cibulové Vokaté si můžete poslechnout zítra po zprávách v 7 hodin ráno. Reportérka Eva Marvanová se v sobotu vypraví na selské slavnosti do Holašovic. Se svými prvními dojmy se přihlásí do zpráv ve 12 hodin a pak ještě do Jihočeského odpoledne po 14. hodině. A také vás pozvu na naši archivní perlu. V sobotu kolem 14:30 vás v unikátní nahrávce z roku 1991 vezmeme do Hoštic u Volině na chalupu Michala Tučného. Povídala si tam s ním naše někdejší šéfredaktorka Zdena Kolářová.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
2: Češi v obytných vozech naplnili kapacity autokempů. 10 mrtvých a 100 zraněných si vyžádal ruský raketový útok na Kyjevskou oblast. 3 jihočeské památky zabojují o celostátní cenu za nejlepší obnovu. Zítřejší den bude slunečný, teploty do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Provozovatelé jihočeských autokempů zažívají až na výjimky silnou sezonu. Vyplývá to z informací Asociace kempů České republiky. Vyšší návštěvnosti napomáhá narůstající obliba karavaningu. Například autokemp Třeboň na Jindřichohradecku zaplnili karavany cyklistů.
4: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
5: Volají lidi teda, říkám, ne, přijďte normálně, co najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
4: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
6: Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím slabší průměr.
4: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas.
2: Ruský raketový útok v ukrajinské Kyjevské oblasti nepřežilo nejméně 10 lidí. Zraněných je asi stovka. Střely zasáhly výstavu soukromých výrobců bezpilotních technologií a techniky. Informoval o tom generální prokurátor Kyjevské oblasti.
7: Ukrajinská generální prokuratura zahájila 2 trestní řízení. První proti Rusku a druhé s organizátory výstavy vojenské techniky, kteří zřejmě porušili závazná pravidla pro pořádání veřejných akcí v době válečného stavu. Pozvánka na výstavu pod otevřeným nebem a s praktickými ukázkami dronové techniky se navíc objevila v otevřených zdrojích. Raketový úder potvrdil ukrajinské televizi Apostrof i zakladatel zbrojní společnosti First Kontakt Valerij Borovik, jehož kolegové se akce účastnili. Další mrtvé a zraněné hlásí úřady z východoukrajinského Slovjansku, kde při útoku leteckými bombami zahynulo 5 lidí a asi 10 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Trojice jihočeských památek se dostala do nominace na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. V kategorii obnova památky uspěla oprava hrobky Kolovrat krakovských v hrobech u Tábora. Nominaci dál získala obnova historických vitráží v kostele Božího těla a svatého ducha ve Slavonicích na Jindřichohradecku a nebo přeměna panské sýpky ve Volině na Strakonicku. Pokračuje Eva Neprašová z českobudějovické pobočky památkového ústavu.
8: Na letošních nominacích nás těší především ta jejich rozmanitost. Každá z nich představuje trochu jiný příběh péče o kulturní dědictví. A těší nás, že všechny 3 projekty vznikly díky dobré úzké spolupráci mezi vlastníkem i odbornou památkovou péčí. Sport.
2: Lotyšský reprezentační útočník Renár Krastenberg posílí hokejisty extraligových Českých Budějovic. V uplynulé sezóně hájil barvy Olomouce. Na zkoušku do jihočeského klubu přichází další útočník Marek Hejduk, syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka. Motor o tom informoval na svém webu.
3: Počasí.
2: Zítřejší obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty až 26 stupňů. Na horách naměří do 22. Slabý proměnlivý vítr se během dne místy změní na mírný jižní až jihozápadní. Biopředpověď hlásí 2. stupeň.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Hasiči a policisté vyjeli k požáru nákladního auta na dálnici D3. Je to přibližně na 72. kilometru na Táborsku ve směru na Prahu. A auto s cyklistou se střetlo v ulici Zářečí v Bechyni na Táborsku. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je krátce po 18. hodině a nás čeká speciální letní čtení. Dnes naposledy se můžete, milí posluchači, zaposlouchat do četby na pokračování z románu Jiřího Hájíčka Zloděj zelených koní, který vypráví příběh mladého hledače Vltavínu na přelomu 80. a 90. let minulého století. Tak jako i v dalších prózách Jiřího Hájíčka se i tentokrát setkáváme s křehkým milostným příběhem, který neodolá náporu událostí i proměnám hlavních protagonistů.

Jednoho dne odpoledne zazvonil telefon. Nadskočil jsem a nervózně zvedl sluchátko. Ozval se hlas, který patřil jednomu známému, se kterým jsem se znal přes hledání Vltavínu. Chtěl se se mnou a s Kačmarem sejít. Navrhuju, aby se sešli lidi, co ještě hledají Vltavíny, a dohodli se na nějakým společným postupu. Aby se řeklo, co dál, co se dá ještě dělat. Zkrátka, udělat takovej neformální vltavínářský sraz. Měl bys to vést ty, Pavle. Znáte většina lidí, myslím, to zdravý jádro. Jsi taková autorita, lidi na tebe dost dají. Ta slova mě překvapila. Podíval jsem se na Kačmara, ten se koukal do piva a krčil rameny. Neznám jediný důvod, proč něco takového dělat. Ale když chceš, můžem to zkusit, řekl jsem. Přišel termín schůzky hledačů Vltavínů. Ve starém lesním srubu jsem se přivítal se starými kamarády. Některé jsem neviděl už pěkných pár let. Některé lidi jsem znal jen od vidění a některé až z poslední doby. A některé vůbec. Nejvíc mě překvapilo, když jsem uviděl Simona. Byl sám. Jako vždycky v zelené košili a pevných botách. Když se zdálo, že už nikdo další nepřijde, obrátili se na mě, abych promluvil. Řekl jsem všem, ať na rovinu vyklopí, proč sem přijeli a jaké mají plány. Rozběhla se debata, jaké kdo vidí možnosti v hledání Vltavínů. Křičeli jeden přes druhého, názor střídal názor. Že je třeba na čase skončit s kopáním Vltavínů, aby se uklidnila situace a pak nenápadně znovu začít. Že je třeba pokračovat dál, dokud to půjde. Že je třeba pokračovat individuálně v menším rozsahu. Že je třeba naopak pokračovat v těžbě ve skupinách, nakoupit vysílačky a vzájemně se informovat o pohybech policie. Že je třeba podplatit úředníky a policajty, že je třeba dohodnout se s majiteli soukromých pozemků na dělbě zisku z Vltavínů, že se stejně nic nedá dělat, protože těžbu už ovládl organizovaný gang, který nás všechny odrovná. Pil jsem pomalu pivo z láhve a sledoval, co kdo říká. Když se to trochu uklidnilo, vstal jsem a přisedl si k Simonovi. Co si o tom myslíš ty, Simone? Poprvé mě oslovil jménem. Je třeba přestat kopat, Pavle. Už to nemá cenu. Myslíš, že už jsou naleziště vytěžený? To ne. Ale lidi všechno zničí. Zkazí. Já končím. Rozhodl jsem se. A co si myslíš o těch řečech o mafii, co ovládne těžbu? To je taky jeden z důvodů, proč končím. To není pro mě. Ani pro tebe. My jsme nomádi, kopem sami za sebe, máme svý místa. Ale těmhle lidem bych nechtěl skřížit cestu. Simon se zvedl a došel do kouta.

Přišlo babí léto. Toulal jsem se se Sonym a s Romány na dobírku pro Karolínu na Lukách nad Hradcem. Létající pavouci a dým z městečka a smutek a zbytky slunce visely ve větru. Večer občas volával kačmar, chtěl zase začít kopat. Ale já už jsem nemohl sebrat sílu na ty noční směny. Útěky do lesů před policajty, věčné dohadování s lesáky a s domorodci, co nás nemohli vystát. Napadal sníh a já jsem scháněl nějakou práci. Nakonec se mi ozval jeden známý a nabídl mi, že mě na pár týdnů do Vánoce zaměstná. Jednalo se o stánkový prodej v Budějovicích. 3 týdny jsem podupával v mrazu na pěší zóně před obchodním domem. Pod plátěnou střechou jsem měl vyřezávané vánoční figurky, svícny a zvonečky, ozdoby na stromeček a pohlednice. Ku podivu lidé ty nesmysly kupovali. Pil jsem z termosky horký čaj s citrónem, kolem chodili lidé, od pusy jim šla pára. Všichni něco scháněli a spěchali. Měli upřené pohledy a neohlíželi se. Nákupní vášeň. Skrytě jsem si přál, aby šla kolem, ale současně jsem se toho děsil. Ale nakonec jsem si vykoledoval to setkání. Došel jsem si pro tu náhodu. Rozbušilo se mi srdce. Její oči klouzaly jen po těch věcech, co ležely na pultě pod plachtou. Píchlo mě uvnitř, když jsem ji uviděl zabalenou v límci z nějaké stříbrné lišky a v kulichu. Zastavila se u skleněných zvonečků ozdobených bílými vločkami. Odkašlal jsem si. Co si vyberete, mladá paní? Zdvihla překvapeně hlavu. To jsi ty, Pavle? Měla namalované rty a oči. Velké zlaté na ušnice. Překvapilo mě to. Nikdy nic v uších nenosila. Jak jde život, Karolíno? Dalo mi dost práce zeptat se, jakoby nic. Dík, docela dobře. Jak se máš ty? Koukala na mě svýma hnědýma očima a já před ní stál jak hadrák zabalený do šály a rty popraskané mrazem. Na pultě ty vyřezávané cetky a nezmohl jsem se ani na to, abych něco kloudného vykoktal. Hlavou mi běžely ty věci z minula a už to zase jelo jako starý film. Ptala se na Sonyho. Vyprávěl jsem jí, jaké jsem ho naučil kousky, že mi nosí noviny a umí si otevřít dveře, a jak mu stříhám srst podle kinologické příručky. Přeju ti hezký svátky a veselýho Silvestra. A aby sis našel nějakou pořádnou práci. Bylo to ztracené. Nakonec už jsem si přál, aby odešla. Koupila si jeden vánoční zvoneček, vzal jsem si od ní bankovku a pak zmizela v proudu, co táhl ke křižovatce se světly. Poslední odpoledne před Štědrým dnem jsem ve stánku skládal svůj artikl do krabic. Prsty jsem měl stuhlé chladem. Kovové tyče byly úplně ledové a plachta stvrdlá umrzlým sněhem. Pod žlutým světlem po uliční lampy jsem zachytil nějaký známý pohled. Povědomý úsměv a zamávání. Byl to Zdeněk z party, co s námi několikrát kopala Vltavíny. Hrnul se ke mně a hlučně se ke mně hlásil. Nazdár, Pavle, co tu děláš? Máš chvíli čas? Naložil jsem zboží a stánek ke kamarádovi do auta, dostal jsem peníze na ruku a šli jsme se Zdeňkem do nádražní restaurace. Pili jsme grog a Zdeněk mi řekl něco, co mě položilo. Víš o tom, že tě kačmar celou tu dobu okrádal? Cože? Vykulil jsem na Zdeňka oči. Co to povídáš? Bylo mi jasný, že to nevíš. Měli jste to spolu zařízený tak, že Vltavíny prodával on, že jo? Ze začátku ne, ale poslední roky jsem se o to vůbec ne...

0: Nestaral. Kača je dobrý kšeftman a umí smlouvat. Prodával pak lidem, který já už jsem vůbec neznal. No, právě. Jezdili jsme spolu dost často na burzy a prodávali stejným lidem. Bral tě na hůl, kamaráde, jen to fičelo. Dával ti tak třetinu toho, co sám dostal. A to ještě nadsazuju. Sám mi to několikrát řekl, když byl nalitej. Počkej, to nemůžeš přece vědět, jak jsme se dělili o prachy. Říkám ti, že to sám na sebe vykecal. Taky jsem viděl, co dokázal utratit za jedinou noc za chlast a s děvkama. Nejdřív jsem si říkal, že mi do toho nic není, no ale pak mě začínal pěkně srát. Furt se vytahoval a dělal machra. To nemyslíš vážně, Zdeňku? Vypravil jsem ze sebe. Inkasoval vždycky dost slušný prachy. Víš, za kolik šel gram těch dobrých vltavínů, co jste většinou měli? Až 100 za gram. A to nemluvím o parádních kusech, který se prodávali solo a smlouvalo se. Ale já jsem si některý dobrý kameny nechával do sbírky. Ty mi, Kača, odečítal. Nebuď naivní. Máš v hlavě něco z poslední doby? Kolik gramů jste natěžili a kolik peněz ti pak za to dal? Někdy si to spočítej. Kroutil jsem ohromeně hlavou. Nikdy mě nenapadlo o tomhle přemýšlet. Měl jsem pocit, že to mezi náma s Kačmarem jde všechno férově. I když se mi někdy zdálo, že je nějak méně peněz, než jsem odhadoval před prodejem. Myslel jsem, že prokoukneš, jaký je to grázel. Řekl smutně Zdeněk a zaplatil za mě ze soucitu 2 grogy. Vánoce jsme strávili se Sonym na vsi u rodičů a u bráchy. Byl jsem roztěkaný a moc jsem nemluvil. Pak jsem odjel do Hradce, vytáhl jsem ze zásuvky kalkulačku a počítal jsem a počítal. Vzpomínal jsem, kolik jsme za poslední rok natěžili a kolikrát byl Kačmar prodávat a kolik mi dal peněz. Ukázalo se, že Zdeněk měl pravdu. Nechápal jsem, jak se mohl být takhle slepý. Proč jsem se nikdy nepřesvědčil, jestli se mnou Kačmar dělí spravedlivě? Spoléhal jsem na něj. Nenapadlo mě ho podezřívat. Sony mi ležel u nohou a já jsem jen strnule zíral do stěny a v noci jsem civěl do stropu a nemohl jsem pořádně usnout. Bylo to jako zlý sen. Narůstal do obludných rozměrů, čím víc jsem o těch věcech přemýšlel a rozpomínal se. Došel jsem k hrubé částce 200 000 korun za poslední 2 roky, kterou mi Kačmar musel zapřít. Jinak to vážně nedávalo smysl. Ráno jsem se probudil plný vzteku a unavený zlobou, která byla tíživá jako nějaká moje vlastní vina. Jako trestuhodnost mé důvěry a naivity, hlouposti a lenosti přemýšlet. Vstal jsem z postele a byl jsem rozhodnutý, že tohle Kačmarovi nedaruju. Ráno jsem vždycky vstával pomalu a zdlouhavě. Snídal jsem v kuchyni kávu z melty a chleba s máslem a medem. Četl jsem při jídle noviny nebo knížku a z okna jsem viděl přímo na nádvoří cihelny, co byla naproti přes ulici. Začátek února byl mrazivý. Pravidelně jsem sledoval, jak visí v mlžném oparu ledové slunce nad kantínou pro zaměstnance Hradecké cihelny. Trousili se tam pro svačinu a v poledne na obědy. Prodával jsem v Hradci na náměstí stírací losy. Stačil k tomu jen skládací stolek a plechová přenosná pokladna. Zima na ulici mi nevadila. 2 měsíce mi trvalo, než jsem si rozmyslel, že zavolám Kačmarovi. Přišel jsem domů už za tmy z procházky se Sonym, sedl jsem si k telefonu a namačkal na klávesnici čísla. Ahoj, Kačo. Možná tě překvapí, proč ti volám, ale už dlouho mám takovej pocit, že mi dlužíš docela dost peněz.
1: Já že ti dlužím, ozval se Kačmar.
0: Jo? Podle mých velice hrubých odhadů to dělá 200 000 korun.
1: To je nějaký na palici, ne? Nic si mi nepůjčoval.
0: To ne. ale minimálně 2 roky si mě okrádal na penězích za vltavíny, co jsme společně nakopali.
1: Ty jsi spadnul z višně, ne? Co to meleš?
0: Kačo, do týdne chci 200 000 korun. Buď mi je přineseš v hotovosti, nebo je převedeš na můj účet do banky.
1: Ty jsi zešílel, nech se vyšetřit, vole.
0: Věděl jsem, že jsi na prachy. Ale že jsi takovej hajzl, to jsem netušil. Okrádat kamaráda. Přitom kdyby nebylo mě, doteďka by se zhrabal v traktorech tam u vás na vsi. Za 6 000. Bys neměl ani na novej auták, ani na krám, ani na věno pro svý dcery, nic. Tobě ty prachy taky nesmrděly, ne?
1: Nesrovnávej mě a tebe. Já jsem sběratel a ty jsi byl sběratel, než jsi dostal první větší balík peněz. Pak jsi v tom jel taky jenom kvůli prachům. Akorát ses pořád omlouval těma svýma věčnýma kecama, co je a co není čistý.
0: Trvám na tom, co jsem řekl. Nech si to projít palicí. A jestli ty prachy do týdne neuvidím, tak ti ukážu, že existují i jiný způsoby, jak z někoho dostat dluhy. Kačmar zavěsil. Seděl jsem na kuchyňském stole, telefonní přístroj na kolenou, měl jsem studené prsty a třásl jsem se rozčílením. Dostal jsem ze sebe, co jsem dlouhé týdny dusil uvnitř, ale klidnější jsem nebyl ani potom. Sloumala se mnou zlost a týden uběhl jako nic. O Kačmarovi jsem neslyšel a konto v bance bylo samozřejmě pořád těsně nad hranicí minimálního zůstatku. Tolik jsem se snažil zapomenout na všechno, co bylo. Vymazat ty minulé roky. Nemohl jsem se doma už na nic podívat. Všechno mě bolelo. Vyhodil jsem všechny ty staré vinylové gramofonové desky. Naskládal jsem je do kontejneru před domem, protože jsem se jich bál. Věděl jsem, že v jejich drážkách jsou ukryté vzpomínky na Karolínu. Že kdybych ty desky, co jsme spolu poslouchali, dal znova na gramofon, ty písničky by mi ji přinesly v zubech mrtvou. A kdybych si pustil ty úplně staré desky, co jsem měl ještě z doby před Karolínou, nebo co jsem měl po rodičích, ty by mi zase připomněly časy, kdy jsem si ještě představoval, jak budu někdy v budoucnu žít. Jak jsem sněl o tom, jak bude můj život krásný a co všechno se stane a splní. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. A zatím jsem seděl v poloprázdném bytě, jen smutek z věcí a studené kameny na skleněných poličkách. A když se mi někdy zdálo, že už je to trochu lepší, že čas přece jen všechno zmrtví, stalo se vždycky něco, co mě hodilo zpátky do minulosti, do vzteku a smutku. Jednoho dne mě navštívil člověk, kterého jsem nikdy předtím neviděl. Znal mě jménem a věděl moc dobře, co jsem zač. Mezi dveřmi mi navrhl, že mi od jara bude platit stálou mzdu za to, když mu budu pravidelně dodávat vltavíny všeho druhu. Že spoléhá na mé znalosti místního terénu, zkušenosti a intuici a že na tom rozhodně neprodělám. Překvapilo mě, co všechno ví o mé osobě. Vypakoval jsem neznámého hosta v 1 minutě. Celé dny jsem pak přemýšlel, kdo to mohl být. Jestli snad nebyl na naší slavné tajné schůzce v lesní chatě, nebo kdo mu dal na mě tip. Ještě pár týdnů v dubnu mě držel můj vztek a splín. Zabíjel jsem čas vymýšlením, jak se pomstit Kačmarovi. Jestli mu mám dát bombu do auta, nebo do sklepa, nebo si najmout gorily, aby z něj vymlátili, o co mě okradl. Užíral jsem se tím a špatně jsem spal. Až jednou ráno, když jsem procitl, uslyšel jsem nějaký vnitřní hlas, který promluvil mými ústy úplně nahlas. Promluvil jasně a bez obalu. Že už se na něj, prosím tě, nevysereš. Na toho Kačmara. Ještě ten den jsem seknul s prodáváním losu na ulici. Začátkem června jsem vzal batoh, psa Sonnyho, zamkl jsem byt a odjel na Lipno pracovat v hotýlku kousek od přehrady. Opálil jsem se a přečetl stohy novin a magazínů. A druhý zářijový týden jsme to s celou partou zabalili. Jednou jsem seděl na rezaté trávě, ve které se mi Sonny se svou barvou srsti ztrácel. Četl jsem si a na chvíli úplně zapomněl na všechno kolem. Náhle jsem uslyšel hluboké vrčení a kvílivé, krátké vyjeknutí. Vyskočil jsem na nohy. Rozběhl jsem se tím směrem a vyplašil jsem německého ovčáka. Byl celý černý a svítili mu oči. Stál nad mým kokříkem Sonnym a cenil zuby. S křikem jsem ho zahnal klacky a kamením, jedním šutrem jsem ho dokonce zasáhl. Ale Sonnymu už jsem pomoct nedokázal. To poslední, co zbylo po Karolíně, bylo mrtvé.

V lednu jsem slavil 30. narozeniny. Pozval jsem pár kamarádů a taky bráchu. Hrál se biliár až do rána a pak jsme pokračovali u mě v bytě. Konečně jsme se po dlouhé době s bráchou udobřili. Zajel jsem taky k našim na vesnici. Koncem zimy mě naši přijeli navštívit do Hradce. A přivezli mi dopis, který došel ještě na starou adresu k ním. Obálka byla označena emblémem univerzity, kde jsem dřív studoval. Když odjeli, nervózně jsem obálku roztrhl. Profesor Senecký psal, že bude mít cestu do jižních Čech, že doprovází kanadskou fotografku a přírodovědkyni, se kterou dávají dohromady publikaci o přírodních sklech. Tak se stalo, že jsme se po 8 letech zase viděli. Představil mě odbarvené blondýně po pravici, byla to Colleen, jak se o ní zmiňoval v dopise. Tmavovlasá holka po jeho levici se jmenovala Jana. Studovala 3. rokem přírodní vědy. Otevřel jsem jim pokoj, jehož 3 stěny byly od podlahy téměř ke stropu obestavěny vitrínami, ve kterých se pod světlem namířených lampiček leskly stovky a tisíce vltavínů. Všechny tvary a velikosti a odstíny od tmavých, skoro černých kusů, posvětlounké a nažloutlé exempláře, vše označené štítkem s datem a místem nálezu. Stál jsem stranou a pozoroval jsem profesora Seneckého. Přecházel celé dlouhé minuty od vitríny k vitríně, mnul si oholenou bradu a občas kroutil hlavou. Po chvíli řekl nechápavě, to snad není normální. Nikdy v životě jsem neviděl takovou sbírku. Nepřeháněj, řekl jsem skromně.

0: to je konec příběhu o dvou mladých lidech a hledání Vltavínů. Zloděje zelených koní napsal českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček už před více než 25 lety. Stejnojmenná pětidílná četba na pokračování vznikla v našem rozhlasovém studiu v roce 2003. Natočil ji režisér Aleš Vrzák s hercem Martinem Kubačákem, mistr zvuku Michal Kolář. Příští týden vás v letním čtení čeká jiný příběh, respektive pět jiných příběhů, pět malých krimi příběhů z prvorepublikového Písecka. Napsal je písecký spisovatel a také emeritní kriminalista Ladislav Beran. Tak nezapomeňte poslouchat v pondělí krátce po 18. hodině.
1: Radioservis představuje knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Milí přátelé, buďte srdečně vítáni při poslechu hudební půlhodinky, která nese název V náladě swingu potažmo jazzu a kterou vás bude z Českého rozhlasu České Budějovice jako obvykle provázet Jiří Kasal. Věřím, že v náladě budete v patřičné míře a že ji navodí už hudební antre, které bude záležitostí originálního pražského synkopického orchestru Pavla Klikara. Město Chattanooga v americkém státě Tennessee proslavil samozřejmě hlavně orchestr Glenna Millera s skladbou autora Harryho Warrena, ovšem oslavili ho také pianisté Porter Gregner a Bob Ricketts, autoři skladby Chattanooga, kterou natočil v roce 1977 zmíněný originální pražský synkopický orchestr.

Chattanooga a originální pražský synkopický orchestr Pavla Klikara vás, milí posluchači, uvedli do dnešní swingové a jazzové nalady, v níž budeme pokračovat s připomenutím nadcházejícího 110. výročí narození v této hudbě průkopnického černošského kytaristy Charlieho Christiana, proslulého významným přínosem k rozvoji elektrické kytary v jazzu a velmi důležitým působením v sextetu i orchestru Bennyho Goodmana. Christianův styl se vyznačoval melodickou improvizací a jedinečným přístupem ke hře na kytaru, který kladl důraz na prodloužená sóla a rytmické inovace a odklánil se od obvyklého vybrnkávání akordů. Charles Henry Christian se narodil 29. července roku 1916 v texaském Bonhamu do hudebně založené rodiny. Na kytaru jej naučil jeho otec, ale Charlie chtěl být tenorsaxofonistou a později usiloval o to, aby jeho kytara zněla jako tenorsaxofon. Jako kytarista začal hrát v kapele svého bratra, pianisty Edwarda. Se svou elektrickou kytarou a svými schopnostmi vzbudil velkou lokální pozornost. V roce 1939 se Charlie Christian zúčastnil konkurzu u legendárního producenta Johna Hammonda, který ho doporučil kapelníkovi Bennymu Goodmanovi, a tak se zrodilo pro swing a jazz velmi šťastné spojení. Jehož plodem byla později i nahrávka Goodmanova orchestru skladby Solo Flight, solový.

7 come 11, tato fráze odkazem na hazardní kostkovou hru Craps a zároveň je to slangový výraz pro štěstí, který používají hráči, kteří doufají, že hodí sedmičku nebo jedenáctku a okamžitě vyhrají. A je to také název nádherné skladby, jejímiž autory jsou Benny Goodman a právě kytarista Charlie Christian, který ještě v roce 1939 natočil s Goodmanovým sextetem. Jak už jsem lehce naznačil před hudebním vstupem, poté, co si získal Charlie Christian uznání za své akustické výkony, začal hrát na kytaru se snímačem zesíleným zvukem. Mezinárodní slávy dosáhl koncem 30. let 20. století díky spolupráci s významnými osobnostmi, jako byli Benny Goodman a Lionel Hampton, a sehrál klíčovou roli v rané fázi formování bebopu. Christianův život bohužel ukončila tuberkulóza, která vedla k jeho předčasné smrti v roce 1942 v pouhých 25 letech. Navzdory jeho krátké kariéře je jeho vliv na elektrickou kytaru a jazzovou hudbu velmi silný a stále inspiruje další generace hudebníků. Reminiscenci na průkopnického kytaristu Charlieho Christiana ke 110. výročí jeho narození doplníme ještě dvěma klenoty. Tím první bude nahrávka standardu Hoagyho Carmichaela Stardust, Hvězdní prach, věhlasného sextetu Bennyho Goodmana. Na níž se na začátku září roku 1939 vedle klarinetisty Bennyho Goodmana, vibrafonisty Lionela Hamptona, pianisty Fletchera Hendersona, kontrabasisty Artieho Bernsteina a bobeníka Nicka Fetula právě podílel kytarista Charlie Christian.

Rose Room, růžový pokoj, to je skladba autora hudby Arta Hickmana, která pochází až z roku 1917, ale většího zájmu se dočkala až ve 30. letech, kdy natočil orchestr Duka Ellingtona a poté také sextet Bennyho Goodmana i s fenomenálním kytaristou Charlie Christianem, který bohužel svůj obrovský talent nemohl plně rozvinout. V roce 1980 se podařilo hlavně britské posluchače zaujmout americkému jazzovému pianistovi a autorovi Tmavé barvy pleti Rodneymu Franklinovi instrumentálkou nazvanou slůvkem příznačným pro taneční hudbu The Groove. Tento muzikant původem z kalifornského Berkeley, který si vytvořil vlastní svébytný styl hry na piano kombinující jazz s prvky funky, zemřel nedávno 8. července ve věku 67 let. A my se s vámi, přátelé, rozloučíme nepochybně posluchačsky chytlavým hitem pianisty Rodneyho Franklina The Groove. Jiří Kasel vám děkuje za zájem a poslech a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu mnoho radosti. Buďte námi swingu potažmo jazzu nadále věrní.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jihočeští hygienici prověřili skoro 100 letních táborů. Za špatné skladování masa uložili dvě pokuty. Jih Evropy čelí obřím požárům. Francie evakuuje desítky tisíc obyvatel. Koncert s názvem Cesta do Jeruzaléma rozezněl kostel v Kájově na Českokrumlovsku. Sobota bude slunečná s teplotami do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Jihočeští hygienici zkontrolovali během prvních 4 prázdninových týdnů celkem 98 dětských táborů. Nejčastěji řešili nedostatky při skladování potravin, v zásobování pitnou vodou nebo ve zdravotní dokumentaci dětí. Informovala o tom ředitelka jihočeských hygieniků Květoslava Kotrbová. Provozovatelům uložili 4 pokuty v celkové výši 16 000 korun. Zákaz nějakého tábora vydat nemuseli. Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly už přes 40 000 obyvatel z oblasti kolem Bordeaux.
4: Je to XXL požár, je nevyzpytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál.
5: Popsala zástupkyně vlády v oblasti Žironcoví Brokasová. Požár poničil nebo spálil desítky domů. Lidé mluví o plamenech vysokých 25 až 30 metrů. S ohněm bojují stovky hasičů i vojáků. Česko do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Hašení komplikuje silný vítr, který v nárazech dosahuje 80 km. Za hodinu. Desítky tisíc lidí odjíždějí z oblasti, na silnicích se tvoří kolony. Obyvatelé se evakuují i na lodích, plavidla nabídli taky chovatelé ústřic. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Koncert Cesta do Jeruzaléma připomněl v Kájově u Českého Krumlova příběh českého šlechtice Krištofa Hranta z Polžic a Bezdružic. Vystoupení bylo součástí programu Festivalu Krumlov. Spojili se v něm orientální rytmy s evropskými renesančními vícehlasy. Pokračuje umělecký vedoucí uskupení kapela Mariana Vojtěch Semerát.
6: Není to tak, že by se potkali dva různorodé ansámbly, ale opravdu bylo cílem vytvoření takového mostu, kde se vlastně obě dvě ty kultury a vlastně ty ansámbly spojí a najdou společný jazyk. A to myslím, že se nám podařilo.
2: Ve věku 91 let zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý. Držitel ceny za celoživotní přínos animovaného filmu z festivalu Anifilm vytvořil třeba postavy Večerníčku, Edudant a Francimor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě.
3: Počasí.
2: Zítřejší obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni. Na horách naměří do 22. Slabý proměnlivý vítr se během dne místy změní na mírný jižní až jihozápadní a biozátěž bude na 2. stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pravý jízdní pruh je uzavřený na dálnici D3 ve směru na Prahu mezi 73. a 72. kilometrem. Hořelo tam nákladní auto. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: který se ptá, jestli oslovování ve větách, když to píšeme, máme vždy oddělovat čárku. Zdravím vás, čárka, paní Magincová v našem studiu.
1: A tak mi to někde napište, vy mi to jenom říkáte.
0: Tak zdravím vás, čárka, paní Magincová, čárka v našem studiu. Ty dvě čárky okolo toho oslovení jsou v pořádku a musí tam být?
1: Jsou v pořádku a zrovna v tomhle případě, když je to takové skoro oficiální, tak tam být mají. Ale to původní pravidlo, které říkalo, že vždycky oslovení oddělujeme čárkou nebo čárkami, tak to se trochu rozvolnilo, protože se změnil charakter korespondence. Například, teď trošku odbočím, většina korespondence dnes probíhá e-mailem a tam se jakoby ta pravidla úplně ztratila a dnes dokonce převažuje místo oslovení jen pozdrav. Takže už se nepíše vážený pane, vážená paní, ale píše se dobrý den a rovnou přijde text, což bylo považováno dříve za vyloženě nezdvořilé.
0: Co tím tedy chcete říct? Katko, zdravím tě. Musí tam být ta čárka nebo nemusí?
1: To je speciální případ, kde se to pravidlo rozvolnilo. Nemusí tam být vůbec, pokud ta korespondence není taková ta formální, administrativní styl, čistý, pokud je to soukromé nebo
0: familiární,
1: nebo trošku familiární, tak jazykovědci přišli s tím, že je to významově a rytmicky těsné spojení. Kamčárku můžeme napsat, jako jsme ji psávali, ale nemusíme a je to v pořádku.
0: Dobře, smějme se s tím, že tam tady ta čárka být nemusí, ale když se rozhodnu napsat knihu a tam bude nějaké oslovení, tak tam by ta čárka být měla.
1: No v knize, pokud budete psát beletrii nebo publicistiku, tak to taky tak natvrdo brát nemusíte. Ale když budete psát knihu, která bude dopisem ústavnímu činiteli, hodilo by se použít nejen pozdrav, ale i oslovení a to oslovení oddělit s čárkami.
0: A ještě odbočím na závěr, jak je to s čárkou okolo slova prosím. Řekněte mi prosím, jak se jmenujete.
1: Tam máme možnost si vybrat, buď tam dáme z obou stran čárky, nebo je tam nedáme vůbec.
0: Takže nemůžeme dát na začátek předprosím a poprosím.
1: Ano, ne, tak přesně, nejenom jednu, ale buď žádnou nebo obě.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, kteří to mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu, jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85%, ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Pani Troko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha

0: To je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
1: pořád
0: stejná. No a
1: když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat a nebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
0: Šlacha zůstává stejná pořád.
1: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
0: no,
1: něco?
0: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
1: Jsou ty cirkusáci takový, co to dokážu?
0: Ne, no já to taky umím.
1: Co umíte? Nohy za hlavou nebo?
0: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
1: Poslední článek posledního prstu ohýbáte a zbytek prstu
0: ano,
1: zůstává napjatý.
0: Zůstává napjatý a pak mám schopnost hodně zaklonit ruku a vlastně udělat takový, ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
1: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachami?
0: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo i může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Čili tohleto jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé nádotek.
1: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím, paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Při 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu, ale při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D-vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D-vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitaminem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamin, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně, a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po tom kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje. kontraktura znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě
0: jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty
2: tahuje.
0: Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdanová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu, můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy, na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takovej dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutý.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domnívá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny.
0: Hmm.
2: Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah doktor a jiný vztah
2: ano,
0: se s pojišťovnou.
2: Tak přesně tak, takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl zažen blabala kvůli se automobilu.
2: Ano.
3: Spolu jezdkyně narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavou. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá?
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlochy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom
2: stišit.
0: Si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme,
2: ozvěna.
0: Budeme muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte.
5: Paní doktorko Štěpán, mám prozbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: No, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten takovou, že vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělá, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál. Takže asi...
0: Takže může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně
0: takhle,
2: tak. Takhle. Ano, bohužel.
5: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano. A to... nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono. Protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cejdamové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme v
1: rádiu. Povídejte.
2: Kubová, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8 až 9 měsíců, než to než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlápnete, nebo je horko?
2: Nikdo mi neřekl nic k tomu.
0: To musíte poznat,
1: vám neřekne
0: to musíte
1: nikdo.
0: Poznat vy, vysledovat
1: to. Vy musíte vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepší.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím kolem hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: S tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen čtvrtého stupně, třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, abych se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když vstanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě stuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže nám ten dotaz nahrajte na záznamník.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... U šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na rukou?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou čtyři druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladit gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohou, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí, je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být lecos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice, prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapii, jak jsme říkali, a důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu po čase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Vytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Studená rána v Česku zůstanou i přes víkend, příští týden se ale vrátí tropy. Češi v obytných vozech naplnili kapacity autokempů. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studena.
2: Ráno to bude ještě na svetr.
3: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
2: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
3: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: V havířovské městské části Šumbark vzniklo nové centrum sociální rehabilitace. Pracovníci tam pomáhají lidem se znevýhodněním. Snaží se je naučit samostatnosti, aby se zvládli zapojit do běžného života. V opravené budově bývalé restaurace vznikla taky komunitní kuchyň a kulturní sál, říká ředitel spolku Porta Vita David Stařičný.
4: Dlouhodobě byla lokalita Havířova Šumbarku vnímána jako sociálně vyloučená lokalita. Právě kvůli toho, že tady byla vyšší koncentrace právě osob, kteří měli kumulované problémy exekuce, dává velký smysl, aby tady byla služba, která nejenom pozvedne lokalitu, ale aby nabídla efektivní účelnou pomoc těm lidem přímo v tom místě, kde oni žijí.
1: Provozovatelé jihočeských autokempů zažívají až na výjimky silnou sezónu. Vyplývá to z informací Asociace kempů České republiky. Vyšší návštěvnosti napomáhá narůstající obliba karavaningu. Například autokemp Třeboň na Jindřichohradecku zaplnili karavany cyklistů.
5: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
6: Volají lidi teda, říkám, ne, přijďte normálně, co najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
5: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
7: Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím slabší průměr.
5: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc v neděli na hřišti Jablonce vstoupí do nové sezony šance ligy. Do kádru přibyly 4 nové zahraniční posily, naopak v rámci ligy přestoupili ke konkurenci Šturm, Sláma a Růsek. U 3 hráčů Huky, Kostadinova a Dolžníkova se řeší hostování ve Slovácku.
0: Počasí.
1: Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno a teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Děčínsku jeďte opatrně na silnici 265 z Krásné Lípy do Velkého Šenova. V úseku Vlčí hora Brtníky se po silnici pohybují chodci. A na Frýdecko-Místecku u Žermanické přehrady se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je mezi Soběšovicemi a Dolními Domaslavicemi. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy v 9 a teď už je tu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
8: Vítejte u dalšího tklivého příběhu, který je důkazem, že láska neumírá a existuje pořád, i když vám někdo milovaný odejde. Stane se vaším andělem strážným.
9: Po setkání s 82letým Ladislavem a 77letou Aneškou se mi derou na jazyk verše Karla Hynka Máchy. Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.
8: Přesto jim nebránil milovat, žít, smát se a být šťastní. zaslouží si náš obdiv.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek příběhů, které jste nám poslali, jsme dnes vybrali vyprávění Anežky a Ladislava Jeřábkových, kteří se seznámili přesně před 61 lety.
1: Prožili krásné i bolestné chvíle. Přesto našli ve své duši a srdci mír. Možná také proto, že bydlí v obci Mírová u Chodova.
0: S úctou a zájmem se je vydal vyslechnout náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Já tady na vás čekám.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Kdo ale čekáte tady sám, nečekáte s paní?
3: No, paní je tam, tak je takový horko.
4: A já už vidím Anežku. Kouká z okna tamhle. Dobrý den.
5: Dobrý den. Ano, Anežka je Jeřábková.
4: Je. Takhle přes okno jsem se dlouho neseznamoval.
5: Jo, plnou pustou.
4: Tak my to obejdem, jo, a seznámíme se.
5: Tady jste v bytě u Jeřábku.
4: A teď jedna věc, sluší se na návštěvu přijít pro dámu s kytičkou, tohle je pro vás.
5: Děkuju. No to je krásná. No teda. No to jsem dlouho nedostala takovou hezkou.
4: Nepovídejte.
5: No.
4: Sem už se něco nosí, co to je?
3: No to je kniha, když jsme byli 50 let spolu, tak nám obecní úřad udělal tadyhle tu pamětní knihu. Tadyhle jsme jako za mladá, když jsme byli ještě hezký.
4: To jste pořád.
3: Teďka už jsme starý.
4: Ale hezký.
3: No, tohle, čili jaký nemocný ráno, když stanem, tak se hodinu musíme upravovat.
4: Mě každý zvlášť.
3: Oko, já mám skleněný, mě tohle udělali, všechno možno. Tak každý zvlášť, takže se musíme na to připravit.
1: V roce 1963 se mladý Ladislav z Jihlavy, kde žil a pracoval, přihlásil jako adept na stavbu mládeže do Vřesové na Karlovarsku.
0: Byla to brigáda na jeden rok. Ještě nevěděl, že se tahle štace protáhne na celý život. Vše začalo trochu v podroušeném stavu.
1: S kamarády pravidelně vyrážel na taneční zábavy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No a jednou jsem přišel taky sem do té Mírové na čaje a teď jsem se tam trošku tak společensky unavil a teď mě tam jedna slečna prostě pošetřovala takhle.
4: Vy si na to pamatujete, když Láďa ne?
5: No tak.
4: Co jste dělala, že jste se mu věnovala, ho zachraňovala v těžké chvíli alkoholové?
5: No, obklady se mu dávala na lavičku, na to.
3: A já vím, že jsem se s ní udělal rande do kina, jenže já do toho kina šel a neviděl jsem, jak vypadá. Už jsem na to zapomněl.
4: Jednoduše, vy jste se prostě opil, ona se o vás starala a vy nevíte, kdo to byl, která víla.
3: A viděl jsem, že přijde do kina, no... Teď tam byly kamarádky, který jsem znal, pám, je tady to, ta holka, nevíš, která to byla? A ona tam byla, oni řekli, že nevědí. No, tak prostě, tak jsem, nic nebylo. No a tak jsem potom...
4: A ona se k vám nehlásila?
3: Ne, nehlásila, ona dělala SSP, já přihlásím. A potom jsem šel asi za měsíc na druhý čaje do klubu v Chodově. No a teď jsem říkal, no to je ona, když tam byla, tam tancovala pám, to je ona. Tak jsem šel pro ní tancovat, zapírala, že to není, ale nakonec jsme se domluvili, no a začali jsme spolu chodit. Jako já jsem pozval na rande a to, jenže

0: využívala.
1: Takže váš vztah začal tím, že se vlastně někdo opil, vy jste ho zachránila, v paměti zůstal, na další akci se znovu poznali, ti dva zblížili a takhle vzniká vztah ve vašem případě. Takže anděl zachránce v podobě Anežky.
0: Ano, ano, je to tak.
1: No a Ladislave, vy jste měl děvče, jste řekl v hlavě, tak jak to probíhalo? Museli jste se rozejít, nebo se vám to v hlavě trochu motalo, které se věnovat?
2: No, já jsem potom, tady jsem se víc zamiloval, tak když jsem přijel do hlavy, tak jsem přímo neřekl, že nebudu, ale prostě jsem odjel sem a tím to skončilo.
1: Když došlo k tomu, že jste se rozhodli, tak nějak už jste oba cítili, že tedy budete spolu chodit, že si nějak začnete. Jak vypadalo to první skutečné rande?
0: No, tak to už se nepamatuju.
1: Ani na první pusu?
0: Ano, tak těch bylo více, to ne. Nemá jenom první.
2: No prostě, tak jsme se líbali a takovýhle, ale ještě prostě k něčemu nějakému tohle velkému zblížení nedošlo.
1: Kde jste se líbali?
2: No tady pod Kulnou. Tady měla zemědělská usedlost, tady byla, tak jsem zatáhl do té Kulny, jenže furt tady někdo odvíral dveře, tak jsme nemohli se nějak tohle, tak jsme se jenom, aby nás nikdo neviděl, tak jsme se jenom líbali.
1: A původně jste vyráželi na co? Zase na čaj, do kina?
2: Původně jsme chodili potom na čaje, do kina a tohle. Tak prostě to začalo, no potom, když se mě přesvědčil tady její rodiče, že prostě to myslím vážně, tak když jsem vzal poprvně domů k nám do Jihlavy, tak byla za dveřma a chtěla se vrátit. Říkala, já tam nejdu, já se styděla jako tohle.
1: Proč?
0: No tak bylo to takový, já jsem baraková holka z vesnice, taková prostě, já nevím, jak bych to řekla, no tak vás ty dojíváno.
1: Jak vás tedy rodiče přijali, Ladislavovi?
0: Dobře, dobře. Byl strašně hodný. Přijali mě dobře.
1: Řekněte mi, Anežko, tehdy mladí dva dali se dohromady. Co se vám na tom Láďovi nejvíc tak jako líbilo? Čím vám imponoval?
0: No, hezky tancoval. To bylo první, to se mě líbilo. No to jako, my si v tom rozuměli, no a že jsme hodně chodili také na procházky, do kina, do toho prostě po všelijakých vycházkách.
1: A byl to hezký kluk?
0: Byl moc hezký.
1: Když se takhle mladá holka zamiluje, jak to vypadá potom, když se třeba rozejdete? Myslela jste na něj doma, když jste byla třeba před usínáním, před spaním, těšila se na další setkání? Co vám tak hlavou běhalo?
0: Ale jo, to jsem se zase těšila. Třeba jsem si říkala tak, dneska je pondělí, ve středu se sejdeme. Jo, prostě už to bylo takový jinačí. Takový hezky, no.
1: Ladislave, co u vás? Jak vy jste vnímal mladou Anežku? Jak vám se líbila?
2: No, mně se líbila, proto jsem s ní chodil a proto jsem tady zůstal, protože se mě líbila. A byla taková neskušená, jo, takže to se mě na ní líbilo. Tak mně se to líbilo, mě prostě neodporovala, nebyla nějaká, no, perfektní, no. Prostě jak je člověk mladý, tak to je úplně, to se těžko říká, no.
1: Jenom pro představu, jaký rozdíl mezi vámi byl věkový?
2: Pět roků. Jo, ten chlap už je trošku takovej uzrálejší, není takovej jelen, jako todlen, a prostě už má nějakou představu o životě. Tenkrát se to všechno bralo 18, 20 let. Tohle, když ženský bylo 25, to už neříkali, to je stará paní. To už je tohle, tenkrát to všechno. A když to dneska tak sleduju, pozoruju, tak to bylo nejlepší, protože když jsme vychovali děti, tak nám bylo 40. Nebo tady 45, děti už měly svoje zase a my jsme si mohli dělat, co jsme chtěli, jezdit po světě a to dneska každý čeká dlouho. No a potom, když dneska, kdybych si uvědomil, že bych měl v 60 vychovávat nějaké děti, tak to asi by nešlo, protože to už na to člověk nemá nervy, nemá na to náladu. Dneska mám náladu jen

0: Mám na tu svoji ženu.
1: A to je hezký.
0: Jo, to je, protože celý život jsme spali spolu. Nikdy jasně, to prostě furt ne. Žena kouká na televizi a taky já. Ona pá, já jdu spát a pám, já ještě budu chvíli koukat. Teď koukám, tady nikdo tady není, pám, co tady dělám a jdu spát za ní.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali, patří manželům Anešce a Ladislavovi Jeřábkovým.
2: Seznámili se v roce 1963, když jemu bylo 22 a jí necelých 17 let. Rok jeho brigády uběhl jako voda a on se rozhodl zůstat. Zamiloval se.
1: Na svatbu nespěchali. Začali o ní uvažovat až po dvou letech. Brali se 5. února roku 1966.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak vypadala vaše svatba?
4: No, tak měli jsme ji v Karlových Varech, takže já začnu od rána. Tak ráno jsem šla k holiči se nechat zkrášet, pak jsem se vrátila, šaty už jsem měla připravený, tak jsem se oblíkla.
3: Jaké jste měla šaty?
4: Bílé, ale krátké, ne dlouhé. Krátké, závojíček. No a to zrovna pak začalo ještě pršet. Bylo vošklivě, tak jsem říkala, no tak to je hezký.
3: Pršelo vám štěstí?
4: Asi jo. A odjeli jsme do těch Karlových Varů.
3: A jak to vypadalo tedy?
5: Jak vypadalo? Všechno to vypadalo dobře, všechno nám tam řekli, teď když jsme si dali prstínky a to teď jsem nazved prostě ten závoj, dal jsem pusu a zase jsem opustil dolů ten závoj. Takže se závojem dolů z obřadní síně.
3: To vypadalo, jak když se vracíte bez sezdání.
4: Ano.
5: Takže, no a odjeli jsme všichni do toho, do té elitky. Dneska už to zase není elita hospoda, už je to něco jiného tam. Tak tam jsme to měli první jako to. No a tak tam jsme měli hudbu, prostě všechno, to tam bylo pěkné. No.
3: Kdy jste končili? Jak to vypadalo?
5: My jsme končili ve 12 hodin, jsme jeli domů a tam ty hosté zůstali asi do 4 hodin do rána a my jsme ve 12 odjeli domů už spát a tohle.
3: Sem spát?
5: Ano.
3: A ta svatební noc teda?
5: No tak svatební noc ještě ležela maminka mezi náma, protože svatební noc neměli ani.
3: Jo, vy jste přišli...
5: Tak my jsme jí měli už předtím tu svatební noc.
4: No, už nevím.
5: Neměli jsme se kde ubytovat ty lidi, tak jsme museli spát
3: spolu.
5: Protože jsme měli jenom dvě postele, no tak a museli jsme tam spát ve třech. No.
3: Počkejte, to mi řekněte, jak vypadá ulehání ve svatební den, přijedete domů, vy jste sundala teda jako šaty, převlíkla jste se co do noční košile, mamka taky, no. Kdo les první do postele, nebo jak to vypadá?
5: Byli jsme všichni unavení, protože všichni jsme pili, tak jsme byli unavení, tak to jsme si tam lehli a zbudili jsme se až tohle, to jsme usnuli hned.
2: Ráno se probudili a začal jim nový život se společným příjmením Jeřábkovi.
1: Brzy jim přidělili podnikový byt v nové roli a oni se také zžívali s novou nevyzkoušenou rolí, tou rodičovskou.
4: No já jsem hrozně toužila po dětech, i když už jsem byla tak starší, tak jsem tady, kdo měl děti, tak jsem to vozila po vesnici. Jo. Já jsem měla strašně ráda děti, takže jsem se úplně těšila.
5: No já taky, protože bez dětí to není ono. co by tohle takhle, už jsem se těšil na děcka, jak budou sportovat, jak budou prostě, no prostě bez dětí není život, no to je takový mrtvý.
3: Jak to bylo tedy s příchodem dcery? Naplánovali jste si, že chcete teď děti a pokoušeli jste se, nebo to přišlo prostě tak jako náhodou a zrovna? Ne, jak to bylo?
5: Ne, to jsme chtěli mít dítě, to jsme dělali všechno to, aby jsme to měli. Jo, to jsme dělali všechno proto, no tak se to povedlo, tak to bylo dobrý. No a potom za rok byl syn zase. No a tak jsme měli dvě děti a potom asi za 5 let jsme měli dalšího syna. Jo, takže to jsme 3 děti, no tak to měla ta žena plno práce, chodila, ne, já jsem musela se o to starat, vodit je do školky, do jeslí, všechno stihala, prostě neměla, to jsem v tom obdivoval, všechno stihla, všechno udělala prostě a tu bylo to, na ty ženský to tenkrát bylo hodně taky, no.
4: Byla jsem šťastná, že mám, jsem si teda hrozně přála dceru, že mám dceru, to jsem byla ráda teda.
5: No já jsem byl taky rád, a to jsem byl akorát v práci a teďka nebyly mobily, nebylo nic takového, že jsem věděl, že bude rodit tohle, tak jsem volal tam ze sloupu, prostě na sloupu byl telefon, tak jsem tam volal do porodnice, jestli to, a oni vezli akorát z toho na pokoj a říkala mě akorát, mě řekla, byla to dcera, já pam, jak byla, jo, byla, jak byla unavená, tak řekla, byla to dcera, pam. Teď jsem přemýšlel, šel jsem domů, tak byla nebo není, jo, tak jsem byl z toho hotovej, no, tak no, ale potom, tak jsem tam potom jel se podívat, tenkrát se tam nemohlo na pokoje, se koukalo ze spoda, teď mě ji ukázala, teď to pam, ježiš, tak ještě, že žije. Jo, to byla taková odpověď, byla to dcera, už neřekla nic, protože ji vezla na ten pokoj, tak člověk byl z toho hotovej, no.
1: Život Anežky a Ladislava Jeřábkových by vydal na román. Jejich vztah je krásný, plný citu, ale i odhodlání bojovat. O tom ještě uslyšíte.
2: Zaujal nás už v dopisu natolik, že jsme se rozhodli je trochu potěšit. Dát jim najevo, jak jsou úžasní. Proto jim chceme věnovat praktický dárek. Velký automatický kávovar.
1: O předání jsme poprosili Patrika Rozehnala, který jim v nestřeženou chvíli tento nový stroj doma instaloval, aniž by o tom věděli. Bylo to překvapení.
5: No ne, koukej.
4: No teda, ty to já nebudu ani umět obsluhovat.
3: Jak říká paní doktorka Cajdonová, dneska se mačka jenom čudlíky.
5: Jo? No,
4: tak... možná uměla, ale
5: to,
4: ne ty,
5: no,
4: ne
5: to
4: ty, umí
5: mačka.
4: Ale ne ty, ale... to je bába, no. Že jo?
3: No tak je to vaše.
5: No, no to je krásný. No. A to je, na co to, to je na kafe?
4: No, ale to nám muset, bude muset naučit Tomáš.
5: Jo, to si, někde jsou nějaký tyhle, ne?
3: Tady se dává vzadu voda, nalije, takhle se to zdvihne.
5: Mm. Jo.
3: Tady ze zhora se naplní zrnková káva, to máte tady. No a tady pak už se mačká takhle čudlík, pod to se dá hrneček a už teče kafe.
5: Jo, a to jsou...
3: Velikosti kávy, jestli chcete espresso, větší, lungo, amerikáno nebo horkou vodu na čaj.
5: Mm. No to je krásný.
4: No to je, já úplně čumím.
5: No tak to máme co tohle.
4: No teda toto jsem
5: to
4: si...
5: Tohle půl vesnice pozvem na kafe.
3: Kafe je dost. Ať se vám daří a kávovar slouží.
4: Jo, děkujem.
5: Tak děkujeme mockrát.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku vám přinášejí Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.
1: Kdo si dávno řekl, jizvy, které máš zvenku a jsou vidět, tak určitě bolí. Ale jizvy, které máš skryté v duši, jizvy, které ti způsobila láska, bolí mnohem, mnohem víc.
2: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už vědí, že láska k dětem je tou nejsilnější, kterou rodiče zažívají. A když toto pouto osud přetne, je to bolest na celý život.
3: Potkalo nás prostě z velký neštěstí, že dcera se nám zabila. Jako když jí bylo 25 let a měla dvě malé děti, 4 a 5 let, tak se jí v práci stal pracovní úraz. Ona sice dělala v pupu, ale tam neměli jesle a to tak šla za ženou dělat chvíli na šachtu. Jako, že tohle, no a tam se jí stal pracovní úraz, že v 25 letech prostě přišla o život. Ono to bylo tak, že to někdo zavinil v té práci, jenže ten člověk, on omylem prostě pustil nějak pás, což byla odstávka, kdy se nesmí nic spouštět. A ona čistila pás a ono omylem chtěl popojet 2 metry, nebo co, tak omylem pustila.
4: Jak jste se to dozvěděli? Jak k tomu došlo, Aneško?
5: No, mě to přijel říct, já jsem tam dělala taky a přijel mi to, my jsme měli po noční, jsme byli doma. A přijel mi to říct jako můj kolega, co jsi tam dělal. A tak mi to přijel říct, no, co se jako stalo, že je v nemocnici, že ji odveze do nemocnice, a, no ale bohužel nepřežila. Tu chvíli jsem, já si nevěděla prostě vůbec, co se stalo. Jo, byla jsem úplně mimo, no, vůbec. Byl to šok.
3: No, jsou to takovéhle strašné věci, no, co se stává, co ne. A člověk si říká, proč zrovna my? To se nedá nic dělat. No, prostě je to, já bych řekl, že to je osud a to člověka, když ho to člověk, tak tomu neunikne. Prostě to přijde, no.
4: Ale říkám si, není nic horšího, než když rodiče přežijí vlastní děti.
3: To je nejhorší, když přijde o vlastní dítě, tak je to nejhorší věc. No. To je prostě jedno s druhým. No.
4: Kdy to na vás v plné síle dolehlo, když jste jí vyprovázen nějaký obřad, rozloučení?
3: No, když byl pohřeb a tohle, tak to bylo hrozný. No. To se těžko říká. Ono to nikdy neodezní, ale už to není takový.
4: Ale vám musí zůstat jizva na srdci, která se nikdy nezahojí.
3: To je jasný, to zůstává.
5: To nezmizí. To bude ještě. No to je celý život už, no, prostě.
4: Kor pro vás, Aneško, vy jste si tu dceru vymrdl, ale vy jste se tak těšila, že budete mít dceru.
5: Právě, to bylo hrozně těžké. No,
3: já říkám, no. To nás smelilo zase, no, to nás ještě víc semklo, no a tak zbyly po ní 4 a 5 děti, kluci, jo, takže to bylo, tak jsme to museli pomoct vychovávat, taky tomhle, než se našel druhou ženu, prostě tak pomoct vychovávat i děcka a takhle, a to mezi tím prostě ještě jejím bráchovi prostě žena umřela na rakovinu a tam zbyly taky děti, tak tu jednu jsme si vzali, ta jedlena vychovávali s ní taky, ta jedlena, jsme jí měli do 15 let, jako dneska už je teda v Německu, v Mnichově dělá recepční tam v hotelu, je tam už to, ale každý rok za náma jezdí, jako navštěvuje a tohle, takže ale to nás dokonce ještě víc smelilo, jo, někdo se třeba pohádá, to nás ještě víc smelilo, takže to bylo takovýhle, no.
4: Asi jste si tehdy hodně poplakali a hodně často, ne?
3: To nejhorší byly první 3 roky, no. Potom se to sklidňovalo, jako tohle. Pak musel člověk dělat a starat se o ty dětská a o tohle.
4: Aneško, já mám pocit, že Láďa, váš muž, vám musel asi hodně pomoci. On je takovou, řekl bych, velkou oporou. Byl i v té chvíli, cítila jste to, že jste ráda, že ho máte a nějak pomáhal?
5: Ano, ano, hodně. To děkuju. Bylo to krutý.
4: No, pro mámu tohle musí být nesrovnatelné celý život, no. Vracíte se v myšlenkách často?
5: Jo, jo. Každou chvíli. Říkám si, kdyby tak tady byla.
3: No. Ale já nevím, jestli bych vám to měl říct, ale jako to den, ale já na ní byl nějak tak závislý, mě 10 let předpovídala, co se mně stane. Mě za 3 roky, když už jsme pomaly tohle, tak já jsem měl jet pro pracovníka do práce a teď jsem slyšel kroky normálně a teď po dvoře pám, to je Olina, v noci, kdy jsem spál, jo. A přijde, teď ona přišla, pá, ahoj tati, jak se máš, co děláš, a to já na ní pám, kde se vzdala a to a teď to je všechno jako sen, jako tohle. A ona mě říká, zítra jdeš pro pracovníka, hele, venku prší, ty se vybouráš, ale nic se ti nestane, ale auto zničíš. A já jsem stál a venku pršelo. Pám, no to, a já měl služebního favorita, jel jsem do Habartova, hned tam ty zatáčce jsem se rozsekal. Jsem se vyboural z jedním roce, auto jsem zničil, mně se nic nestalo, všechno tohle. Za další 3 roky, to jsem vždycky, to nebudu ani vykládat, jako co mě všechno, to mě všechno, to jsem dokonce spadl ze střechy, to jsme opravovali, ta střechu, a hele, zítra jdeš s duchocema, to jsem ještě dělal, jdeš s duchocema dělat střechu a ty z té střechy spadneš, ale nic se ti nestane. Jsem tomu nevěřil, takový ten kec, já takový nevěřím. A šel jsem dělat, já jsem byla námraza, to bylo v listopadu, zmizli to a jsem potom sjel a spadl jsem po hlavě dolů. Akorát jsem měl obličej zedřený, no a třikrát mě třikrát mě tak předpověděla. Já jsem se potom ptal takhle psychiatru, pám, jak je to možné, že ji vidím, takhle si nepamatuju, jako každý puntík a to jsem viděl všechno do detailu. A on říkal, že se to, ty říkali, že se to stává, že to je prostě tohle, ale že to je, neví čím to je, ale že to prostě stává. Ten mě uklidnil, říkal, ten jeden pohá, hele, dokud ti nic neřekne, tak se ti v životě nic nestane. Ona si prý pro tebe přijde jednou.
4: Jestli to není silou té lásky, která mezi vámi byla, no. A ona je andělem strážným.
3: No právě, oni mě to takhle říkali. Oni říkali, že se to stává u dvojčátů tohodle, že třeba je někde tady, někde v Americe, jeden o druhým ví o nemocech a pá, že to je prostě, vy jste na sebe byli moc závislí. Říkám 10 let takhle, já jsem 9 let, teda vždycky po 3 letech.
4: Já myslím, že to právě všechno dokazuje sílu vaší lásky.
3: Jo.
4: Že ta Olenka dohlíží na vás právě proto, abyste spolu mohli být co nejdéle.
3: To jo.
5: Asi jo, asi to tak bude, že on opravdu, oni byli na sobě hodně vázaný.
4: A vy dva na sebe?
5: A my na sebe zase, ano. Asi je to tak.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh velké lásky zkoušené životem. Svůj osud nám líčí milující manželský pár Aneška a Ladislav Jeřábkovi.
2: Mají se rádi, špičkují se, radují se z maličkostí, podporují v nesnázích, prostě se milují.
1: I pro ně si Patrik rozehnal, nachystal několik otázek v manželském testu. Stejné otázky pro oba dva, ale odpovídali na ně každý zvlášť, aby se neslyšeli.
2: Vy ale jejich reakce a vzpomínky na společný život uslyšíte dohromady.
3: Kde jste nejlechtivější?
4: Na nohách.
3: Kde je manželka nejlechtivější?
5: No tak nebudu říkat, řeknu na chodidlech. No tak tam ty místa nebudu říkat.
3: Je nějaké oslovení, které kdyby Ladislav použil, tak by vás rozlítil?
4: No jedině Ančo. To nemám ráda.
3: Jaké oslovení od vás nemá ráda?
5: No já jí říkám, Aneško, mamino, no ty řeknu hej ty.
3: Jak byste vy popsal její smích?
5: Ta se směje tak jemně jenom, ta se neumí řechtat. Ta se směje tak citlivě.
3: Jaký je váš smích?
4: No takovej nějaký veselý, já nevím.
3: Jeho nejoblíbenější kus oblečení?
4: Kalhoty, tričko nebo košile, v létě kraťasy, zase tričko nebo tílko.
5: Co je vypran, tak to vem.
3: Kdo je déle v koupelně?
4: No, tak asi já.
5: No tak to žena, to je jasný.
3: Jak dlouho?
5: Tak přes půl hodiny. Já jsem tam 10 minut.
3: Máte nějakou tajnou skrýš? Kam si schováváte něco, co je potřeba?
5: Ne, to ne, to my víme jeden o druhým, kde co je.
3: Má Ladislav nějaké místo, kam si schovává své věci, nějakou svou tajnou skrýš?
4: Nemá.
3: Kdo víc chrápe?
5: No, tak to bych řekl, že někdy schrápe žena. Ona to svedla na mě, ne?
4: Ha, tak někdy já, někdy on.
3: Jaké milování je pěknější pro vás? To ranní nebo večerní?
4: No, jakdy. Jo, ale spíš večerní.
5: No tak lepší je večerní, ale mě se žena líbila kdykoliv, i když vařila, tak jsem taky nechal knedlíky, pám vykašli na knedlíky. Jsem miloval taky.
3: Jak dlouho jste se nejdéle líbali?
4: Jo, tak to jsem nikdy nekontrolovala.
5: Nás nás bolela pusa.
3: Recitoval vám někdy verše?
4: No, někdy jo. Někdy se snažil. To se zvědavé, jestli to přizná.
5: Básně nerecituju.
3: Ne? Trváte si na to?
5: No tak netrvám, no ale tak si nepamatuju, že bych ji recitoval básně.
3: Kterou část vašeho těla, nebo z vás, si myslíte, že ona považuje za nejvíc sexy?
5: Moji část těla? No to nevím, na co ženská myslí.
3: To se dozvíte skoro po 60 letech.
5: No teda, to jsem blázen. No asi tu vrchní polovičku.
4: Mně se líbily jeho vlasy, že on měl hodně hustý, měl hodně. Že kuce, no to není část těla. Jsem chtěla říct, že je ukecanej.
3: Že vypusa.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už oslavili 58. výročí svatby. jejich láska neopadá, naopak kvete. A to je přitom už trápí zdravotní neduhy.
2: Anežku už pobolívají ruce i nohy. Jaroslav přišel v době covidové pandemie částečně o zrak a má jedno oko skleněné.
1: Ani jeden z nich si ale nestěžuje. Vše berou s humorem a rádi se smějí.
4: A jinak já nevím, no, tak já to mám asi v genech.
5: Pořád cvičím, jak ráno napřed napíšu do stovky v posteli, prostě v leže. Nohama ležím a nohama napíšu do stovky.
3: Vy jako vyzdvihnete?
5: Vyzvednu, no jenom krát, jenom tak 10 cm nad postel, ta na to a udělám do stovky napíšu. Od jednotky do stovky.
3: No jenom napsat od jedné do sta, tak já teda to běžně nedělám u chlapů, jo, ale chtěl bych vidět vaše břišáky.
5: No, šáhněte.
3: Ty bláho.
5: Šáhněte.
3: To jsem neměl nikdy.
5: Co?
3: Dobrý.
5: No a pak udělám tadyhle stokrát týma činkama a pak udělám dřepy, udělám 50 dřepů a 50 zhybů.
3: Je to tak, že i po těchto téměř 60 letech máte jednu manželskou postel, máte svoji společnou ložnici, uléháte spolu, máte nějaký rituál, když si jdete lehnout, nebo naopak ráno, když se probouzíte?
4: No tak manžel ten vstane dřív jak já, udělá snídani. Já přijdu, mám připravenou snídaně na stole, takže si sedu umýt, udělám si své potřeby a sednu a snídám.
5: Takhle si vážím.
4: Jo, jo. Každý den.
3: Prozraďte mi, že jste spolu téměř 60 let.
5: No.
3: Jak se ta vaše láska za tu dobu proměnila? Jak to cítíte vy sami?
5: Já bych řekl, že to máme furt stejný, já nevím. Jak jsme byli za mladá, tak i teďka prostě jsme furt nějak na sebe závislí. Prostě furt se máme stejně rádi. Furt prostě tenkrát jsme se milovali, dneska už se máme jenom rádi.
3: Se trochu bojím zeptat, jestli to mluvím o psychičnu nebo fyzičnu.
5: Já už budu radši říkat.
4: No, dobrý.
3: Jak to cítíte vy, Anežko?
4: No, já si myslím, že se máme pořád stejně rádi.
3: Že je to pořád stejné?
4: No, je to. Bych řekla, že ještě lepší. Tedy máme na sebe čas, jsme doma pořád spolu. Žádný honění, žádný fofr. Máme se dobře, máme se rádi.
3: Chytnete se občas za ruce?
4: Za ruce, jo, to se vodíme. To opravdu, když jdem na procházku, tak jo.
3: Máte čas si ještě říct a chuť? Mám tě rád, miluju tě. I tahle slova to padnou
5: říkáme,
3: v tomhle letu.
5: To si říkáme každou chvíli. Že jsem rád, že jsem si ji našel. Že lepší ženskou bych nenašel. To si říkáme furt, jo.
3: Proč ji milujete?
5: Protože je. Protože ji mám rád. Prostě se mě líbí, no tak proto ji miluju a že je strašně tolerantní, kamkoliv mě pouštěla, prostě starala se o děti a protože nikdy mě nic nevyčetla, že prostě se s ní dobře povídá, dobře si rozumíme, celý život vycházíme spolu perfektně. Proto ji miluju, no. Jsme šťastný a nedovedu si představit jeden bez druhého, kdyby jsme nebyli. To, tak co by ten druhý dělal?
4: Jsme na sebe už tak zvyklí, že všechno děláme spolu, chodíme nakupovat spolu, prostě všechno, no. Ve všem se poradíme, když něco, protože opravdu život jsme měli pěkný, máme teda pěkný. Pořád mě něčím přitahuje, jo, něčím prostě, já nevím, no, jak bych to řekla, nějak.
3: A milujete ho?
4: Ano, jasně, kdybych ho nemiloval, tak s ním nejsem. No.
3: A je láska hezká i v tomhle věku?
4: Je krásná. To je nejlepší, co může být. Opravdu je to. To je všechno krásný. Jsem šťastná. Moc. No.
5: Prostě nedá se to jinak vyjádřit. Chtěl bych s ním být furt.

0: Aneška a Ladislav Jeřábkovi poznali, jak láska pomáhá v těžkých chvílích. Útěchu jim dala dcera vracející se ve snech a hlídající jejich zdraví a lásku. Už vědí, že milovat můžete i po smrti.
1: Jak napsala Božena Němcová, neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě.
0: Pomáhejme si, milujme svět, bližní i sebe. Lásku můžeme dát každému a nikdy se vám nezmenší. Každý den si to ověřují
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Počet nakažených salmonelózou letos v Česku vzrostl zhruba o třetinu. Desítky domácností na severozápadě Hradce Králové ztratily vodu ve studních. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
3: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
4: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
3: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
5: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
3: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnice na veřejném setkání s obyvateli města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při modernizaci hradeckého železničního uzlu. Aktuální situaci ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
6: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen, s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
2: Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově za 86 milionů korun bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj, říká vedoucí střediska zdravotnické záchranné služby Petr Matějíčka.
7: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se neprolínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době, protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku.
0: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková prošla do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Ve čtvrtfinále zdolala Krajanku Dominiku Šalkovou 2-0 na sety. Mezi elitní čtyřkou je také Tereza Valentová, a to po výhře 2-1 nad obhájkyní titulu Marii Bouskovou. Vypadla Sára Bejlek, která ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno, jasno až polojasno, teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Ořech stojí auto po nehodě, zatím nepřekáží. Dálnice jsou aktuálně bez kolon a na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova brzdí provoz omezení mezi Vystrkovem a Ončovicemi, se na dvou místech jede kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někdy napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašli, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řído? Možná si ani nemůžete od plic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já teď zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven džbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano. Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně, respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla. Pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt. Kéž by to

0: daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
1: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi.
0: Není nic našího.
1: Opravdu? Výborně. A o čem by to dílko bylo?
0: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
1: Ano, ano, to bych rád.
0: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se. Ale táťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
2: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
0: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
2: No dobře.
0: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernajs, koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
2: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
0: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
2: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
0: Jo?
2: No ano.
0: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
1: Prosím?
0: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
1: Já jsem bohužel před malou chvílí netušil, že...
0: Nevadí, mistře, nevadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
2: Jo, co s nimi?
0: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
2: Přinese.
0: Ano, jako...
2: Dárek.
0: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
2: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
1: Ano, tak dobrý den, tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
0: Ano, děkujeme, moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře, co to tam může uvnitř být?
1: Dřeváky.
0: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte, nové dřeváky. Jak jste na to přišel, no to byla vůd, jak živa moje touha.
1: Nápad. Vidíte,
0: no, ohromný.
2: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
0: Co prosím?
2: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
0: Jo, jakože...
2: No, právě.
0: Tak je to jako bomboniéra, ano?
2: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
0: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
1: Ne, děkuji, já už dneska měl něco. Tak
0: no tak si vezmi aspoň ty, hurvínku, ať mistra neurazíme.
2: Já dřeváky neradati.
0: Baštěn za nehloupej řečí.
2: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
1: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
0: No prosím.
1: Moje dcera jaksi mi jde do let.
0: Ano.
1: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
0: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
1: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
0: Ano.
1: A později jako by to našli.
0: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
2: No dovol, tati.
0: Představ se nám.
2: Simano. Pane Kopecký, taťuldo,

0: Jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
1: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
0: Ano, slyšel jsi to, Tatildo?
2: Ano, slyšel jsem.
0: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
0: Jo, vajs.
1: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám, to znám.
0: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
1: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak to já znám jednu takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
1: No, ovšem, ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
1: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
2: O, jistě, to ano.
1: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat. Nebo...
0: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
0: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
1: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
1: Velmi rád, excelence. Ano. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
2: k rybníku.
1: Šli k rybníku a potom, jak se nevím.
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Mloši, prosím tebe.
1: To je škoda, zrovna v nejlepším. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
1: Dopovím, rád.
3: Divadlo pro vaše uši.
0: Jele, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
2: No tak zařvi.
0: Karle, tady jsme.
4: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
0: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
2: Hurvajs, jak to mluvíš?
0: Teď je to kamarád, víš, že jo?
4: Správně, tak co vy tady?
2: Ale vytáh mě na procházku.
0: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kulisárně?
2: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky, Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak
0: přednášku,
1: promiňte.
0: Přednášku? Já? No, přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Jste byl takový...
0: Intelektuální?
1: Ne, takový oficiální.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjely ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi fór, tedy.
1: No.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore, já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No,
1: dnes,
0: tedy právě teď,
1: se nám hlásí,
0: ano,
1: Praha 2.
0: Výborně, a co my?
1: No, co myslíte?
0: No, tak my tady budeme jako, jak si to,
1: dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíš,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak... Já jsem myslela obrazně, jakože se podíváme po druhém pražském obvodě, kde co je, kde se co dělá a tak dále.
0: Já rozumím.
1: Takže bychom začali? Tady nedaleko, víte...
0: Ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. A já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano, velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě konkrétně.
1: No.
0: Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce ryjete ve vlastní zahrádce.
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A, tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně. No.
0: Ale já vás teď trumfnu. Hmm? Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný, než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
0: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
2: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
2: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
2: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
2: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
2: Mám.
0: No to no. Víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
2: Udělejte.
3: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
2: Do mlýna říkáš?
3: Simano.
2: S troškou?
3: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
2: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
3: Jaký háček?
2: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
3: Jen aby.
2: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
3: Jak nahraný?
2: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
3: No to vidím.
2: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
3: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
2: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
3: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
2: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
3: loveckém chodníčku.
2: Ano, nebo metat kostkami.
3: K tomu účelu volně položenými.
2: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
3: skokanský můstek.
2: Ano, a z jara jako
3: ráj horolezců.
2: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
3: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
2: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
3: starý muž.
2: Starý muž, jo.
3: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
2: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mel.
3: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
2: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
3: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
2: Jo, takhle.
3: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
2: Jo, takhle.
3: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
2: Jo, takhle.
3: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
2: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
3: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pitlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, taťoldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, taťoldo, víš?
2: No abych nevěděl, primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí, tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky, tak ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím, takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scientiarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi škandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne.
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Já, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Ne, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to, jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: A on nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na tří doma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím, podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši, je to věda v prudkém rozvoji, vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklady. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano. Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají Niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády, že ne?
4: Tak to tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: Proto je tak těžké rozumět lidské duše.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak, přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky svlíknout do půltěle jako u normálního
4: doktora. Ne. To si jen sednete.
2: A svlíknu se.
4: A budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: No, vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dá vám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťo, nezralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá. Ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Žáno.
3: Mečta, Čuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížejí obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No, tak dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale
3: rozumím.
4: Pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: Tak promiň.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa,
4: no, to bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No já sám, a za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kde pak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměli, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básnicky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vidět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Tehurvejs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejednou by si řekl, jo, tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu, jsou vyčištěné a prach je dokonce utřený a učí se chlapec, učí. Já ti dám takovou ránu, no jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
4: A ty to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žerikovi packy červeným latexem.
2: Žerikovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: Oh, tak Čuldo, já to měl být tak jako příklad tohleto.
2: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
3: Ano, například taťulda rád chodí na ryby.
4: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
3: Do téru.
4: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
3: No, řeknu třeba, nic z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková...
6: Taková siréna.
3: No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
3: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
3: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
3: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
6: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
6: Šimano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
6: Já vím, tatí.
3: No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
3: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
6: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No, to taky, ale když já jsem zpíval děti...
3: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
3: Je. Vážně, tatí?
5: No.
3: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
3: Jo.
5: No, v tombole. Jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No?
6: Ha, dětinskou kotvu.
5: No jo.
6: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal dětinskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tati.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará... Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
7: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
6: Proč ve skále, hele, tatí?
5: A dejte mě pokoj.
7: Jako rytíř?
6: Tatí, hele, proč jsi byl ve skále, tatí?
5: A dej mě pokoj.
7: Proč jste zpíval v té skále?
6: Tak řekně, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř? Ve skále? To je taková opera, žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
6: Laskonka.
5: Ale La to je jako takový italský člen, no, jako Derdy Das ve francouzštině, že ano?
6: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
7: No a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... No tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád, o butterfly.
6: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška.
7: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
5: Ale ne, říkám, že je to Matuška, tohle, ta tuška, že má.
8: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
8: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
5: No, to se vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
8: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
5: Ano, ano, tak to je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si střihnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
8: Jak jsem vás, pane Spejble, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
5: Jo, nejen nám, i nás, ano, to...
8: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
5: Houpavou. No Houpavou. Vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
8: Výborně.

Vzpomni přece, jak utekl z klece ten velký lev, tak Jášku, jenom klid, na mucholapku dám zaječit lapku.

0: Tak to je pro dnešek všecko. Dobrou noc.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Haló, haló, hlásí se Honza Macoun z jihu Čech do Prahy. Zdravím na technické pracoviště Lukáše Kamena. Zdravím i vás pátečně večerně naladěný na vlnách Českého rozhlasu. Tady je společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Krátce po 23. hodině noční linka, 2 hodiny povídání na dané téma. A doufám, že vás dnešní téma, kdo jste nesosali, cože se to dneska bude vysílat na vlnách Českého rozhlasu za téma, no tak rád vám představím, že se vydáme do podzemí, protože pro mě je v životě zásadní být někdy v podzemí. Ta nádhera a ta tma, co by se dala do pytlů dávat a prodávat. Tak vítejte a příjemný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vysílání Českého rozhlasu, vysílání páteční noční linky z jihu Čech ještě jednou zdravím a pojďme do podzemí. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já se na vás moc těším.

láskou pro vás noční linka Českého rozhlasu, tady Honza Macoun, jižní Čechy taky nekoušou. Budu moc rád, když se dovoláte na téma dnešního vysílání nejkrásnější podzemí. No, schválně, kde jste byli v podzemí, který důl vás ohromil, která jeskyně vás dostala, nebo líbilo se vám někde v metru, navštívili jste katakomby a že je máte za bukem, ale prosím vás, že jste se tam byli podívat naposledy před 30 lety, no ono se asi nic moc nezměnilo v tom rozprostření, ale jsou tam stále a takovou věc, to přece musíte vidět několikrát za život. Jako Pražák národní, jo, tak moudré řeči nechávám stranou. Už vás některé slyším, no jo, chytrej z Prahy, hraje si na to, že ví a přitom sám v tom národním nebyl. Zkrátka podzemní místa lidi přitahují už dlouho, to asi kdokoliv z vás může souhlasit a je to pravda, je to dobrodružství, historie, možná taky i pro někoho strach. Pojďte pozvat posluchače, kteří nás poslouchají a doporučit jim nějaké to podzemí, kde je to fajn, kde je přijatelná teplota a hlavně, kde se člověk třeba dozví taky něco jiného, než to, co si načtete v knihách. Jo? A ty krápníky, kolik jste jich za život viděli. Volejte, pište a jinak, pokud to jenom trochu půjde, i hudební dramaturgie je zaměřena na dnešní téma. Jako třeba vzpomínáte na pohádku Freonový duch.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Od koho tady mám příběh? Hned na otevření dnešního vysílání něco textového. Maruška z Třebíče mi napsala, a co konkrétně? No, byla jsem kdysi v punkevních jeskyních a dodnes si pamatuju, jak na mě zapůsobilo to ticho. Člověk jde pod zem, kolem je chlad, skála, kapky vody a najednou má pocit, že běžný svět zůstal někde daleko nahoře. Nejvíc mě dostala plavba po podzemí. V říčce seděla jsem v lodičce a dívala se na stěny kolem sebe, no nikdo z nás skoro nemluvil. A to je co říct, protože naše rodina běžně nezmlkne ani u oběda. Bylo to krásné, ale zároveň trochu pokorné. Uvědomila jsem si, že příroda si takové věci tvořila tisíce let a my tam přijedeme jen na pár minut jako návštěva. No, ale tady bych já ještě dodal. Já jsem dělal průvodce, a to v Kateřinský

jeskyni. Maruško Střebíče, no, vy si tam tak přijdete. No, zaprvé, vy se tam v létě příjemně ochladíte, no a o tom mechu, který tam zkrátka si žije svým životem, který tam vlastně roste nebo vzniká, šíří se, tak dobře, za to můžeme my, ale tak to se dá oškrabat a můžeme jet dál, ne?

0: nejkrásnější podzemí. No, které pak to je podle vás? Tady u nás, anebo je to v zahraničí? A co konkrétně? Halo, halo, kdo nám volá?
1: To vypadá, že já jsem úplně vymetačka jeskyní.
0: Jo.
1: Ale ne, že bych to dělala úmyslně, jo, že, ale vždycky byl nějaký zájezd a tam byla jeskyně a na školním výletě, takže jsme byli v Českém Krasu, koně pruské jeskyně, kde jsou ty krásné růžice, v Moravském Krasu, kde jsme jeli po řece Punkvě, v Dobřinských jeskyních na Slovensku. Potom
0: krása, jenom poprosím, ale vymetačko, to, halo, halo, vymetačko jeskyní, velmi vás poprosím, no. Ještě kdo nám vlastně volá, já to nevím.
1: Marie,
0: já to nevím.
1: Marie Dobříš.
0: Ježiš, já vás nepoznal. Já vás.
1: Tak, hele, víte, já co vás. Jsem chtěla říct, ale kdybych měla říct, která byla nejkrásnější, tak je to hloupý, ale já řeknu, nejvíce mi líbila slovinská jeskyně, ta Postojanská jáma, nebo Postojná
0: jo.
1: jáma.
0: Tam byl Vláček.
1: Ano, proze mi právě, protože asi teda mám takový sklon klenovský, tak se mi hrozně líbilo, že se tam jelo tím Vláčkem.
0: No to si představte, že moje kolegyně Soňa Jindrová, milovnice všeho dopravního, ale taky i všeho podzemního, která se vrátila teď z dovolené, tak právě byla ve Slovensku a právě si brousila s rodinou zuby, že by šla tady do této jeskyně na ten Vláček samozřejmě a za tou krásou, ale spíš za tím Vláčkem si myslím, jaký znám. A přijeli tam a zase se otočili na podpatku, jak se říká, a jeli pryč, protože bylo vyprodáno na několik dnů dopředu, takže je mi to za ní líto, ale věřím, že to musí být velká nádhera teda.
1: Tam jsem byla dokonce dvakrát. Jednou v Jugoslávii, když jsme byli, tak to patřilo k Jugoslávii a pak teda s cestovkou jsme byli ve Slovinsku, tak to asi měli zajištěný, objednaný, no, takže jsme se tam dostali.
0: To je teda krásná práce, teda nevytahujete se mi, že ne?
1: Ne, všechno pravda. A nejmín se mi líbila ta chýnovská, jako tam vlastně skoro nic není, no.
0: Jako tady u tábora,
1: no. Byl jste tam?
0: Jo, mám tam, to tady odtud, co by kamenem, ano.
1: No jo, tak teď jo, kde jste teďko?
0: Teď z jihu Čech, zdravím. Tak,
1: no ne, jako chýnovská jeskyně, že
0: to je u tábora,
1: já poznám Přezimíř, Borotín a tyhle ty, pláž tam odtud byl můj manžel, tak si to tam hezky užívejte. A nevytahovala jsem se, to jsem všechno
0: dobře. No já no, samozřejmě protože vám to věřím a taky trochu závidím no. teda. A ne,
1: hele, ale já
0: bych
1: jenom ještě s váma chtěla projednat ty solní jeskyně. Víte, čemu moc já tomu nevěřím, jo? Že se leckde v nějaké vesnici udělá nějaká jeskyně a pak se tvrdí, že to je solná jeskyně. Já nevím, jestli tam tu sůl navezou. Tam jsem se ještě nedostala, protože mám obavy, že kdybych si tam lehla, že už se nezvednu z země nebo z toho lehátka, no.
0: Helejte, já tomu taky úplně dvakrát nevěřím, ale zkusím teď něco najít rychle na internetu a povím vám to za chvíli. Už půjde to?
1: Tak to jste hodně.
0: Protože dobrou jinak, noc, dobrou noc, taky zdravě, děkuju.
1: Dobrý, mějte se moc hezky a naschledanou.
0: Naschledanou tady, já samozřejmě zjistím ty informace, to mě to taky zajímá, ale myslím, že jsem zavadil někde o informaci, že to není úplně až tak jakože zdravotně neprokázané, ale nebyly asi nějaké dvakrát velké studie na to dělané a jestli vůbec, ale klasické solné doly, kde se léčí, to ano, a to jsem třeba viděl a to bylo na Ukrajině v Solotvinu. No to bylo boží, vám řeknu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dneska se vás ptám na místa podzemí, která by vás něco nechala. Tak nemusí jít úplně jen o slavné jeskyně nebo historické doly. Může to být vlastně i stanice metra. Víte co, u té se zastavíme. Stanici metra mají v repertoáru, prosím vás, v Brně není metro, to vím. Takže Praha, Jiřího z Poděbrad a Jarek Nohavice.

hospodě brat. Praha v 6 hodin, ještě srdce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem, já vlevo, ona vpravo, drží

tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají, nevěc

0: Noční linka. Tak dneska otevírá téma nejkrásnější podzemí. Tak pojďte se pochlubit, kde jste byli. Chlubení v dobrém je vítáno. Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tu Stopka Marian.
0: Ano, zdravím vás v vysílání.
1: Ano, jsem vášní rybář, teraz momentálně sedím na Lipně a ináč počúvám rád vašu nočnú linku. A
0: čo
1: chcem povedať o podzemí, som bývalý baník. Pracoval som na rude v Banskej Štiavnici a tam tretí obzor bol 1200 metrov pod zemou. A čo chcem povedať, keď sme robili aj ostrely, tak tie kamene, ten kremeň, to bola voláčo nádhera, keď sa to bagrovalo. A tie kremene, to boli v podstate krásne svetlé špice a vnútri bola fialová voda. To sú tzv. Polodrhavkami. Takže chcem len toľko... Prosím?
0: Jen se musím doptat, kdy jste tam dělal, v jakém období vašeho života, kolik let?
1: Já už mám 70 rokov a jsem tam fáral v období...
0: Na rybách se zapomíná, to nevadí. To nevadí, ale prostě bylo to.
1: Já vám povím, v 75. roku jsem se vyučil jako elektrikář. A robil som banského elektrikára, potom som fáral, normálne som robil na čelbe, takže to bolo zhruba v rokoch 78 až 93.
0: To v té době samozřejmě, co nás teda učili na základní škole, tak lékař, učitel, ale především havíř, to je extra třída.
1: Po vašom po česky havíř a u nás po slovensky baník.
0: Baník. A teď by se to dalo ještě spojit s Ostravou u jednoho fotbalového klubu jako takové zvolání, ale to si odpustíme, protože to vlastně je zprosté. Takže děkuju pěkně, ať se vám daří. Chytil jste něco vůbec?
1: No, jsem pochytal dneska asi 10-12 kaprů.
0: Takovýhle kaprů.
1: No, od 55 do 68, ale já jsem ten typ člověka, chyť a pust, já to pustím.
0: Taky bych byl přesně to samé, co vy, páčer by mi smrdí a nemusím. Ne, ale asi ne. Je to vášeň, probereme to zase někdy příště. Moc děkuji, ať se daří.
1: Já rybářím od 6 rokov, čiže už 63 rokov rybářím, tak už mám volačů za sebou.
0: Tak fajn, ať se daří, dobrou noc a pěkné rybí
1: sny. Děkujem, že jsem se dovolal. Děkujem, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ať máte rybí sny, no teda co mě to napadá, no ale... Honzo, to nepochopíš, ten, kdo chodí na ryby, tak to je něco. To probereme příště, mě to něco zajímá, protože já jsem to něco úplně neodhalil, ale asi v tom budou ty tři pytlačky a tři pády do vody. Pojďme do podzemí. Víte, že máme podhlednu, to je docela taky sympatické, ne rozhledna, ale podhledna. Máme taky mnoho jeskyních tajemství, máme hornické podzemí, jak jste sami slyšeli. Víte co, udělal jsem si takovou hitparádu 10 nejkrásnějšího podzemí a já vás s tou desítkou seznámím, ale chce to chvilku do času. Jdu zatím během písničky sosat vaše příspěvky, které jste už odeslali, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, pěknou noc.

0: Když se řekne krásné podzemí, většina lidí si vybaví jeskyně s průvodcem, vstupenkou a zákazem sahat na krápníky, jenže u nás existují i místa, kde se dá podzem nahlédnout volněji a nejde o lezení do opuštěných štol ani za mříže. Já třeba mluvím o místech, která jsou přístupná, bezpečně, legálně a přitom mají silnou atmosféru. Myslím, že vy místní, ale i přespolní budete se mnou souhlasit, že jedním z takovým místem, nebo jedním z nejhezčích příkladů je vlastně jeskyně Šipka ve Štramberku. Volně přístupná a není zajímavá jen tím, že člověk vstoupí do skály, je to také významné pravěké naleziště. Když tam stojíte, nedíváte se jen na kámen, stojíte na místě, kde lidé hledali úkryt už před tisíci lety. To podobným místům dává úplně jinou váhu. Kdo nám volá jako další? Tady noční linka Honza. Haló, haló, slyšíme se? Neslyšíme se. Tak kdyby byl telefon... Ano, už se slyšíme. Haló, haló. No ano, jsme ve spojení. Kdo pak jste a odkud jste?
1: Dobrý večer, Jarda Knovíz.
0: Zdravím do Knovíze. Máte tam nějaké podzemí? No vy jo, vlastně. Knovíz jo.
1: Tady nedaleko akorát ve starém bylo podzemní. Však ty jako na vodu, ale jinak už to nefunguje, jako nešlo to.
0: Dávno. Prý se to nevyplácelo.
1: Ano, přesně tak. Že tam bylo moc slaná voda.
0: Vy tam máte něco společného s tím podzemím, vy konkrétně pracoval jste?
1: Ne, naštěstí ne. Já akorát volám ohledně podzemí, ohledně jeskyní, nebo takhle, tak s manželkou jsme navštívili už dostatek jeskyní v Čechách, na Slovensku hlavně. Ale byli jsme minulý rok na Gibraltaru a v jeskyni a něco nádhernějšího jsme zatím ještě neviděli. Teda. Je to fakt nádherný.
0: Tam jsem byl minimálně třikrát a vůbec mi teď nedochází, mimo teda samozřejmě ta hlavní skála, že jo, která, tak ono se dalo jít i dovnitř, tak to jsem asi skončil jenom u toho kafe a duty free, nevím.
1: Tam je potom takový sál velký a jako stvoření té jeskyně nebo té země, jako takhle. Je to jako nádherně udělaný, jako všechno.
0: To věřím, ale vůbec nechápu, že jsem o to nezavadil, protože kdybych to věděl, tak se tam určitě zastavím, to si nenechám přijít ujít tuhle tu příležitost. A tam se hrály koncerty, jestli vám teda dobře rozumím.
1: Ano, taky oni říkali, že se tam občas dělají koncerty a takovýhle věci. A my právě jak dneska, jak je tady to téma, tak jsme se zrovna s manželkou bavili o tom, že bychom se měli znovu vydat, protože my jsme byli v Malaze a tam jsme si půjčili automobil a jeli jsme na ten Gibraltar se kouknout, protože jsme slyšeli o těch jeskyních, tak jsme tam jeli se kouknout a nelitovali jsme a jeli bychom tam znovu.
0: No tak teď už lituju já, protože jsme měli úplně stejný průběh, to znamená půjčit auto, odjet, poplatit dálnice, ano. A dojet na parkovišti před Gibraltar, pokochat se tím, jak přistávají a vzlétávají letadla, to jste tam taky viděli. Pak z toho údivu jsem si asi fakt zavařil hlavu něčím úplně zbytečným a drahým. Taky vám to tam přijde drahé v tom Gibraltaru?
1: Já nevím, my jsme tam moc nekupovali. My jsme kupovali na španělském území, a tam na tom britském už radši ne, jako, ale zase jdeme tomu stupenka na ten, do té jeskyně nám to připadalo stejně drahý, jako jdeme tomu na Slovensku, jako. Takže nevím.
0: No, je fakt, že levnější to je na té španělské straně, ale teď jste mi připomněl jednu důležitou věc. Byl jsem se podívat v podzemí v Londýně na jedné opuštěné stanici metra, která je vlastně mimo provoz, ale natáčí se tam vesele, spousta filmů se tam točila, ale to jsem ani tak nechtěl říct, ale v Londýně funguje takzvané muzeum pošty. A tak jako u nás je potrubní pošta v Praze, zavedená pod Prahou, sice už nefunkční, ale je, tak tam, i když dnes už se to takhle nepoužívá, tak je podzemní metro vlastně v uvozovkách, podzemní vláčky, které jedou vlastně pod Londýnem a spojuje hlavní pošty a vláčkem se tam dřív dopisy a balíky přesouvaly takhle po kolejích a je z toho udělaná nádherná exkurze, takže když zavítáte někdy do Londýna, tak se pokochejte i tam.
1: Je to pěkný, já momentálně pracuji v metru v Praze, takže já toho podzemí mám dost.
0: Jo, chápu. Která trasa?
1: Ačko.
0: Už se ví, co tam smrdí na těch stanicích.
1: K tomu se nebudu vyjadřovat.
0: Dobře, tak pohleďte za mě to metro, tu soupravu. Já je tak zbožňuju. Já vím, vám to asi nic moc neřekne, ale moje srdéčko plesá. To víte, šoto člověk je šoto člověk. Ať se vám daří hlavně bez nehod a vůbec, ať vám lidi nepadají tam, kam nemají.
1: Ano, děkuji moc. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná, že pan posluchač nejen, že zavítal do našeho vysílání tím, že slyšel, že máme takové čmakové téma, ale ten Jarek Nohavica, co? Stanice Jiřího Spodě Brady, to je vaše stanice, zelená stanice, vymazlená stanice, hluboká stanice. No nic, popojedeme dál k písničce a potom prosím, případně zase někdo další, času máme dost, nejkrásnější podzemí, už jsme měli metro, Krápníkové jeskyně, jeskyně, kde nic není, omlouváme se, kousek od Tábora do Chýnova, ale třeba jsme byli vlastně i z mé strany v muzeu pošty v Londýně, ale můžeme přidat i další místa. Co říkáte?

0: 23.50, aktuální čas. Haló, haló, kdo nás poslouchá v Plzni, představte se nám.
1: Je tady Věra z Plzně.
0: A
1: zdravím. Vy mluvíte o jeskyních, o metru, ale Plzeň, ta má tři poschodí sklepů. Ten třetí je zatopený. A my tam chodíme s vnoučatama vždycky na prohlídku. No, tak když tam přijdeme, musíme si vzít helmu na hlavu, protože někde ty sklepy jsou takový ouzký, některý jsou široký a teď jsou tam různé výklenky a tam jsou vystavené věci, které se tam našly.
0: A to je kde, prosím, pěkně, jenom aby jsme měli trochu představu.
1: No.
0: Kde konkrétně to je, jak se tam dostaneme? Jak se tam dostaneme, aby jsme věděli, protože úplně to nebylo zřetelné z toho povídání.
1: No, jak se tam dostaneme? No, jak je Pivovarský muzeum, tak tam se prodávají lísky a vždycky se tam musíme, jako oni tam pouští asi jenom po 20 nebo po 15 lidech.
0: Ano.
1: A je tam člověk, který provází.
0: Jo, tak jenom abych to teda si to spojil i já, jestli jsme byli v tom samém podzemí, tak to je v rámci pivovaru.
1: Ne, to je podzemí pod celou Plzní.
0: Jo, tak, tak to je ještě něco jiného, tak to jsem taky ještě nezažil, neprošel, ale v podzemí pivovaru tam jsem byl.
1: To je tak krásný, protože tam jsou troje sklepy, jako tři poschodí. To třetí poschodí je zatopený, ale dá se tam, každým rokem vždycky tam obnoví další trasu, že to tam vyčistí a udělají to tak, aby se tam mohlo chodit. Takže to jdete od pivovaru, jako to není jako přímo z pivovaru, ale je to jako od náměstí, tam se prodávají lísky, tam přijdete, no a teď vás provází prvním poschodím, druhým poschodím, no ale do toho třetího poschodí se nedostanete, to je zatopený. No a jsou tam různé studny a jsou tam taky výklenky a v těch výklenkách jsou předměty, které se tam našly, protože vlastně Plzeňáci v tom 16. 17. století, tak ty tam vlastně měli jako ukryty, když byly ty nájezdy. Vlastně Plzeň nikdy nebyla, byla obležená, ale nikdy nebyla jako vypálená. Vždycky se ubránila. No a takže oni, je to tam moc pěkný, krásný, jsou tam různé studny a lidi to měli jako na potraviny, jako zásobárny potravin, no a pak tam teda taky tam házeli různé věci, že jo.
0: Já už jsem to dohledal, i plzeňské historické podzemí bylo pod plzeňským centrem budováno už od 13. století. V současnosti ten labirint prohlídkového okruhu je dlouhý asi 800 metrů, seznamuje s návštěvníky historii i funkcemi podzemí. Ta prohlídka se vždy absolvuje s průvodcem. Během prohlídky poznáte život pod městem, odhalíte tajemství autentických nálezů i zákoutí. A díky exponátům, vystaveným nálezům proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel Plzně.
1: Pokud vám
0: bylo víc než 18 let, získáte na prohlídce takzvanou pivenku, za kterou ve vybraných plzeňských restauracích můžete ochutnat jistého ležáka. Nevím, co to je, ale hlavně, že se točíme.
1: No, ale je to tam strašně pěkný. No, děti mají úplně vybalení v oči, protože no, je to moc pěkné, ale některé ty chodby jsou teda tak úzký, že každý dostane helmu, aby tam neurazil hlavu. No,
0: tak zrovna ta helma je to nejmenší, co bych si mohl na sebe dát. Už jsem se vylekal, že se svojí prostorovou šířkou bych se tam nevešel do té chodby.
1: Ale jo, vešel, je to tak udělaný, že tam jdou, no. A tak pro fajn. Děti je to úplně úžasný. A oni teď to prodloužili ještě až pod radnici. A ještě, jak je Dominikánská ulice, tak ještě k té Dominikánské ulici je to. Takže to je, každým rokem je tam vždycky prodloužená pár metrů, nebo...
0: Dobře. Děkujeme za pozvánku do Plzně, ať se vám tam daří a jestli děti zlobí, třeba je tam ztratíte na trochu delší dobu, oni potom dají pokoj a budou hodnější. Teda pokud, a pokud jsou hodný, no tak nevím, no co s nimi. Zkazit je pivenkou, to nedokážu. To mé stučnělé srdce by nedokázalo.
1: Ale je to tam moc pěkný a kdo Děkujeme. Se dostane do Plzně, nejenom do pivovaru, ale do toho podzemí, tak to teda je lepší, no tam je to takový moc pěkný, no.
0: Děkujeme, dobrou noc, ať se vám daří a pěkné dny.
1: Já vám taky a nashledanou a dobrou noc.
0: No máme tady dost možností, jak strávit čas pod zemí. A nebo třeba jednou jsem vám byl v dolech, a to myslím, že pro pana posluchače, který nás poslouchá teď, rybář, co volal, hned v úvodu vysílání, máte to taky, co by kamenem dohodil. Ale vlastně ani nevím, jestli ty prohlídky se tam ještě dělají. Pamatuji si, a teď snad to řeknu správně, Český Krumlov za krásami Českého Krumlova, to mě až tak úplně nebralo, ale ten místní grafitový důl, ten za to stál, ale už je to asi 15 let, možná 20 let. Ještě to byl důl, tuším, v provozu, ale jestli funguje dneska, asi ne. Ale dejte, když tak případně vědět, jako podzemí, kam se dojelo vláčkem, sice to byla jeskyně, dobře, no, ale pro mě podzemí, když není vidět, ale to bylo zážitek nad zážitky, teda řeknu vám.

0: Noční linka.
1: Posloucháte vysílání Noční linky, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, a to dává dohromady proud příběhů, a tentokrát z podzemí. Noční linka je tu pro vás i s další hodinou toho nejkrásnějšího podzemí. Tedy, byli jste? Bojíte se? Tajemno ano, ne? Kam byste se rádi vrátili? Nebo kam vás to nalákalo? A vůbec jste s tím duševně v pohodě v podzemí? Protože někomu se mohou klepat kolena. Každopádně můžete přemýšlet, ale raději hovořit. Telefon 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, a řekněme si na rovinu, když budete Jakubem, tak vám přeji všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás. A budeme to mít jako zabité dvě mouchy jednou ranou. No a neuvěřitelný bonus, to by byly tři mouchy jednou ranou, kdyby se mi ozval nějaký Jakub Beránek, protože Beránkovi dnes slaví příjmeniny. Tak i vám, ať je skvěle.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Noční linka právě teď, taky i s písničkou, během které už můžete proudit se svými telefonními vlnami až do pražského studia, kde na vás čeká Lukáš Kamen.

0: Kdo má raději historii měst, může zamířit do Znojma, Brna, Plzně nebo na pražský Vyšehrad. Znojemské podzemí patří k nejrozsáhlejším historickým podzemím systému ve střední Evropě. Brno má labyrint pod Zelným trhem, kostnici u svatého Jakuba i kryt. Plzeň nabízí, a o tom jsme mluvili před chvílí, historické sklepy pod centrem. Vyšehrad zase kasematy se sálem, Gorlice, podzemí v Česku, tak není jenom o jednom typu na výletu, je to vlastně takový směs, nebo taková směska přírody, techniky, historie a lehkého mrazení v zádech. Tak pojďme dál, kdo vítá nový den, ale se stejným tématem. Nejkrásnější podzemí, tady je Honza.
1: Dobrý den, zdravím Matěj, Praha.
0: Ano, zdravím Matěj, povězte, jste podzemí jako ryba ve vodě?
1: No, já spíš jako v Krkonoších, ale tam jsou vlastně krásné skály a různě takové jako bývalý doly. No.
0: Mm-hmm.
1: Ale teď byste mi připomněli tím pořadem vlastně mezi půdně z Moravy. Jako.
0: Mm-hmm.
1: A tam vlastně, to už je strašně dávno, ty krátníkové jeskyně, když jsme tam byli, já už nevím, že to bylo, ale už je to určitě 40 let, tak. No ale prostě, jakoby ta Morava, že jo, je vlastně, pod Moravou je spousta těch krápníkových útvarů, že jo.
0: A ještě no je, na Slovensku je jich dost, ano, je jich dost, klasika punkevní jeskyně v Moravském krasu, propast Macocha, Punkva, to by šlo případně. Na Slovensku jste byl kde?
1: To bylo Rudohoří, jak já jsem teď poslouchal nějaký pořad o Trýbači, a prostě vlastně, já nevím přesně, Demenovský jaskyně, nebo...
0: Demenovská ledová jaskyně.
1: Jo. No a to bylo takový zvláštní, protože já jsem tam zabloudil a vlastně jsem jako bloudil a došlo mi jídlo. A teď jsem neměl stán, někde jsem tam nechal, prostě jsem byl, musel jsem tam přespat zkrátka jednu noc v té jaskyni.
0: Ale ne, to opravdu tady v té Demenovské jeskyni, kdy to je veřejně přístupná jeskyně s průvodcem, tak se to tam asi někam zavírá, ne?
1: A nebo, no, nebo... já už jsem to zapamatuju.
0: Jste šel bočním vchodem třeba.
1: No, nevím, prostě vím, že jsem tam někde dost to bylo takový dramatický tady, no. A ještě jsem chtěl říct o těch Krkonoších, jo. Že my tam jsme, jakoby, tam je takový jako bermudský trojúhelník, jo, vlastně. To podzemí je tam jsou doly, třeba Černej důl, jo, kde se těží takovej bílý, jako já jsem původně kameník, jo. Takže vlastně ten kámen a ty jeskyně a to všechno, ty podzemí, tady jsou jako zajímavý a zkrátka tam je spousta dolů, tam se těžilo stříbro a je tam vlastně spousta jako železný rudy v té půdě. Tam je červená zem, že jo, Krkonoše vlastně, jsou jakoby specifický právě tím železem tam, no.
0: A já jsem byl... Ano, promiňte, nechtěl jsem přerušit.
1: Ne, já už nebudu to proto, ale jenom se mi tam stala taková věc, já nevím, jestli je to úplně o jeskyních, ale zkrátka, říkám, tam si jako i zvláštní věc, jo. Já jsem tam vlastně šel do vedlejší údolí, nějak to bylo 14 let, no. A bylo horko hrozný a zkrátka tam najednou byly ty skály a byla tam taková jako malý vchod někam, jo. A teď on je jako u vrchlabí, vlastně mezi vrchlabíma a jankama, jo. Tam jsou většinou ty údolí obydlení a tohle byl takový údolí, kde nic nebylo. Tam vlastně jako byla jenom prostě potok, ty skály a pár těch kamenů. No a já jsem tam nějak, jsem to ještě neznal, tak jsem tam prostě šel a tam byla jako díra, jeskyně teda taková. A vím, že když jsem přišel dovnitř, tak to vypadalo, že prostě byl tam nějaký bruch nějakého zvířete, jo. Ale jak bych to řekl, no, prostě bylo tak, muselo to být něco většího, jako medvědi tam nejsou, že jo, no. Ale podle toho bylo takový nízno, takový jako slámy, asi 2 metry velký to bylo. A vlastně to bylo cítit jako... No,
0: vůbec, nevím, ale kdyby náhodou takhle... někdo z posluchačů věděl, třeba přihodit i další informace.
1: Jasně, tak jenom, no, ale to je tak asi všechno. Takže říkám, prostě ty Krkonoše jsou zajímavé, jo, ještě tam ve Vrchlabě, myslím, Hornický muzeum, což je taky.
0: Hornický muzeum je v Harachově, je to tam super, byl jsem se podívat. Vlastně ono to v Harachově je trochu víc do podzemí, ale já osobně doporučuji mimo lyžování zavítat třeba i do sklárny, a nebo k Mumlavskému vodopádu, ono ve své podstatě všechno je kousek. Co jsem našel, tak prý nejhlubší jeskyně má nějakých 350 metrů pod úrovní současné prohlídkové štoly. Bylo vyraženo 21,5 kilometrů chodeb, 5391 komínů a koncem 20. století už byla těžba nerentabilní a skončila. Ale podívat se tam můžete, otevřeno tam mají, poznáte podle vozíku. Tak děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka dnes z Jihuček s Honzou Macounem. Máme tady nejkrásnější podzemí, téma, které jste se vybrali vy, posluchači. Hezky to tak jako sedlo. Mám tady od Aleny třeba příspěvek. Dobrý večer, přijďte se podívat do Kutné hory, tady si užijete všeho chuť, přírodu, historii, ale i podzemí, dů osel, je tu krásně. Aleno, souhlasím, když jsem byl před dávnou dobou, před rekonstrukcí počítat kosti, všechno sedělo na kus, takže bylo tam sympaticky, ale tajemno a husí kůže byla. Lukáš napsal, na podzemí koně pruských jeskyní nikdy nezapomenu. Bylo to na školním výletě v 5. třídě, kdy jsme se stoupili do chladného ticha mezi krápníky. No, připadal jsem si jako v jiném světě. Paní průvodkyně vyprávěla zajímavé příběhy a já tehdy poprvé obdivoval, co všechno dokáže vytvořit příroda. A dodnes je to jedna z nejhezčích vzpomínek na školní léta. S pozdravem Lukáš. Lukáše, zdravím. Ještě doplním, nevím, jestli se ty prohlídky konají i teď, ale mám takový pocit, že jednou týdně nebo minimálně jednou měsíčně se konají prohlídky s baterkou. Jo, tak půjdete se skupinou. Je teda větší pravděpodobnost, že se ztratíte, nebo ty neposedné děti, které půjdou s vámi, se omylem ztratí. To je větší pravděpodobnost takové skutečnosti, ale je to zajímavé, je to milé a navíc pro ty z vás, kdo nemáte auto, protože tam se dá velmi, velmi, velmi hromadnou dopravou ještě donedávna špatně dostat a teď už dostávám se k meritu věci. Kdybyste se chtěli pokochat krásami nejen tohoto místa, ale třeba i do svatého Janu pod Skalou nebo do lomů, které jsou vlastně, co by kamenem dohodil, tak jezdí Krasobus, zaintegrovaný do pražské integrované dopravy, to znamená na jednu jízdenku a jezdí o víkendech, myslím, až do konce října, když tak se podívejte, hezky z Berounského nádraží, přes všechny ty krásy zase zpátky. Ten autobus jezdí poměrně často, tak třeba toho využijete, jen houšť.

0: Jsme ve spojení, tady je Honza Macoun, kdo je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, nějaká žena.
1: Ano, já jsem ta a jsem momentálně v Pitný, což je u Volar.
0: Zdravím tedy do Volar, anebo k Volarům. A pojďme do podzemí.
1: No právě, že tady, že to vaše téma mě dneska docela vyděsilo, protože pro mě je podzemí zkrátka něco, co kam nemůžu už. Zjistila jsem to. Zkrátka byla jsem v Demenovských jeskyních, pak někde přesně.
0: Velmi špatně vás slyšíme. Mohla byste k oknu nebo nějak se trošku přemístit, jestli je to jenom trošku možné?
1: Ano, jo.
0: Tak, už je to lepší, krása, pohoda, jako kdyby byli volali vedle mě.
1: No, a já jsem právě, pak jsem byla teda v Koněpruských jeskyních a uvědomila jsem si, že vlastně ty problémy, které tam na mě padají, jsou opravdu jenom z toho, že jsem podzemí.
0: Zkrátka se úplně... Co se vám děje v hlavě, nebo jestli máte husí kůži, úzkost?
1: Jako nemůžu dýchat. Mám obrovskou hrůzu z toho, že nade mnou je obrovské množství hlíny, kamenů a podobně. Hmm. A ta krása, která tam je, tak ta bohužel... Já ji vnímám, ale se strachem.
0: Je to vníveč, je to pryč, je to špatný.
1: Je to špatný. Takže jenom jsem k tomu vašemu tématu chtěla říct, že je to úžasný, co všechno lidi vyprávějí a jak je to tam krásný pro ně, ale pro mě je to něco neskutečného.
0: Já už jsem se bál, že už se trápíte, dusíte a modlíte už od 23. hodiny, že probíráme podzemí a ono vás to ničí. Tak naštěstí ne.
1: Ne, opravdu. Mějte se moc hezky, ráda vás poslouchám, když vy máte ten pořad, ale dneska teda to je pro mě opravdu bomba. Hezký tak večer vám přeji.
0: Omlouvám se, no ne, vždycky to vyjde. Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No jo, tak co teď, no? Nejkrásnější podzemí. Mám tady hitparádu 10, paní posluchačka to vydrží, já vám nejsem dysfunkční, takže držím všechny 4 palce, co mám. Za prvé nejkrásnější, nejznámější české podzemí, Punkevní jeskyně a propast Macocha, klasika moravského krasu, kombinace choreb, krápníků, vody a hloubky. Největší jeskyní tajemství, amatérská jeskyně v moravském krasu, obrovský systém, běžně nepřístupný, důležitý hlavně pro odborníky a speleology. Největší české podzemní jezero, Boskovské dolomitové jeskyně, silný zážitek, dělá hlavně voda, barva a klid prostoru. Nejvýraznější hornické podzemí, tady Příbram, omlouvám se, do Ostravy, Březové hory, doly, štoly, důlní vláčky, technika a těžká práce horníků. Asi nejsyrovější uhelné podzemí, Landek Park v Ostravě. Těžba uhlí, šachty, záchranáři, industriální paměť Ostravska. Asi nejlepší městské podzemí, to je Znojmo. Rozsáhlý systém choreb, sklepů a unikových tras pod historickým centrem. Nejtemnější podzemí, katakomby, kostnice a krypty. U nás například Brno, Kutná Hora nebo Křtiny. Podzemí jako místo paměti, ne atrakce. Nejtechničtější podzemí, to jsou pražské kolektory. To jsou vlastně chodby pro kabely, potrubí, sítě. Veřejnost je většinou nevidí, ale bez nich by město přestalo okamžitě fungovat. Nejzajímavější vojenské podzemí, pevnost Bouda, chodby, sály, sklady, zbraně a nedokončená obrana republiky. No a

desítka nejpřekvapivější každodenní podzemí metro. V Praze hlavně trasa A, stanice nejsou jen doprava, ale i architektura, design, barvy a podzemní galerie a obzvlášť ty stanice, které prošly rekonstrukcí a jsou bez toho reklamního smogu, no to je nádhera, no ale smrdí.

0: Haló, haló, tady Honza Macoun, Český rozhlas Noční linka, pojďme do podzemí. A s kým dalším, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Iva od Hradce Králové. Probíráte všechny možné jeskyně a další věci, ale ještě jste neprobírali katakomby.
0: No ne, no to je jasný, tak vy přidáte ty vaše tam.
1: Katakomby Josefov třeba.
0: Byla jste?
1: Byla jsem a je to strašných let, ale už. Takže si přesně nespomínám, dostávali jsme asi do ruky svíčku. Vím, že války nejsou nic krásného, ale tyhle ty podzemní katakomby byly velice dobře vymyšlené. Ale naštěstí tam říkají vždycky, že nebyly teda použity. Stavěny asi za Marie Terezie, myslím.
0: No, tak to jsem trošičku na štíru v tomhletom, ale jo, už jsem to našel. Podzemní chodby pevnosti Josefov, ta byla postavena nebo byly postaveny v letech 1780 až 87. S tím se začalo takhle, už takhle dávno. Ten komplex je obrovský, nádherný, ano. obrovský. Mělo to prý sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. No a jinak za první světové války zajatecký tábor, to kdyby náhodou doplníme informaci, nejrozsáhlejší podzemní komplex je to v Evropě vůbec. Podzemní labirint chodeb měří 45 kilometrů. Počkejte, já jsem tam nebyl, vy jste tam byla, povídejte, jaký to bylo.
1: Já nevím, to podzemí je takový, jako že byste tam opravdu mohl zabloudit, pak tam jsou takový jako klíčky prostě, já už si to nepamatuju, ale když pak vyjdete z toho podzemí, tak tam jsou ravelíny, jsou tam takový nádvoří, no prostě bylo to vymyšlené pro ty vojáky dobře, ale válka je stejně vždycky svinstvo.
0: To je pravda, dominanta, která byla s možností obrany 12 000 vojáků, ale k tomu prý nikdy nedošlo. Potom tady vidím poznámku, že v roce 1866 vypukla válka mezi Habsburskou monarchií a Pruskem. Bojištěm se staly východní a severní Čechy. Prusové pevnosti jednoduše v bezpečné vzdálenosti obešly. Za první světové války tam byl zajatický tábor. Během druhé světové války sloužila německé okupantské armádě a poté tam sídlila posádka československé armády. Rok 68 zabráno Sověty a odchod rok 1991. A od té doby po rekonstrukci částečné taky my, návštěvníci, tak já tam půjdu. To jste mě nalákala pěkně.
1: Jo, běžte se podívat, opravdu celý Josefov stojí za to, dýchá tam historie, i když
0: No, dýchá, nedobili to, nebylo zapotřebí.
1: Nejsou 12 000, na to peníze, aby se to opravilo všechno.
0: A prosím vás, na co jsou peníze dneska, no, ale to probereme jindy.
1: Tak pane Macoun, děkuji. Moc.
0: Taky děkuji, ať se daří. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A než se někdo dovolá, ještě kouknu taky do vašich příspěvků, které jste odeslali. Pane jo, těch je, děkuju, Jana. Zdravím. V podzemí jsem byla mockrát, to ani všechno nevzpomenu, hlavně, že netrpím klaustrofobií, tak si to užiju. Asi naposledy jsem byla v podzemí v Brně, pod Zelňákem, je to Zelený trh, je tam placený okruh s průvodcem, je tam vidět, jak bylo podzemí využíváno k uložení potravin pod náměstím. Podobné je to v Táboře, ale tam to původně vzniklo za husitských válek, neboť Tábor bylo husitské město. Další návštěva v Litoměřicích, tam je taky okruh s průvodcem a mohu říct, že takové procházky jsou oživením a žádná nuda to není. No to vám teda řeknu, že nuda to není. Já když dělala průvodce v Kateřinské jeskyni, tak ty skupiny nebývávaly moc velké v tom období, kdy já jsem tam byl. A věřte, že když jsem se při rozloučení se skupinou nedopočítal toho počtu, kterého jsem se napočítal při vstupu, nedával jsem to na sebe znát a hledal jsem, kde kdo se nějak zapomněl. Naštěstí jenom Honzík neuměl počítat, takže docela dobré. Já se omlouvám matikářce. Všechno se mi to paní Šedivá vrátilo. Já chápu, vaše snaha byla urputná, ale to víte, no, neposedný. No a naše matikářka Ulrichová, zmlátím tě jak financkozy. Helejte, vzpomínky na školu to zase jindy, ale pokračuju Janou, která psala nebo píše. Podzemní prostory, třeba Moravský kras, mockrát navštívila punkevní jeskyně s propastí Macochy. asi Sloupsko-Šošovské, Kateřinské, děkuji. I na Moravě máme hezké jeskyně, i když méně známe, například na Špičáku, v Jeseníkách, na Slovensku jsme byli v Demenovské jeskyni. Pokud do těchto prostor počítáme i metro, tak to jsme jeli samozřejmě pražským metrem mnohokrát. Využili jsme i metro v Paříži, Římě, taky v Moskvě. No pozor, vy otevíráte ještě další dimenzi dnešního vysílání, protože Jana tady píše, zmiňuje teda až ke konci. Další jsou vinné sklepy, jo? Milé vinařky, amatérky, co máte rádi, takové ty slaďáky, tak ve sklepě, no, že jste si nevzpomněli dřív. Ve sklepech tam jsem byla taky víckrát, naposledy jsme viděli krásné sklepy v Čejkovicích, jejich červené víno mám v oblibě, ej, vínečko rudé. A víte co, radši končíme, alespoň s čtením, protože i Honzík má rád vínečko, ne rudé, to bílé je lepší, ale ani ne ten mělnický svach, ale jsou i dobrá, kvalitní, domácí vína, omlouvám se vinařům na Mělnicku. Ale to víte, já jsem z Przněn, stanicí Český rozhlas Střední Čechy, tak vím o této oblasti dost a mé vzpomínky na víno a Mělník se pojí v mé mysli tak, že si vzpomenu na litrovou láhev Miller Thurgau, kyselík, šťovík bílá, zátka umělohmotná a Honzík opět, ale to už je taky bratru. 3 dekády pomalu.

0: děkuju ti.
1: Řeknu vám teda, ještě jste to neslyšeli, teď se pode mnou rozlomila židle. Asi znamení od Pána Boha, že už bych měl konečně něco se svým tělem dělat, ale no nepůjdu dolů, do podzemí. Tak je to náročný se potom dostat nahoru, i když třeba ve Solných dolech Vělička, ve kterých jsem se byl podívat, mimochodem to nádhera, tak nahoru se jelo výtahem. A to bylo příjemné, bylo to prima a člověk se nezadýchal. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Tady volá Jiřa z Malé Hané a chtěla bych vám připomenout, že u nás tady, kde se stýká okres Svitavy, Blansko, Prostějov a je blízko do Olomouce, pokračuje jeskyní systém tady z Moravského krasu přes Lobusko-Sošovské jeskyně až do jeskyní Javoříčko a pak ještě další jeskyně pokračují směrem k Olomouci. V Litovelském Pomoraví se nachází jeskyně Mladeč, to je rituální pohřebiště a jsou tam nejstarší nálezy paleontologické a podobné.
1: Ano.
2: A pak další jeskyně jsou na pomezí u Jeseníků. A ještě bych tomu chtěla podotknout, že mám také blízko do Rudky, kde se vytesaná jeskyně Blanických rytířů v Pískovci. Taky pár takových prostorů, kde je vytesaných těch Blanické rytíře a je na u vchodu je vytesaný lev. A potom ještě bych tomu chtěla dodat, že mám blízko i do toho Moravského krasu a všechny tyto jeskyně mám prošlé a vlastně je to strašná zvláštnost, že jeskyně v Moravském krasu jsou velice prostorné a volné, ale tady ty jeskyně, o kterých jsem mluvila, kde je velká krápníková výzdoba, také Javoříčko a Pomezí, tak ty jsou stísněné. A kdo zná ty jihomoravské ale naše Moravský krás, tak se tam v těch ani v těch Javoříčku a Pomezí moc necítí. No a další jeskyně jsem ještě navštívila na Slovensku.
1: No, tak to jste teda pěkná.
2: Další krásná jeskyně je také v Polci, v Miškolci.
1: Jo, přesně.
2: Které se koupí v termálu.
1: Ano, přesně to samé i v Budapešti.
2: Jinak proč to všechno vím, protože znám místopis celého Československa, takže mě se to docela lehko pamatuje a mám 80 roku.
1: No gratuluju.
2: Pamatuju úplně všechno, ale nemohla jsem si vzpomnět na ty mladičské, tak jsem musela jít na to.
1: Ty mladečské jeskyně, když už o tom hovoříte, byl jsem se taky podívat a musím teda říct, že jako velký milovník do dopravy svého času litoval předměstí Mladeč, taková odbočná trať, která tam vede. Jezdili tam vlaky, sice ne moc často, jezdili, pak tam zastavili provoz, už tam jezdili jenom nákladní a kdo chtěl svého času, to bylo někdy v koncem 90. let možná, tak byla možnost přijít do pokladny v Litovli na nádraží a říct, že chcete vypravit vlak do Mladče, zakoupit 50 vstupenek, jízdenek a oni pro vás vypravili ten vlak, který by tam jinak stál.
2: No, to by bylo to taky mohli udělat o vlaku, protože vlak jako je moje vášeň.
1: Nejenom vaše.
2: Od dětství bydlím tady pár kroků od koleji a vlak nám už tady lokálka nejezdí. O vlaku bych mohla mluvit taky hodně.
1: Ani nechtějte
2: vlastně
1: vědět.
2: O vlaku na Severní Moravě, protože jsem jezdila do Opavy, do školy.
1: Já takže vám řeknu, co jsem dělal před dnešní noční linkou. Byl jsem v Jindřichově Hradci počkat si na prasátko, to je lokomotiva, která zaskakovala za místní lokomotivy na úzkorozchodce. A přijela se zpožděním jako záloha, tak mně to přišlo takový fascinující, milý. Takže z Hradce, Jindřichova Hradce, taky pozdravení.
2: Vyzla dnes jsem se taky, do Velké Bystřice.
1: Ano. No, hezké vzpomínky. Že si všechno takhle pamatujete, co bych za to dal.
2: Já mám štěstí, že ten místopis studovala, takže já vlastně tím pádem to pořád nabaluju.
1: Děkujeme za milé vzpomínání.
2: Ale o vlaku byste taky mohli o těch malých lokálkách mluvit.
1: No ježiš, to si dáme určitě. To budeme rádi a zase se
2: podobně
1: k tomu vrátíme.
2: Podobně jako tady o těch jeskyních.
1: Rádi, tak se těšíme. Dobrou noc.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, je fakt, že podzemí se dá i bydlet. Podzemí si teda většinou spojujeme s chladem, tmou, možná krátkou prohlídkou, nebo delší, ufuněnější, pro nás prostorově výraznější. No ale jsou i místa, kde se podzem nechodí jenom na pár minut, někde se tam léčí, odpočívá, spí, nebo aspoň zkouší, jaké to je na chvíli zmizet ze světa nahoře. V Česku je zajímavým příkladem dětská léčebna v Ostrově u Macochy, využívá speleoterapii v Císařské jeskyni, takže nejde o běžnou turistickou atrakci, protože jeskyně není veřejnosti volně přístupná. Je to ale silný příklad toho, že podzemí nemusí být jen kulisa pro výlet. Stabilní prostředí jeskyně se využívá při léčbě dýchacích potíží, astmatu nebo alergií. Samozřejmě pod odborným dohledem, ne jako samoléčba podle cestovatelského nápadu. Velmi známým místem taky polská Vělička u Krakova. O tom jsem mluvil, nebo o ní jsem mluvil. Tam se dá i spát, tuším, je tam i restaurace, no já byl z toho úplně paf. A když trefíte i českou prohlídku, český okruh, no tak pak už není co řešit. V polštině trošku vtipnější než z češtiny, ale bylo to milé. Každopádně je ještě taky možnost mít, je možno mít i další zážitky spojené s podzemím, tak prosím, jsem s nimi, budu rád, když do jedné hodiny zavoláte nebo napíšete. A když už jsme se tady bavili o mladeckých jeskyních, které si vlastně ani nepamatuju ve výsledku, protože od toho nádraží byly poměrně daleko, ale vlakem bylo to fajn. Můžeme přidat vlastně ještě podzemní metro, nejen v Praze, ale říká se, že nejkrásnější a nejdelší metro jako galerie sice není u nás, ale kdybyste se tam někdy vydali, nebo když jste se tam už jednou ocitli v životě, tak asi se mnou budete souhlasit, že stockholmské metro, které se právě tak označuje, nejdelší galerie světa, je vlastně milý dopravní takový prostor, kde má všechno svůj smysl. Všechno sedí, všechno je zajímavé, ne stejné, ale má to něco, co závidí skoro celý svět. Tak kdo tam vyrazíte, držím palce, ale předpokládám, že asi jako miliony dalších spokojených turistů, kteří využívají tohoto dopravního rychlého prostředku, taky budou paf z toho, jak to vypadá.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Čas odejít, no máme tak 15 minut na to, aby jsme probrali ještě vše podstatné, co se týká podzemí. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je jeden z posledních volajících?
1: Dobrý večer, Igor u telefonu.
0: Ano, zdravím Igore, tak bojíte se tmy, podzemí nebo něčeho takhle, co není něčeho úplně třeba běžné?
1: Podobného právě. Já jsem jako ještě na základní škole v tom Děmenovsku jaskyni samozřejmě prošel se školou, se střídou, ale stejně největší zážitek životní, co se týče toho podzemí, jsem měl, když jsem cestoval v Thajsku.
0: Ale...
1: A pod Bangkokem směrem na jih je město Hua Hin, kde jsme se zastavili vlastně s klukama, s bráchou a s dvoma kamarádama, kterými cestujeme už léta po Thajsku. A vzali jsme si tam vlastně výlet, že vás vyzvedne ráno auto a jedete vlastně někam prostě na po různých atrakcích. A my jsme si vybrali tu jeskyni, která se nacházela ještě dalších 50 kilometrů pod Hua Hin. Přišli jsme na pláž, kde vlastně začínal národní park. Tam jsme nastoupili na longboat, takovou dlouhou lodičku. Těstalo se nás tam asi 40 lidí, bylo to fakt extrémní. A přivedlo nás to na pláž, kde nás vysadili a museli jsme projít ještě celou horu jednu. A takže jsme šli nahoru a pak dolů a ocitli jsme se v takových jeskynních prostorech. A nejzajímavější na tom bylo to, že ten konec toho byla jeskyně, která měla otevřený strop v průměru asi 70 metrů. Takže no, jsme byli v jeskyni, která vlastně, z které jsme se dívali na nebe, to bylo úplně úžasný.
0: Tam, a, mám pocit, že jsem taky viděl na Zakynthosu něco podobného, bylo to taky milé.
1: Tam to nemám procestovaný, ale další zajímavost, která tam je, že vlastně bylo to objeveno nějak 2002, 2004, to nevím, plus minus, jenom 20 let zpátky. Ani Thajci o tom nevěděli, že to tam je, takže udělali z toho turistickou atrakci. A buddhisté, když se o tom dozvěděli, mniši a celá vlastně ten okruh těch lidí, tak postavili tam pagodu. Mm-hmm. Takže vlastně to, je to velmi moc zajímavé prostě prostředí, kde jste uprostřed džungle v jeskyni a koukáte se prostě přes zbořený strop do nebe.
0: No, tak to je sympatický. Já jsem se trochu teda bál v úvodu toho vašeho povídání, že ty jeskyně mají takhle zpřístupněné a velké, že jsou, že tam vlastně posílají turisty těsně předtím, než by se měli vrátit domů, jenom je tam nepatrně ztratí, protože nenajdou východ.
1: Ne. Tam vede jenom jedna cesta tam a ta sama cesta zpátky, takže tam se v podstatě nemáte kde ztratit. Jediné, že byste fakt zašel do džungle někde mimo, ale to nehrozí, protože ten terén tam neodpovídá tomu, abyste kráčel bez nějakých lán a jištění. Je to tam všechno příkře. Ale další jako taková vtipná věc, to bylo vlastně 2024, když jsme tam byli a pak jsem tam šel, to bylo březen a v prosinci jsem tam vzal ženu, jsem jí slíbil, že tím pádem, že jsem šel s klukama, tak jsem musel tam vzít ještě ženu a teď on vlastně tam začíná ta jeskyně tím samým, že vlastně už tam je vidět to nebe, ale nebyl tam ten domeček a já říkám, a byla tam uprostřed velká skála a já jí říkám, hele, ta skála asi spadla na tu pagodu prostě za ten půl rok, co jsme tady nebyli. A už to tam není. Ale on tam byl ještě jeden vstup do té poslední jeskyně a ona mi to úplně zhltla. Byla smutná hrozně, že neuvidí ten buddhistický chrámek. a nakonec jsme se tam dostali, tak to bylo takové vtipné, že si myslela, že to neuvidí a nakonec to viděla.
0: Zkrátka Buddha to tak chtěl, tak to taky zařídil.
1: Asi jo, asi jo.
0: Děkuju vám moc za vaše cestovatelské poznatky, ať se daří, do jeskyně půjdeme za chviličku i v písnice. Nebude to o té vaší, ale bude to o jiné, bude to barevně odladěné a bude zpívat Karel Gott, ale ještě si chvilku počkáme. Zatím děkuju a dobrou noc.
1: Já vám taky, dobrou noc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas, Pohoda 0:53, aktuální čas. Mám tady i další příspěvky, ale nevím, jestli máme telefon. Poprosím, v případě, že ano, přepojit do vysílání. Už vás zdravím a jste poslední. Halo, halo. Jestli tam jste, klidně pohovořte a pokud ne, spojení se nevydařilo, tak zavolejte, máte tu šanci uzavřít to dnešní povídání 731 800 900 právě teď. Tak prosím pěkně, mám tady ještě příspěvky od vás, na které se nedostalo. Už se na to dívám, třeba Iveta napsala, lidé tvrdí, že nejhezčí místo je tam, kde se narodil. V mém kraji bohužel žádné jeskyně nejsou, a tak jsme s rodinou putovali po celé naší vlasti a navštívili několika kery jeskyně, jak krápníkové, tak aragonitové, ale i člověkem vybudované podzemní prostory, jako je například Štalberg. Před lety jsme s dětmi vyrazili na Slovensko, Demenovská ledová jeskyně. Bylo to nádherné, vycházeli jsme ven z podzemí, když se okolo nás přehnala skupina záchranářů, kteří spěchali na pomoc člověku, který v útrobách jeskyně skolaboval. No, my jsme vyšli opravdu pomaloučku, plně dojmu a sotva popadali dech. Tihle pánové, ověšení spoustou přístrojů, pelášili do strmého kopce, jakoby nic. Než jsme se vzpamatovali, nesli postiženou osobu k záchrannému vozu a nebyla na nich vidět žádná únava. Tenkrát jsem si uvědomila nebezpečí jeskyní a obdivovala sehranost, profesionalitu, rozvahu a klid záchranářů, s jakým ke své práci přistupovali. Přeji všem krásné prázdninové zážitky a hlavně bez toho, aby potřebovali pomoc těchto profesionálů. Taky velmi si toho vážím. Děkujeme moc. A poslední věc, to je telefon. Tak kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady je Jindřichův Hradec. U telefonu Hanka.
0: Zdravím, Hanko. Tak dneska jsem tam byl.
1: Než začnu mluvit, můžu se zeptat, kdo zpíval před minulou písničku?
0: Teďka tu poslední nebo předtím?
1: Předposlední.
0: Zjistím, ale nebo poprosím kolegu Lukáše, aby mi šepnul do ouška.
1: Tak to se asi pletu, ale
0: Bobek.
1: Budu ráda.
0: Pavel Bobek, byl to?
1: Ne.
0: Ne,
1: to nebyl Bobek.
0: Nebyl to, už to vidím, tady to mám, ano. Otec a syn Pavel Bobek, ano, byla to písnička Pavla Bobka. A předtím Lucie
1: Bílá. Pavla Bobka, ale zpíval to někdo jiný, ne? Ne?
0: Otec a syn, Pavel Bobek. Tak, takhle
1: dobře,
0: to máme, ale máme 0:56, takže máme tak větu na to říci, jak krásné je podzemí v Hradci.
1: Moravský krás, Demjanovou jeskyni, všechno nádhera. Ale v 68. roce jsem se dostala do podzemí Lipna. Na Lipně je podzemní elektrárna. A tam jsem se dostala, což bylo víc strašidelné než nějaký ty jeskyně, protože nás tam vezli na takovým, prostě jak vozili takový ty, na tom vozejku různý ty materiály, tak na tom jsme seděli my a s tím šupem dolů, tak se jelo to. Do dneška mám takovou tu hrůzu v sobě, když si na to vzpomenu.
0: Chápu,
1: bylo to zajímavý.
0: Takže tím uzavíráme elektrárnu. Omlouvám se, bylo to krátké, stručné, ale
1: ano.
0: Musíme se rozloučit, ať se daří,
1: no,
0: dobrou noc.
1: Určitě, ráda jsem vás slyšela. Děkuju.
0: Taky naschledanou. A pro vás ostatní loučení se i z jihu Čech od Honzy Macouna. Těším se na slyšenou zase příště. To příště bude znamenat v neděli večer. Jinak zítra, kolegové, a hlavně vy v rámci víkendové nálady, doufám, že bude skvělá, a v neděli, že si řekneme i informaci, jak to celé dopadlo. Byli jsme v podzemí, tak snad vás tam někde nezapomeneme. Dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
2: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
3: Co zrovna? Vypnule pro autna.
2: No, zrovna teď, když to bylo to, no.
1: Co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
2: Já taky nechrápe, já bych do toho kopla, to je...
1: Ježiši, Maria,
2: ale tak... co je, furt, tak se aspoň pojet, když to není v pojistkách.
3: Já ji nemůžu najít.
1: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko, šoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase on to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
3: tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiňu chorošo gavarila, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavarit.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azboku a vše
3: a
2: připravená.
3: A že mupy,
2: a mupy je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já se vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsal jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále. Nad ledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy mi šly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Orta, viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. A teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder, ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, to rozumíš tomu, no, to
3: takže
2: hruza.
3: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, já gavarila ka kniga, vás jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na damu. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel? A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Který idealista tohle řekl? Nějakej svatej, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čouvky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Batočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Batočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku, to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.
2: Jak je to možný?
4: Já jsem nic nejedl.
2: No tak... Tak na co si stěžujete?
4: Já vás volám jako svědka.
7: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
4: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
2: A kdo vám to řekl?
4: Co?
2: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
4: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
2: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
6: Já se ani nekoukám.
2: No právě.
6: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
2: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
5: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
6: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
4: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
6: Co já?

0: nemrk. La la,
1: la la la la la la. Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý

0: Doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já si dcinky nechám jméno Anka Urbanová, ale ne bezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kacheni. Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.

0: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barrandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barrandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barrandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkal, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, protože jsem chtěla, aby byl na tom Barrandově a nebylo vyhnutí. Já jsem říkal, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky, někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnout ji za tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, tak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mě říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12, 14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu již tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Říkal, to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z tou dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupují, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já jsem, ještě, v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závoda, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovrkoťák, který byl skoro ke kotníkům, starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku a teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, co se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14. na Václavák. Na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603. Dala jsem mu 100 korun. To byly strašný peníze. To dneska vyšlo opravdu snad do 1000. A platili, jo. A vzala jsem si tohletoho taxikáře. Já jsem říká, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom odevřete dveře a budete čekat. No a teď přišla k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on odevřel dveře a vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Kam? Továrišči, kde vy? Bys viděl, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, továrišči, a přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli. Z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo, už to lítalo. Takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než větší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak přišel, jsem řekl, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zběl jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem tohle to všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný, na vojnu se pak nedostal. Ale kdyby to býval, nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
0: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat? Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. O, tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: Nenecháte mi. Chlapi zatracený.
1: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
3: Tohle je Kudláčková.
4: Těší mě. Já jsem švagrová děda vševěda.
5: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
6: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
3: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
5: Kde je Klika?
6: Není. Aby nikdo neutek.
4: Hej, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vode.
5: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
4: Ne. Ale dají se tady hrát kuličky.
5: Jestli máš důlek, můžeme si zahrát.
1: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
7: Dobrý den, tak jsem tady.
8: Ano, tak se posaďte.
7: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
8: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
7: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
8: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
7: No právě proto.
8: Prosím?
7: No proto jsem tady.
8: A tak?
7: Já jsem sem.
8: Co pak?
7: Hrkot, nechte mě domluvit.
8: Spíš do kokta.
7: Já jsem sem.
8: Smrťáček, vínečka, libo.
7: Tak necháte mě domluvit.
8: Prosím.
7: Já jsem sem.
8: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
7: Jsem tady na inzerát.
8: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
7: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
8: Lituji, nemohu být k dispozici.
7: Co je tohle za řeč?
8: Jsem ženatý.
7: Houbelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
8: Lituji, o tom nic nevím.
7: No tak mi zavolíte vedoucího.
8: To jsem já.
7: Já jsem Roubalová.
8: Chápu.
7: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
8: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
7: Teda, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
8: vy jste kvalifikovaná síla?
7: Pochopitelně.
9: A jakou máte praxi?
7: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
9: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
7: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
9: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
7: Aha, A komu budu dávat klíče?
9: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
7: No právě, no, to je pravda. A na čem teda tady recepční?
9: No tady není recepční.
7: A vy jste mi teď to místo nabízel.
9: Ale milá paní, náš...
7: Roubalová.
9: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
7: A jaký je v tom rozdíl?
8: Platový.
9: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
7: Budeť ne.
9: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
7: Vy jste ženatej?
9: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
7: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
8: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
7: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
8: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
7: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
8: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říci, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
7: Tím líp. Já je sformuju. Teda, když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
8: No jo, já jsem to zažil.
7: Kdy?
8: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
7: Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
8: No jo, ale nějak poctivě.
7: Oh, s láskou.
8: S čím?
7: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
8: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
7: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
8: Jo.
7: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak jsem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
8: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka!
10: A prosím, ano?
7: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
11: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
7: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
11: No.
7: Pozor!
11: Spolehněte se, desetinná čárka se dělá za celými korunami.
7: Správně, no. A kniha přání?
11: Vždycky musí být dvě.
7: Správně! A další?
8: To je náš kuchař, pan Žemlička.
12: Jo, tady, co pak je?
7: Žemličko, ty kluku, hlubata!
12: Roubalka.
7: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
12: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
7: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
12: No, dovolte, paní Roubalová.
7: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
12: Už letím.
8: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
7: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo nový, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, všech si od huby utrhne, sami přinese u nový právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, co dneska, ta polívka, blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovíj, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady je celý kastrůlek, co? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Já nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsi šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si nešupla do huby. Či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Té!
2: Doktore, čestný slovo, vždycky se nám potom poslal.
3: Prosím, že nepovědejte, jo, přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovna, je to můj muž.
3: No já, je on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete, co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já,
2: taky. Že vám není hamba, tady takhle před doktorem.
3: Pane Bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co? A vopavažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, vopavažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: To musíš, Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... Ej, jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje peníze. No, co bych dělala s peníze, na kolik, že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuly a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý horník, Pepe. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne? Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj.
4: Aha.
5: Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír.
5: Klidně. Pište.
4: Já píšu.
5: Mě lepší píšete, než počítáte, pane Patočka.
4: No.
5: Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.
0: Obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.